0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný den?
3: No je to tak, dobrý den.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
2: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
3: No tak pojďme třeba Josefa Zimu.
2: Ano.
3: Vždyť je zima.
2: Tak čert ví, proč Josef Zima.
3: A víš, kdo to napsal?
2: Ne.
3: Karl Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No jak a kamarádi.
0: A kamarádi. Byli, jo. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi?
1: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
1: ne, vůbec? Ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
1: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka a udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
1: No tak tam naspívala Měsíční řeku. Takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že si poslechneme zase tu oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořád byl pestrý.
1: A žánru.
0: A žánru, ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, a... my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko, mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co bych k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechnem.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala. Ale zaspívala.
0: Ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka a tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná a tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, z čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky, pásky, vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl, myslím, poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano, 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
2: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
1: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
2: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
1: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
2: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O moda moda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zas tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodnej člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnou si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho lustru dané?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
6: Já tě zdravím, ahoj.
5: Ahoj.
6: Ručník nemám.
5: A mídlo?
6: Ne.
5: Tak nejsi připraven na Humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
6: Ano, z jižních Čech.
5: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
6: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
5: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozenal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zlatuška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růžičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohle to není šílená bába z vesnice, tohle to je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážný je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci, to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A z někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba, jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhletu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čuper holka ještě. Já pánu, jo, ale tak tyhle ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, tyhle ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To, určitě, to budou chtít vědět určitě, to bylo zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
1: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného sdělal někdy?
1: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel. Ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky.
1: A pak zmizel z obrazovky,
0: Vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
1: Tak právě, přesně tak. No.
0: No, budeš mít zase práci, budou zase další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná. Nevím.
1: No, tak oni zase, lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé. No, pane Blonsky nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle slunce, seno, vzpomínka na prázdniny. Kam ty jsi jezdil na prázdniny?
1: No tak jak letos, tak i mnoha léta předešlá jsem byl v Černé Hoře. Takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
1: Ne, to ne, já si poslouchám. To já jako si taky občas hraju, jako brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako taky Honzika Nedvěda třeba, nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohle tam ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem ji zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klauze tam a Klauze, a je to znám, ten tady byl, jo, Klaus a tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smál a tohleto, tak možná se živit i v Černé Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
1: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: Prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového napotká.
1: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Rušičkovou a Zdeňka Trošku. Já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným. Vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo humor, mezera A nebo B a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba

0: Bobkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátíme, zrychlím ještě číslo. Spojení s námi 731 800 900. Spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den vám, Patriku, a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, paní Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku, hodně, trošku.
2: Trošku, hodně, trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
3: no,
2: Růžičkové.
3: No tak to je krásný tohle, to já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jsme se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
7: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
7: První záběr, přátelé.
8: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdenek říkal, Erno, já to nebudu moc stačit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
7: ano,
8: tak?
7: Ano, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl si na tu postel a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baletu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to trčila.
8: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdenek říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
7: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je, zase trčila říkat. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
8: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
7: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říkala, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie a ona koukala, Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tadyhle pan Zounar, tadyhle tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukal z postele, Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, v prvním momentě vůbec nepoznala.
8: Bude říkat, kdo to je?
7: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
0: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako no. Si měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo? No.
2: Pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak? Nějakou zubní
3: no to ne,
2: náhradu.
3: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit prostě všechno to, jako, jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju, musím to dohrát. Od toho, jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje. Ty.
2: Jo.
8: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru takhle ten hlas. A oni všichni chtějí, jako...
3: A to je opravdu to je opravdu cvičení teda na hlasivky jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i díl, jo, už byla i já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje díl, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký máš rozsah?
3: No, hele, já jsem, nějak jsem ty oktávy nepočítal, ale nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelné, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi, Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasné, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9x 13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze, leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká. Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
4: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl si pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně...

0: uznám, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako. Tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodný době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
1: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
0: No, tak možná, nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to, ano, když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak je ta zkušenost ukazovala, že to tak bude. Jo, takže zase jak kdo? A pokud je to profesionální poznámka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
1: která to odnese. Příště zase jiná.
0: No, takže kvůli tomu jakoby neračkrtám a snažím se to vybojovat.
2: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731. na 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas humor mezera A či B na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají

0: recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak. Menšíka tam dejte si. Jo?
3: Menšíka dáme.
4: A je anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
5: Dobrý den, já volám z Ohridských hor, ale ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl. A
6: kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
5: A pak mám ještě kocourka, příbrivný hor.
6: No jo, pan Srskajlovská.
7: Vy jste výtečnej.
5: Já mám vrbavou hlavičku, má.
7: Kolegáček, no, rostomilej, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
5: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
6: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
8: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
8: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský?
6: Ano, dobrý
3: ten
6: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
6: Ano, já, a jinak je v nabídce jsou anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
8: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře, tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
9: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
10: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
9: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte tři obálky.
10: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne: svlékněte se. Musí to být. Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se: tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
9: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu: velebnosti, můj starý věrný pes nadobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl: v žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí: dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví: počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
6: Já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži. Já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
6: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jak rád jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
6: To si nepamatuju, že by mě tam přímo oslovili, ale já myslím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo,
3: Takže zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
6: No, vylezu, jenom vlastně uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho se ležet. Tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
6: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, na to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
6: Tak já jsem si říkal, že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Menšík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je to další, kdo hlasuje. Vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země koule nás poslouchají.
3: Skoro každý den.
1: To je od vás milé. Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Ve Spojených státech posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Odsnout se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám, Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to je to milý.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává, nakonec se tedy ke slovu dostane, povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Židlochovy, že jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale. Tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Kipěra, jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jediný jsem si a kontroloval jsem si to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy, a on furt mluví, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, pač to není žádná smrt, že jo? Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. O tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesla se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řek, no. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobno vybětě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolujou zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž mám něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle. Je to...
1: Humoriáda. Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Moravskoslezská nemocnice Krnov modernizuje vozový park v Bruntálu a v Rýmařově. V Česku se půdní sucho může dál zhoršovat. V Kopřivnici vznikla dětská herna, kde myslí i na starší děti. Dnes bude polojasno s teplotami kolem 25 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Bruntálská a Rýmařovská nemocnice mají 6 nových sanitek. Auta budou obsluhovat okolí těchto měst. Pořídila je Moravskoslezská nemocnice Krnov, pod kterou Bruntál i Rýmařov spadají. Nová vozidla nahradí dosluhující sanitky. Všechny dodané vozy mají například automatickou převodovku i moderní sanitní vybavení.
2: Podle vyjádření nemocnice mají být nové sanitní vozy bezpečnější pro pacienty. Moderní vybavení má zároveň usnadnit práci zdravotníkům. Nemocnice dodává, že vozy mají pohon všech 4 kol, takže budou schopné zdolat taky náročnější terén i zimní podmínky v horských oblastech. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dále zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat a teploty můžou i tento týden někde dosahovat až 35 stupňů.
3: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
4: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
3: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
5: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u bylovin za posledních 14 let, u lenin za posledních 20 let.
3: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Nová herna, kde se zabaví i děti ve věku kolem 10 let, začala fungovat v Kopřivnici. Hernu Kostka vybudovali své pomocí tamní obyvatelé, protože jim nabídka trávení volného času pro starší děti chyběla. Podobný nedostatek si začíná uvědomovat řada měst a obcí v Česku. Podle spoluzakladatelky kopřivnické herny Kostka mysleli i na to, aby děti netrávili čas jen doma u obrazovek počítačů.
6: Jsme tušili, že nejsme jediní rodiče, kterým to nebude stačit, tak jsme věděli, že jako bude žádané mít prostor, kde se vyžijí i děti 8, 10, 12 let, což vypadá, že se tady plní. Jsou tady různé hrazdy, prolézačky, lezecká stěna, takže i na tom si děti vyhrají starší.
0: Borůvky v různých podobách budou na jídelníčku restaurací v Malé Morávce a Karlově pod Pradědem. Turistická oblast v Jeseníkách bude o víkendu hostit tradiční borůvkové hody. Pro návštěvníky bude připraveno několik tisíc borůvkových knedlíků a řada dalších specialit. Do hodů se zapojí 16 restaurací. Návštěvníky bude po obci vozit bezplatný autobusový spoj a Slezský železniční spolek vypraví z Ostravy speciální borůvkový expres. Loni dvoudenní akci v Jeseníkách navštívilo zhruba 20 tisíc návštěvníků.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, odpoledne skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách od 17 do 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ranní provoz je teď v Moravskoslezském kraji plynulý bez nehod. V případě komplikací volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553
1: 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ve správném čase opět začínáme, je tady dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava dnes s datem 11. srpna roku 2026. O dnešní program do 9. se budou starat Lenka Blažejová a Petr Soukup a pokud budete s námi, potěší nás to. Přejeme vám pěkný den a dobrý poslech.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Zuzano. Úterý 11. srpna. Svátek má Zuzana.
3: Všechno nejlepší.
2: Tady je Petr Jungmann. První kinematografické představení v Brně se konalo před 130 lety v roce 1896. V Maurském sále Grand Hotelu uspořádal představení Albert Schiller z Vídně. Vstupné bylo 50 krejcarů a zájem byl obrovský. Provoz nové osmimístné kabinové lanovky Černohorského expresu z Jánských Lázní na Černou horu byl slavnostně zahájen před 20 lety v roce 2006. 11. srpen nám přinesl i zlaté olympijské medaile. Sportovní gymnasta Alois Hudec získal tu první na kruzích na olympiádě v Berlíně přesně před 90 lety v roce 1936. Před 10 lety dokráčel pro olympijské zlato v brazilském Riu rodák z Jihlavy judista Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
2: Stále platný evropský rekord padl přesně před 5 lety. Na Sicílii naměřili meteorologové v žhavé sluneční výhni 48,8 stupně Celsia. A loni se odehrála v Praze bizarní krádež. Muž během 48 hodin ukradl dvě auta. V tom druhém, ale ve Vítkově ulici v Praze 8 čekala žena na svého nakupujícího partnera. Zloděj zařadil a auto rozjel. Žena ještě v malé rychlosti stačila vyskočit. Za několik sekund ho lapila policejní hlídka. V roce 1851, to je 175 let, se v Českých Budějovicích narodil významný český podnikatel 19. století, Vlastimil Zátka. A já přeju pěkný den.

0: počasí.
1: Dobrou informací je, že dnes se v uvozovkách trochu ochladíme, jak to vypadá právě teď v regionu Severní Moravy a Slezska. V Havířově namíříte 16 stupňů Celsia, je tam polojasno. Podíváme se do Opavy, tam je v tuto chvíli teploměr na 18 stupních. Prognóza na dnešek říká, že bude hezky, většinou polojasno, odpoledne skoro jasno, bez deště a teploty do 26 stupňů, na horách namíříte do 21.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Petr Kolář teď byl součástí ranního programu Českého rozhlasu Ostrava, 5 hodin 22 minut. Po marných snahách prosadit se do NHL působí hokejový útočník Lukáš Jašek posledních 5 sezon v Evropě, konkrétně ve Skandinávii, střídavě ve Finsku a Švédsku. Ale přes léto trénuje doma v Třinci a možná se tam brzy vrátí. To přiznal Jašek, aktuálně útočník finského Ilvesu Tampere.
1: Super, protože jsem odsaď a jsem odchovanec Třince, takže tady vlastně trávím celé léto. Jsem rád za tu příležitost, že vlastně se můžu tady připravovat i s Třincem během léta i na suché přípravě, takže jsem určitě rád, že můžu být tady s klukama.
2: Říkal Lukáš Jašek po jednom z posledních tréninků na ledě třinecké Verkarény před přesunem do Finska. Trenér ocelářů Boris Žabka přiznal, že kdyby neměl Jašek ještě na rok smlouvu s Ilvesem Tampere, rád by ho ve svém týmu měl.
1: No, letos určitě ne. Jak říkáte, mám smlouvu ve Finsku a vlastně soustředím se teďka na Finsko a vlastně co bude za rok, to se uvidí. Určitě jsem rád, že vlastně o mě zájem, protože, jak jsem říkal, jsem otcův, jsem odchovanec a určitě rád bych se jednou vrátil. Teďka se soustředím na Finsko a vlastně co bude za rok, co se teprve uvidí.
2: Pokračuje Lukáš Jašek i z Finska a předtím Švédska detailně sledoval zkvalitňování české extraligy.
1: Myslím si, že každá soutěž se posouvá, vlastně ty ligy jsou všechny odlišné, co se týče švédské, české, švýcarské. Já si myslím, že každá liga má něco a vlastně se to posouvá rychlostně. Každým rokem je to rychlejší a rychlejší, silnější. Všechny ty přípravy jsou důkladnější, takže veškeré ty ligy se posouvají.
2: Jašek se 3 roky snažil prosadit v organizaci Vancouver Canucks do NHL, to se mu ale nepovedlo. Proto se definitivně přesunul do Evropy.
1: Nabírám strašně moc zkušeností, vlastně už jsem prošel. Myslím toho hodně a ještě mě to hodně čeká. Doufám teda. Byl jsem 3 roky v Americe, 2 roky ve Švédsku, teďka už budu 4. rokem ve Finsku, takže jo, já jsem zatím spokojený a snažím se furt makat na sobě, ať můžu hrát co nejdále.
2: Shrnul Lukáš Jašek svých 8 let v zahraničí, teď přidá 9. rok a příští léto možná bude s oceláři trénovat už jako kmenový hráč. Střince David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: U zprávařského mikrofonu je Lenka Blažová.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy, ukazují to data poradenské společnosti RSM z letošního června. Firmy v posledních dvou letech místo plošných

0: vypátrali a zadrželi. Hrozí mu až 12 let ve vězení. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní na 40% území republiky. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit na většinu Česka. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Dnes je celní ulice v městě Albrechticích na Bruntálsku částečně uzavřená. Silničáři tam pokládají novou asfaltobetonovou vrstvu. Plně průjezdná komunikace nebude ani v dalších dnech. Práce se budou totiž postupně přesouvat po jednotlivých úsecích a další úplná uzavírka celní ulice bude příští pondělí. Počasí dnešní polojasno až skoro jasno, teploty budou příjemné 22 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici D35 na kilometru 276 u Olomouce ve směru na Ostravu je vysypaný náklad a provoz je omezený. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Co nabídneme v rámci našeho dnešního dopoledního vysílání, to prozradím po písních od Katapultu a Karla Gotta se Charlotte. Pěkné ráno.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Dnes je úterý, znamená to, že dopoledne po 11. hodině vám nabídneme naši pravidelnou poradnu a dnes máme typické letní a prázdninové téma. Touláte se rádi v terénu a po výletech, my pro vás dnes budeme mít tipy na letní turistiku. Bavit se budeme o atraktivních destinacích, poradíme také, jak se na turistické vycházky a výšlapy ideálně vybavit a jak takovou výpravu naplánovat. Pozvání do našeho pořadu přijal Břetislav Boháč z Klubu českých turistů. Ptát se budete moci i vy prostřednictvím naší telefonní linky. Poradna začíná 10 minut po 11.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: To má správné čase, jsme zatelefonovali ostravským meteorologům. Petr Drobek na lince, přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o aktuální situaci.
2: Tak v kraji máme aktuálně teď malou oblačnost, skoro jasno nebo polojasno. Teploty klesly na 18 až 14 stupňů, na Hřebené hor jsou kolem 10 stupňů. A vítr fouká slabý ze severních směrů, s rychlostí do 4 metrů za sekundu, ale třeba na Lysé hoře tam je silnější vítr.
1: Je úterý 11. srpna, jak bude?
2: Tak ráno a dopoledne bude skoro jasno nebo polojasno, ale odpoledne bude ubývat oblačnosti až do vyjasnění. Teploty čekáme nižší než včera, od 22 do 26 stupňů, na horách od 17 do 21 a povane mírný severní až severovýchodní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Večer potom bude vítr slábnout.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat pak následně v noci a co přinese zítřek?
2: Noc bude jasná a k ránu poměrně chladno, teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, povane slabý severní až severovýchodní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Na zítřek bude slunečný, při jasné nebo skoro jasné obloze vystoupí teploty na 21 až 25 stupňů a povane slabý, jen přechodně mírný severovýchodní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měl Petr Drobek. My za ně samozřejmě děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Petrou Černockou jsme teď 3 minuty pobyli v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Po 13. hodině i dnes uslyšíte pořad Alex a host. U mikrofonu bude zpěvák, basketarista a bavič Vilém Čok. Poslouchat budeme i to, jestli přestup do kapely Pražský výběr pro něj byla výhra.
1: Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do Pražského výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje. A on sám se snaží být taky dobrý, takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, a já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, ani jazz, ani jazz rock.
0: Celý rozhovor s Vilémem Čokem si můžete poslechnout pár minut po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ostrava hostí několikadenní setkání tisíců mladých věřících. Ropu zapůjčenou od státu vrátí společnost Orlen do konce srpna. Velkoformátový portrét Tomáše Bati na torzu vyhořelé budovy ve Zlíně se demoliční firma pokusí zachránit. Dnes bude v regionu slunečno, teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. V Ostravě právě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří více než 3 000 mladých lidí. V jednotlivých farnostech se mohou setkat také s biskupy a dalšími duchovními. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny, sport i koncerty. Hlavní část programu se odehraje na ostravském výstavišti Černá louka. Upřesnil generální vikář ostravsko-opavské diecéze Jan Čudek.
3: Co je pro naší diecézi specifické? Průmyslová zóna nebo areály, které budou vidět i z té Černé louky, kde se to bude odehrávat. Většina zase bydlí na úplně druhém konci Ostravy v Porubě. Tím, jak se budou přesouvat, tak uvidí vlastně to město v celé kráse.
2: Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce, uvedl to předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení stovky tisíc tun ropy rozhodla vláda na konci března kvůli omezení dodávek na ropovodu IKL a TAL. Orlen už začal ropu postupně vracet.
4: Já věřím tomu, že do konce srpna bude splněno. Samozřejmě může se cokoliv stát. Ten ropný biznis se ukazuje je velmi flexibilní, bohužel. A ze dne na den se mohou odehrávat všechny možné změny, ale plán je do konce srpna.
2: Po navrácení zapůjčené ropy bude mít stát nouzové zásoby na 85 dnů. Velkoformátovou plachtu s portrétem Tomáše Bati, která stále visí na jedné z posledních stojících stěn vyhořelé budovy ve Zlíně, se demoliční firma pokusí zachránit. To ale bude možné pouze v případě, že tím neohrozí bezpečnost pracovníků. O plachtu projevila zájem nadace Tomáše Bati. Pokračuje Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní.
5: Pokud to nebude nebezpečné, tak se pokusí před samotnou demolicí tu plachtu bezpečně sundat a uvidíme potom při těch samotných pracech, jaká bude realita.
2: Budovu v červenci zničil rozsáhlý požár. Nejvíce poškozené části budovy chce demoliční firma zbourat do začátku září. Zemědělci v Česku dokončují žně, zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky, informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos končí výrazně dříve než v loni. Žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, odpoledne skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 17 až 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ještě důležité dopravní varování z Frýdecko-Místecka na silnici D48 Příbor Frýdek-Místek. Dejte pozor, leží tam sražená srna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Lenka Blažová, Petr Soukup, staráme se o dnešní už 11. srpnové. Dobré ráno, Českého rozhlasu Ostrava přejeme. Dobrý den i poslech a určitě krásný den čeká všechny Zuzany, nositelky tohoto jména. Dnes mají svátek. Jedná se o ženské křestní jméno, které má hebrejský původ a dá se vyložit jako lotos anebo růže. Zuzkám přejeme krásný svátek a posíláme nahrávku od Heleny Vondráčkové.

0: 6 hodin 10 minut jste stále ve Společnosti Českého rozhlasu Ostrava. Teď v tom správném čase správné pohyby, protože přichází pravidelná rozcvička a slovo dostává Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedláhve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, ruce pokrčené u ramen drží pedláhve. S výdechem jdeme vpřed do výpadu do pokrčených kolen a zároveň vytlačíme obě ruce nad hlavu. S nádechem jdeme zpět a vystřídáme nohy. Celý pohyb opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Máme hezké slunečné ráno, ve Frýdku Místku aktuálně naměříte 19 stupňů Celsia v městě Albrechticích na Bruntálsku ukazuje teploměr necelých 16 stupňů. Dnes bude teplota o něco nižší než v těch uplynulých dnech. Den bude hezký, bez přeháněk, s teplotami mezi 22 a 26 stupni. Na horách se můžete trošku v uvozovkách ochladit. Teploty tam na hřebenech vystoupají maximálně k 21 stupňům.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: hudebního playlistu dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava teď přispěla i zpěvačka Jana Kiršner. Máme 6 hodin a 20 minut. V Ostravě dnes pokračuje proces, který objasňuje obchodování s červeným fosforem pro drogové podsvětí. Obžaloba se týká 4 lidí, kteří podle vyšetřovatelů zajišťovali dodávky stovek kilogramů této látky z Ukrajiny. Jeden z obchodů ale skončil podvodem, když místo objednaného fosforu dorazil materiál připomínající stavební směs.
1: Skupinu obžalovaných tvoří manželský pár, ženin otec a občan Ukrajiny, který jim podle státního zástupce stovky kilogramů červeného fosforu zajišťoval. Fosfor je klíčovou látkou pro výrobu pervitinu, upřesnil žalobce Michal Togner.
2: Celá ta skupina obžalovaných se podílela na organizování dovozu červeného fosforu z Ukrajiny do České republiky a jeho částečného vývozu do Polska. Veškerý ten červený fosfor byl určený na výrobu pervitinu samozřejmě. Jedná se o množství určené k výrobě více než jedné tuny pervitinu.
1: Z odposlechu je patrné, že udržovali konspirační mluvu. V hovorech používali pro fosfor krycí názvy odkazující na stavební materiál. K předávkám docházelo na benzínové stanici ve Frenštátě pod Radhoštěm. Podle obžaloby fosfor pocházel ze zakarpatské části Ukrajiny, z obce Syněvir. Biznis řídil Lukáš Pomkla z vazební věznice, kde skončil za jinou drogovou kauzu.
2: Jeden z těch obžalovaných skutečně to organizoval zde z vazební věznice a tam samozřejmě přichází v úvahu ukládání souhrnného trestu.
1: Z Ukrajiny se do Česka ale v jedné ze zásilek dostal místo fosforu obarvený cement. Cena fosforu na Ukrajině byla podle obžalovaných zhruba 300 korun za kilo. V Česku ho prodávali za 1000 korun. V době, kdy byl hlavní obžalovaný ve vazbě, vše řešila jeho manželka Vanessa Pomklová. Její obhájce Petr Stoklas před začátkem procesu potvrdil, že trestnou činnost klientka doznává.
3: Takže my se chystáme prohlásit vinu. Prohlášení viny, uvidíme, co se vzjede, co se týče trestu.
1: Paní lituje, nebo jaký je takový lidský výstroj toho?
3: Já si myslím, že v této chvíli už si další dobu uvědomuje, že něco nebylo dobré.
1: Stejně postupovali i další dva obžalovaní. Pouze Ukrajinec Vasil Cuper s částmi obžaloby nesouhlasil. Všichni obžalovaní jsou ve vazbě. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

svátek Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

0: psát.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: U mikrofonu je Janka Blažejová, za pár okamžiků se dozvíte, co je nového.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Červencová nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji vzrostla o 0,2% bodu na 7%. Místo si hledalo skoro 55 tisíc lidí. Nejvyšší nezaměstnanost je v rámci kraje na Karvinsku, nejmenší na Opavsku. 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře anebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhuty. Stavební dělníci aktuálně v městské části Ostrava Poruba pracují na opravách 4 chodníků a cest. Na několika místech obvodu se tak musí chodci i řidiči aut přizpůsobit omezením, třeba v ulici Zdeňka Štěpánka. Na veřejný pořádek a bezpečnost silničního provozu bude v souvislosti s letošním 55. ročníkem

0: Polojasno a teploty v regionu 22 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na severním obchvatu Opavy na silnici 1/11 se provádí údržba. Omezený provoz tam bude do dnešních 18 hodin.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, pokud čerpáte inspiraci pro své prázdninové výlety třeba i z našeho vysílání, tak bych vám určitě doporučil poslouchat i dnešní dopolední magazín Křížem krajem. My vás v něm vezmeme na procházku do sadu Edvarda Beneše v Kopřivnici. Jeho dominantou jsou vily, které si tam nechali postavit synové významného kopřivnického průmyslníka Ignáce Šustaly. Návštěva sadu rozhodně stojí za to, přesvědčí vás o tom dnes 10 minut po hodině 9. Naše redaktorka Iva Havlíčková. Tak nezapomeňte v tuto dobu být s námi s Českým rozhlasem Ostrava. Teď kapela Boniem a hned poté informace o počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: To má správné mé čase, jsme zatelefonovali ostravským meteorologům Petr Drobek na lince. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o aktuální situaci.
2: Tak v kraji máme aktuálně teď malou oblačnost, skoro jasno nebo polojasno. Teploty klesly na 18 až 14 stupňů, nahřevené hor jsou kolem 10 stupňů. A vítr fouká slabý ze severních směrů, s rychlostí do 4 metrů za sekundu, ale třeba na Lysé hoře tam je silnější vítr.
1: Je úterý 11. srpna, jak bude?
2: Tak ráno a dopoledne bude skoro jasno nebo polojasno, ale odpoledne bude ubývat oblačnosti až do vyjasnění. Teploty čekáme nižší než včera od 22 do 26 stupňů, na horách od 17 do 21 a povane mírný severní až severovýchodní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Večer potom bude vítr slábnout.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat pak následně v noci a co přinese zítřek?
2: Noc bude jasná a k ránu poměrně chladno, teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, povane slabý severní až severovýchodní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Na zítřek bude slunečný, při jasné nebo skoro jasné obloze vystoupí teploty na 21 až 25 stupňů a povane slabý jen přechodně mírný severovýchodní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měl Petr Drobek. My za ně samozřejmě děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Naším úterním dopoledním hostem bude Břetislav Boháč z Klubu českých turistů. Bavit se budeme o letní turistice a typech na výlety. Probereme správné turistické vybavení a poradíme, jak výlety plánovat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
4: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Poslechli jsme si Činasky a teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava nabídneme pár pozvánek. Intenzity těla, tak to je výstava tvorby tří autorek Bronislavy Orlické, Blanky Bártové a Pavly Krkočkové. Výstavu najdete v galerii FM v Národním domě ve Frýdku Místku. Jejich dílo představuje malbu jako intimní médium, ve kterém se setkávají paměť, emoce a vnímání. Výstavu si můžete prohlédnout do 5. září. Na zámku v Kunině je k prohlédnutí výstava S kloboukem na zámek. Prezentuje unikátní kolekci pokrývek hlavy, jejichž majiteli byli představitelé našich předních šlechtických rodů. K vidění je výstava do konce října. A ve světě techniky v Ostravě si během prázdnin můžete užít program nazvaný Trénuj jako astronaut. Akce je součástí celorepublikové aktivity v českých science centrech a nabízí návštěvníkům možnost vyzkoušet si přípravu na vesmírnou misi. Program je přístupný v rámci běžného provozu centra.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Co by mohlo vyřešit nedostatek rezerv pitné vody v Česku? O tom budeme mluvit ve zprávách. Za 2,5 minuty je nabídne Lenka Blažejová.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Problém s nedostatkem pitné vody by mohla vyřešit podzemní voda. Hloubkových vrtů je v Česku dostatek. Cesta z Hvězdy nahoru praděd je dnes zavřená. Ve zlínské zoologické zahradě se podařilo odchovat dvě mláďata vzácných opic. V našem kraji dnes bude polojasno s teplotami do 26 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. V pořadu 20 minut radiožurnálu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásob by podle něj mohla vyřešit podzemní voda. Vrtů je totiž podle Švagra v Česku naopak dostatek.
4: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
3: Obcím s nedostatkem pitné vody je správa schopná zajistit cisternu, ale prázdnou pitnou vodu si do ní musí obce sehnat sami. Silnice mezi parkovištěm Hvězda a horskou chatou Ovčárna je zavřená. Oblíbenou turistickou komunikaci opravuje správa silnic Moravskoslezského kraje. Uzávěra potrvá od dnešních 8 do 14 hodin. Pak projedou pouze osobní auta. Oprava bude hotová nejpozději ve čtvrtek, říká mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.
5: Správa silnic Moravskoslezského kraje musela cestu uzavřít kvůli pokládce živičních vrstev. Druhý, tedy zítřejší den, je rezervní. Silničáři se vše pokusí stihnout během dneška, pokud jim to počasí a jiné okolnosti dovolí. Pokud práce nestihnou, bude cesta zavřená i zítra opět od 8 do 14 hodin.
3: Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují více peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity přicházejí silné populační ročníky a školy letos přijímají výrazně více uchazečů než dříve. Pokud stát financování nezvýší, nebudou podle rektorů moci v navyšování počtu studentů pokračovat. V roce 2027 by se tak na veřejné vysoké školy mohlo dostat maximálně 59 tisíc studentů, tedy o 10 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství navrhuje na vzdělávání na vysokých školách 4 miliardy korun navíc. O konečné podobě rozpočtu se teprve rozhodne. Ve zlínské zoologické zahradě se narodila dvě mláďata kotulů veverovitých. Jde o drobné jihoamerické primáty. Skupina kotulů ve zlínské zoo má teď 25 členů. Zoo tento druh chová od roku 99 a za tu dobu se jí podařilo odchovat 77 mláďat. Patří tak mezi nejúspěšnější chovatele tohoto druhu v Evropě.
6: Kotulové mají velmi rychlý metabolismus a tak je chovatelé ve zlínské zoo krmí 4x denně. Dostávají ovoce, zeleninu, ořechy, semínka, ale také živé cvrčky, sarančata nebo vařená vejce. V lidské péči se můžou dožít až 20 let. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, odpoledne pak skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 17 až 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Dejte pozor na dálnici D1 za exitem Klínkovice ve směru na Ostravu. Je tam sražená srna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Lenka Blažová a Petr Soukup, přejeme vám krásné 11. srpnové ráno. Co pro vás budeme mít v pravidelném ranním vysílání v nejbližších 30 minutách? Dozvíte se od nás, že ostravští hasiči mají modernější vybavení. Ještě předtím dobře poradí k danému tématu náš Kutil, tělem i duší, jak sám sebe označuje Artur Kubica. No a co se muziky týče, máme tady písně od Leony Machálkové, Václava Neckáře a nebo třeba skupiny ABBA. Pěkné ráno.

0: 10 nových hasičských aut převzaly jednotky dobrovolných hasičů z Ostravy a k tomu další vybavení za miliony. O náklady na potřebnou modernizaci techniky se město podělilo s ministerstvem vnitra a také krajem. Více uslyšíte v reportáži krátce před 7:30. Teď pár dobrých rad a nápadů. Ty nám každé ráno v tomto čase servíruje Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Máte na zahradě krtonožky a nevíte, jak na ně? Tak jeden náš posluchač Hobby magazínu mi poslal návod jeho souseda a ten prý jich v jednom roce nachytal 360. Potřebujete prkna široká asi 10 cm, skleničky na větší víčka, objem asi 4 až 6 deci, nebo plechovky od leča, od kompotů a podobně. Na záhon dáme prkna kolmo hranou do země do hloubky 4 až 5 cm. Na začátek a na konci prkna dáme do země skleničku tak, aby byla 2 až 3 cm pod zemí. Krtonožky lezou kolem prken a spadnou do skleničky, do plechovky. Plechovky by měly být uvnitř hladké, jinak krtonožka vyleze. Na záhoně to vypadá například tak. Sklenička, prkno šikmo zleva doprava, sklenička, prkno šikmo zprava doleva, sklenička, prkno šikmo zleva doprava a tak dále. V některé skleničce nebo plechovce vedou dvě prkna. Prkna by měla vyčnívat nad zemí alespoň 3 cm. Krtonožky u nás nejsou chráněné, takže když je chytíte, tak je nemusíte likvidovat. Odneste je mimo zahradu, mimo ornou půdu. Krtci a ptáci si na nich pochutnají. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bychom se nemuseli potit tak jako v těch uplynulých dnech. Pojďme se ale nejprve podívat na aktuální situaci. Na severní Moravě a ve Slezsku máme pěkné slunečné ráno. Teploty následující, Hnovíčín 18 stupňů Celsia, v Karviné teď naměříte 19 stupňů. Prognóza na úterý hovoří o tom, že den bude hezký a bez deště, bude většinou polojasno nebo odpoledne úplně jasno. Teploty v nížinách maximálně 26 stupňů, na horách naměříte do 21.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala novou léčbu pacientů s těžko kontrolovatelným vysokým tlakem. Provádí se metodou zvanou renální denervace. Co to obnáší? Dozvíte se ve čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
4: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Vloženě písničkový příběh nazvaný Je v lese nám teď nabídl Pokáč ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Je 7:21. Jen v těchto dnech výjíždějí ostravští dobrovolní hasiči denně k desítkám případů, kdy lidi ohrožuje bodavý hmyz. Čelí také typickým letním požárům na polích nebo v lesích. Desítky let stará zásahová auta teď vyměnili za nová. Kvalitou vybavení se tak díky spolupráci města, kraje a ministerstva vnitra dorovnali profesionálům.
1: Takhle hasí hasičská stříkačka z ostravské části Plesná, stará 120 let. A takhle hasí ta nejnovější. Prout vody je mnohem silnější, slyšet jde, ale mnohem méně.
2: To vrchní dělo dosáhne do vzdálenosti 70 metrů. To, co je na přední kapotě, tak to dosáhne 50 metrů. Má to automatickou převodovku, má to navíják, ta stará neměla navíják. Lepší světla, lepší manevrovatelnost, prostě... Je to úplně o něčem jiném.
1: Pochvaluje si velitel zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů z ostravské Plesné Jan Jeřábek. Nové auto porovnává se 40 let starým kusem, který používali doteď. Podle Martina Nekuly z ředitelství ostravských profesionálních hasičů je pomoc dobrovolných kolegů nezastupitelná.
3: Není to jenom o chvíli, kdy profesionální jednotky jsou vytížené, ale taky o místech, kde dobrovolné jednotky jsou ku příkladu rychleji. Když se podívám zpětně na 5 let, tak 9 jednotek, které tady dnes vidíte, zasahovalo více než 2 500krát. A to je číslo, které je za mě obrovské. A bez dobrovolných jednotek se obejít nedá.
1: Dříve město nakupovalo pro dobrovolné hasiče jedno auto ročně nebo obrok. Takovým tempem by ale modernizace techniky trvala příliš dlouho. Proto se podle ostravského primátora Jana Dohnala z ODS domluvili s ministerstvem vnitra a kraje, že 10 nových aut a další vybavení nakoupí na jedno.
4: Jedno auto stalo zhruba 11 milionů korun, Moravskoslezský kraj přispěl 2,5 milionu korun, zhruba 5 milionů přispělo ministerstvo vnitra, takže zhruba polovina peněz jde opravdu za statutárním městem Ostrava.
1: Dalších 5 aut už objednali, jednotky dobrovolných hasičů je dostanou v příštím roce. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o červencové inflaci. Podle předběžného odhadu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. Inflace tak nejspíše zrychlila z červnového 1,5%. Zatmění slunce, které bude v Česku částečně viditelné ve středu večer, může snížit výrobu elektřiny z fotovoltaických elektráren. Jejich celkovou funkčnost ale nijak neohrozí. Zatmění bude navíc až ve večerních hodinách. Pokles produkce bude spíše malý. Český Těšín právě dokončil opravu otopné soustavy v mateřské škole Akátová. Stavební firma odstranila havarijní stav potrubí pod podlahou v prvním patře budovy školky. 53-letý muž včera zemřel při dopravní nehodě popelářského vozidla v Bílovci na Novojičínsku. Šlo o obsluhu popelářského vozu. Řidič tohoto automobilu při couvání narazil do betonového sloupu. Muž na stupátku utrpěl smrtelná zranění. Uvedla to policejní mluvčí Nikol Bočková. Fotbalisté pražské Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti Olympiku budou dnes večer hájit domácí výhru 2-1. Zápas začne v 21 hodin. Počasí na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude polojasné až skoro jasné s teplotami od 22 do 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio.

Krátké zprávy nabídla Lenka Blažová. Máme informace o brzkém návratu hokejového útočníka Lukáše Jaška domů do Třince. Více vám povíme už za pár minut. Teď skupina Buty.

0: Dlouho, dlouho spal. Petr Smálený, teď je 7 hodin 39 minut, Český rozhlas Ostrava nabídne informace týkající se hokejového Třince. Po marných snahách prosadit se do NHL působí hokejový útočník Lukáš Hašek posledních 5 sezón v Evropě, konkrétně tedy ve Skandinávii, střídavě ve Finsku a Švédsku. Ale přes léto trénuje doma v Třinci a možná se tam brzy vrátí. Přiznal to Hašek, aktuálně útočník finského Ilvesu Tampere.
1: Super, protože jsem odsaď a jsem odchovanec z Třince, takže tady vlastně trávím celé léto. Jsem rád za tu příležitost, že vlastně se můžu tady připravovat i s Třincem během léta i na suché přípravě, takže jsem určitě rád, že můžu být tady s klukama.
2: Říkal Lukáš Hašek po jednom z posledních tréninků na ledě třinecké Werk Areny před přesunem do Finska. Trenér ocelářů Boris Žabka přiznal, že kdyby neměl Hašek ještě na rok smlouvu s Ilvesem Tampere, rád by ho ve svém týmu měl.
1: No, letos určitě ne. Jak říkáte, mám smlouvu ve Finsku a vlastně soustředím se teďka na Finsko a vlastně co bude za rok, to se uvidí. Určitě jsem rád, že vlastně je o mě zájem, protože, jak jsem říkal, jsem odsud, jsem odchovanec a určitě rád bych se jednou vrátil. Teďka se soustředím na Finsko a vlastně co bude za rok, co se teprve uvidí.
2: Pokračuje Lukáš Hašek i z Finska a předtím Švédska, detailně sledoval zkvalitňování české extraligy.
1: Myslím si, že každá soutěž se posouvá, vlastně ty ligy jsou všechny odlišné, co se týče švédské a české, švýcarské. Já si myslím, že každá liga má něco a vlastně se to posouvá rychlostně. Každým rokem je to rychlejší a rychlejší, silnější. Všechny ty přípravy jsou důkladnější, takže veškeré ty ligy se posouvají.
2: Hašek se 3 roky snažil prosadit v organizaci Vancouver Canucks do NHL, to se mu ale nepovedlo. Proto se definitivně přesunul do Evropy.
1: Nabírám strašně moc zkušeností, vlastně už jsem prošel. Myslím toho hodně a ještě mě to hodně čeká. Doufám teda. Byl jsem 3 roky v Americe, 2 roky ve Švédsku, teďka už budu 4. rokem ve Finsku, takže jo, já jsem zatím spokojený a snažím se furt makat na sobě, ať můžu hrát co nejdále.
2: Shrnul Lukáš Hašek svých 8 let v zahraničí, teď přidá 9. rok a příští léto možná bude s oceláři trénovat už jako kmenový hráč. Střince David Procházka, Český rozhlas.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Počasí probereme s Evou Richtárekovou po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak na většině regionu je polojasno nebo skoro jasno. Pouze v oblasti okolo Beskyd se vytvořila nízká oblačnost, takže tam je oblačnosti více. No a teploty se pohybují mezi 16 až 19 stupni Celsia. Na horských hřebenech je kolem 10 stupňů Celsia a fouká mírný severní vítr rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Jaká je tedy předpověď na dnešní celý den?
2: Počátku v těch ranních dopoledních hodinách ještě bude většinou polojasno, během odpoledne pak začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty dnes očekáváme o něco nižší než během toho uplynulého dne, nejčastěji mezi 22 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 21 stupni a vítr povane severní, severovýchodní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Dnešek je tedy jasný, jaké počasí přijde v noci a co zítra?
2: Noc už bude jasná, teploty budou o poznání chladnější než tu uplynulou noc mezi 12 až 8 stupni Celsia. Vítr povane pouze slabý severní nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne nás čeká slunečné počasí, jasná nebo skoro jasná obloha, teploty mezi 21 až 25 stupni, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia a vítr povane slabý, během dne se přechodně rozfouká na mírný severovýchodní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ještě vás požádám o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje mezi 70 až 80%.
1: S informacemi o počasí nás seznámila Eva Richtáreková. Děkujeme za to a přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle jsou pozvánky určené posluchačům Českého rozhlasu Ostrava. Lichnovští na cestách, to je pozvánka na zámek v Hradci nad Moravicí. Poznat můžete cestovatelské aktivity aristokracie na přelomu 19. a 20. století a třeba i příběh Karla Maxe Lichnovského, který podnikl cestu kolem světa. Prohlédnout si můžete artefakty, které si lichnovští přivezli ze svých cest, a to vše do konce září. Nová osmička ve Frýdku Místku zve od 6:30 večer na komunitní běh je určen všem zájemcům. Tempo se přizpůsobí skupině a trasy vedou okolo řeky v délce zhruba 5 až 7 kilometrů. Futureum v ostravských Vítkovicích hostí výstavu Soukromé ráje. Fotografický projekt Davida Macháče představuje zahrádkáře jako fenomén. 20 let mapoval zahrádkářské kolonie v Česku i zahraničí. Tématem je především vztah k člověka k místu, které si vytváří jako svůj osobní svět. Výstavu můžete vidět až do 27. září.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Doubravě na Karvinsku opravují kanalizaci poškozenou hornickou činností. V Mikulovicích na Jesenicku bude základna pro zdravotnické záchranáře. Vody v řekách ubývá a roste teplota vody, to ohrožuje vodní ekosystémy v povodí Odry. Dnes bude slunečno, teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Radnice v Doubravě na Karvinsku opravuje poškozenou dešťovou kanalizaci. Poškodilo ji poddolování. Kvůli opravám projedou řidiči centrem obce až do konce listopadu jen s omezením.
3: Radnice opravuje kanalizaci v úseku od budovy obecního úřadu až po křižovatku nad základní školou. Dělníci postupně rozkopávají vždy dva zhruba 30-metrové úseky a zároveň mění a doplňují kanalizační vpusti. Z Doubravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Vedení Olomouckého kraje plánuje stavbu výjezdové základny záchranné zdravotnické služby v Mikulovicích na Jesenicku. Hotová by měla být do roku 2030. Díky investici by se měl zkrátit dojezdový čas k pacientům v problematických částech regionu, jako jsou oblasti Vidnavská a Zlatohorska. Pokračuje vrchní sestra jesenické záchranky Šárka Kubálková.
4: Zákonný limit pro dojezd posádky od převzetí pokynu k výjezdu činí v České republice 20 minut. Vidnavsko sice neleží úplně v tom přímém horském hřebenu, nicméně z Jeseníku je tam cesta dlouhá zhruba 20 kilometrů. To pro sanitku jedoucí v plném provozu znamená dojezd na hraně zákonného limitu.
1: Zatím na Jesenicku fungují základny záchranky v Jeseníku a dále v Javorníku. I tamní posádky by se měly v budoucnu dočkat nového zázemí. Sucho v povodí Odry se bude v dalších týdnech podle podniku povodí Odry pravděpodobně prohlubovat. Předpověď počasí zatím neslibuje větší srážky. Přesto jsou zásobní nádrže na severní Moravě a ve Slezsku stále naplněné zhruba z 80 až 100%. A dodávky vody pro obyvatele ani průmysl zatím nejsou omezeny. Největším problémem pro vodní ekosystémy jsou vysoké teploty, oteplování vody a pokles množství kyslíku. To může vést k úhynu vodních živočichů. Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku má nový exponát, vrtulník MI-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce, říká ředitel muzea Martin Hrabec.
5: Je to tedy vrtulník MIL MI-8 SP talonním provedením a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, odpoledne skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách od 17 do 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor aktuálně na dopravní nehodu přímo na dálnici D1 v Ostravě u Nové Vsi ve směru na Bohumín. Se srazila dvě osobní auta a provoz je tam částečně omezený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přátelé, víte, co jsou to mofety? Jestli ne a rádi byste to věděli, tak si počkejte ještě pár minut, vše vysvětlí už za chvíli Martin Písařík ve své pravidelné ranní rubrice. Ještě předtím ale budeme hrát písně od skupiny Balet anebo projektil. Petr Soukup a Lenka Blažejová všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava přejí pěkné úterní ráno.

0: Krajský soud v Ostravě rozplétá případ obchodu se stovkami kilogramů červeného fosforu. Jak fungoval biznis, který měl zásobovat výrobce pervitinu, řekneme krátce před 8:30. Teď přichází se svou pravidelnou edukativní rubrikou Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Dnes bude krásně a nebude vedro. Aktuální situace je následující. Na severní Moravě a ve Slezsku je všude slunečno. Co se teplot týče, v Ostravě teď 19 stupňů Celsia, v Osoblaze na Krnovsku 19. A předpověď na dnešek: bude hezky, slunečno, bez deště, teploty v nížinách maximálně 26 stupňů, na hřebené hor do 21.
0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
2: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Naším úterním dopoledním hostem bude Břetislav Boháč z Klubu českých turistů. Bavit se budeme o letní turistice a typech na výlety. Probereme správné turistické vybavení a poradíme, jak výlety plánovat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
4: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: To byla Lucie Bílá. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 8 hodin 21 minut. V Ostravě dnes pokračuje proces, který objasňuje obchodování s červeným fosforem pro drogové podsvětí. Obžaloba se týká 4 lidí, kteří podle vyšetřovatelů zajišťovali dodávky stovek kilogramů této látky z Ukrajiny. Jeden z obchodů ale skončil podvodem, když místo objednaného fosforu dorazil materiál připomínající stavební směs.
2: Skupinu obžalovaných tvoří manželský pár, ženin otec a občan Ukrajiny, který jim podle státního zástupce stovky kilogramů červeného fosforu zajišťoval. Fosfor je klíčovou látkou pro výrobu pervitinu, upřesnil žalobce Michal Togner.
3: Celá ta skupina obžalovaných se podílela na organizování dovozu červeného fosforu z Ukrajiny do České republiky a jeho částečného vývozu do Polska. Veškerý ten červený fosfor byl určený na výrobu pervitinu samozřejmě. Jedná se o množství určené k výrobě více než jedné tuny pervitinu.
2: Z odposlechu je patrné, že udržovali konspirační mluvu. V hovorech používali pro fosfor krycí názvy odkazující na stavební materiál. K předávkám docházelo na benzínové stanici ve Frenštátě pod Radhoštěm. Podle obžaloby fosfor pocházel ze zakarpatské části Ukrajiny, z obce Syněvir. Biznis řídil Lukáš Pomkla z vazební věznice, kde skončil za jinou drogovou kauzu.
3: Jeden z těch obžalovaných skutečně to organizoval zde z vazební věznice a tam samozřejmě přichází v úvahu ukládání souhrnného trestu.
2: Z Ukrajiny se do Česka ale v jedné ze zásilek dostal místo fosforu obarvený cement. Cena fosforu na Ukrajině byla podle obžalovaných zhruba 300 korun za kilo. V Česku ho prodávali za 1000 korun. V době, kdy byl hlavní obžalovaný ve vazbě, vše řešila jeho manželka Vanessa Pomklová. Její obhájce Petr Stoklas před začátkem procesu potvrdil, že trestnou činnost klientka doznává.
4: Takže my se chystáme prohlásit vinu. Prohlášení viny, uvidíme, co z toho zjede, co se týče trestu.
2: Paní lituje, nebo jaký je takový lidský důvod toho?
4: Já si myslím, že v této chvíli už si další dobu uvědomuje, že něco nebylo dobré.
2: Stejně postupovali i další dva obžalovaní. Pouze Ukrajinec Vasil Cuper s částmi obžaloby nesouhlasil. Všichni obžalovaní jsou ve vazbě. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krátký zpravodajský souhrn nabídne Lenka Blažejová.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy. Ukazují to data poradenské společnosti RSM z letošního června. Firmy v posledních dvou letech místo plošného zvyšování mezd volí spíše individuální odměňování. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla přes 50 tisíc korun. 21-letý mladík napadl s nožem a tyčí v ruce dva muže na fotbalovém hřišti v Huzové na Olomoucku. Napadení skončili v péči lékařů. Podezřelý utekl, policisté ho ale vypátrali a zadrželi. Hrozí mu až 12 let ve vězení. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž stále neočekávají výraznější srážky. Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Dnes je celní ulice v městě Albrechticích na Bruntálsku částečně uzavřená. Silničáři tam pokládají novou asfaltobetonovou vrstvu. Práce se budou postupně přesouvat po jednotlivých úsecích. Další úplná uzavírka bude příští pondělí. Počasí v regionu bude polojasné až skoro jasné a teploty velmi příjemné 22 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici první třídy číslo 57 u obce Třemešná v okrese Bruntál došlo k nehodě osobního auta. Jeho řidič tam srazil srnu a havaroval. Provoz je zatím omezený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Po nahrávce od Věry Martinové se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zaměříme na nezaměstnanost v našem regionu. Lidí bez práce v červenci v Moravskoslezském kraji přibylo, vyplývá to z aktuálních statistik úřadu práce. Nezaměstnanost tak v regionu dosáhla 7%. Další detaily už pro nás má reportérka Silvie Mikulcová. Silvie, pěkné ráno.
1: Dobré ráno. Podle těch nejnovějších čísel úřadu práce vzrostla v červenci oproti červnu v našem regionu nezaměstnanost o 0,2 procentního bodu na těch, jak už si říkal, zmíněných 7%. Řečí absolutních čísel je teď v evidenci úřadu práce asi o 1300 lidí více, než bylo právě v červnu. V loni touto dobou, abychom měli trochu srovnání, byla nezaměstnanost 6,2%, takže je vidět, že roste. No a ještě bych možná dodala, že mezi lidmi, kteří jsou teď v evidenci úřadu práce, je asi 7,5 tisíc lidí se zdravotním postižením a přes 2000 mladistvých a absolventů škol.
0: Kde je ta situace nejhorší?
1: Už tradičně je na tom mezi okresy v Moravskoslezském kraji nejhůř Karvinsko, kde nezaměstnanost překračuje 10%, konkrétně jde o 10,4%. No a pak následuje Bruntálsko s 8,4 a Ostrava, kde je nezaměstnanost 7,6%. No a když to vezmu opačně, tak nejlepší je situace taky už tradičně na Opavsku, Frýdecku a Místecku, kde je ta nezaměstnanost okolo 5%, což je tedy i celorepublikové číslo, celorepublikový počet nezaměstnaných.
0: A kolik je v kraji volných pracovních míst?
1: Zaměstnavatelé v kraji teď poptávají asi 6600 pracovníků, to je tedy počet volných pracovních míst na úřadu práce. Ten největší přetlak lidí na jedno místo je na Karvinsku, tam na jednu pozici v tuto chvíli připadá asi 19 lidí, naopak na Novou Čínsku jde o 3 uchazeče. A jak když jsem se dívala do těch statistik a údajů, tak co se týče nabídky, tak zaměstnavatelé nejvíc jako obvykle hledají kuchaře, seřizovače, uklízeče, svářeče nebo řidiče nákladních aut.
0: Jak je to s nezaměstnaností v našem Moravskoslezském regionu? To nám pověděla Silvie Mikulcová. Děkujeme za to.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teplé oblečení dnes potřebovat nebudeme, ale myslím si, že ani potit se nebudeme, protože nás čeká krásný slunečný den, ale s teplotami příjemnými. Nejprve pohled do regionu, začneme v Českém Těšíně, tam teď naměříte 19 stupňů Celsia, srovnáme to s vrcholem Lysehory v Beskydech, tam je teď na teploměru 11 stupňů. Prognóza na dnešek říká, že den bude pěkný, slunečný, dopoledne polojasno, odpoledne úplně jasno, teploty v nížinách maximálně 26, na horách 21 a bez deště.
2: Naším středečním dopoledním hostem bude Filip Záruba, průkopník trojrozměrných animací a tvůrce elektronické hudby. Právě teď dokončuje velký dokument o psychedelických látkách, o natáčení v mnoha zemích světa, o lásce k profesi i o její nejisté budoucnosti se s ním bude bavit Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Anaka, je 8 hodin 51 minut, pomalu, ale jistě se blíží konec dnešního ranního vysílání. Po 9. už vás dobrým dopolednem Českého rozhlasu Ostrava bude provázet Vláďa Šmehlík. Já bych vás ještě rád pozval k poslechu vysílání po 11., kdy pro vás budeme mít poradnu. A dnes na příhodné téma je vyloženě letní a prázdninové, je určeno těm, kteří hledají inspiraci pro své výlety a letní turistiku. My se budeme bavit o atraktivních destinacích, kam vyrazit. Také vám poradíme, jak se na turistické vycházky a výšlapy ideálně vybavit a jak výpravu naplánovat. Naším hostem v poradně bude Břetislav Boháč z Klubu českých turistů. 10 minut po 11. hodině. Ode mě vše, loučí se Petr Soukup. Hezký den.
1: Zasmějte se s námi.
2: Už jste se někdy dostali do neuvěřitelné situace? Tak jednu takovou jsem vám dnes připravil. A to povídá krásná dívka svému milému. Miláčku, ty jsi úžasný milenec. My jsme spolu 2 týdny a já už jsem ve 3. měsíci.

0: A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Moravskoslezská nemocnice Krnov modernizuje vozový park v Bruntálu a Rýmařově. Lidí bez práce v červenci přibylo, nezaměstnanost je na 5%. U Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Dnes bude slunečno, teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás teď vítá Lenka Blažejová. Bruntálská a Rýmařovská nemocnice mají 6 nových sanitek. Auta budou obsluhovat okolí těchto měst. Pořídila je Moravskoslezská nemocnice Krnov, pod kterou Bruntál i Rýmařov spadají. Nová vozidla nahradí dosluhující sanitky. Všechny dodané vozy mají například automatickou převodovku i moderní sanitní vybavení.
2: Podle vyjádření nemocnice mají být nové sanitní vozy bezpečnější pro pacienty. Moderní vybavení má zároveň usnadnit práci zdravotníkům. Nemocnice dodává, že vozy mají pohon všech 4 kol, takže budou schopné zdolat taky náročnější terén i zimní podmínky v horských oblastech. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Nezaměstnanost v Česku mírně stoupá, v červenci byla na 5%. Bez práce tak bylo 367 tisíc lidí, o 11 tisíc víc než v červnu a o 40 tisíc víc než přesně před rokem. Vyplývá to z dat Úřadu práce.
3: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
4: Což je o 1078 více než v červnu.
3: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
5: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
3: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Zemědělci v Česku právě dokončují žně. Zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos končí výrazně dříve než v loni. Žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. Ukrajinské letectvo potvrdilo, že u Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Pilot se stačil katapultovat. Příčinu havárie vojenské úřady vyšetřují.
6: Velení letectva ukrajinských ozbrojených sil oznámilo, že pilot plnil bojové úkoly v oděské oblasti, které spočívaly v ničení vzdušných cílů protivníka. Pilota, který se katapultoval, brzy našli a převezli do nemocnice. Podle předběžných zjištění v letadle došlo k mimořádné situaci v okamžiku odpadu. Pálení rakety. Uvedlo velení letectva a upřesnilo, že stroj začal hořet, ale pilot se ho snažil zachránit. Předposlední letecká havárie se stala 16. června v Chmelnické oblasti, kde se zřítil frontový bombardér SU-24. Oba letci zahynuli. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, odpoledne skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách od 17 do 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici D48 za exitem Tošanovice ve směru na Frýdek Místek se opravuje povrch komunikace a je tam omezený provoz. Částečná uzavírka tam potrvá do zítřejšího večera.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po deváté a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava skončily zprávy s Lenkou Blažejovou. Ty další vám nabídneme v 10 hodin. Peťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. I dnes, tedy v úterý 11. srpna, začínáme magazínem Křížem krajem. Tentokrát vás Iva Havlíčková vezme do Kopřivnice. Projdeme si společně tamní sad doktora Edvarda Beneše. Jeho dominantou jsou vily, které si nechali postavit synové významného kopřivnického průmyslníka Ignáce Šustaly. Výlet do Kopřivnice začíná za malou chvíli. Ještě předtím ale Karel Gott a Helena Vondráčková, tak tedy krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná úterní Křížem krajem, jedeme na výlet. Zelenou oázu klidu najdete také v Kopřivnici, a to v těsném sousedství centra města. Dnes je to sad Edvarda Beneše. Dříve to ale byly zahrady dvou bratrů, rozdělené plotem, kteří si vedle sebe postavili své vily. Šlo o syny zakladatele Kopřivnické továrny na výrobu kočárů, Ignáce Šustaly. Na prohlídku parku se s Miroslavou Motlíčkovou z Kopřivnického infocentra vydala redaktorka Iva Havlíčková.
2: Projdeme si sady doktora Edvarda Beneše s Miroslavou Motlíčkovou z Turistického informačního centra v Kopřivnici. Tak tady je asi hezká procházka, i když sad není úplně moc velký.
3: Je to víceméně centrum města Kopřivnice a je to park, i když s názvem sad. A spousta lidí se ptá, proč zrovna sad, když tady nerostou ovocné stromy, ale je to víceméně v minulosti se běžně označovaly parky jako sady a je to od slova sázet. Takže tam, kde člověk vysadil stromy za nějakým účelem relaxace, odpočinku, procházek, tak se tomu říkalo sad nebo park. Ve Štramberku je například národní sad, takže taky to není sad s ovocnými stromy.
2: No, jdeme tady ve stínu, takže doufám, že to bude příjemná procházka. Co je tady v sadu Edvarda Beneše to nejkrásnější?
3: Tak nejkrásnější jsou určitě místní vzrostlé stromy. Některé jsou památné, například je tady strom věnovaný Emilu Hanzelkovi, zakladateli Lašského muzea, a je to platan javorolistý, který je vysoký 30 metrů a obvod kmene má 340 cm. A potom jsou to zajímavé druhy stromů, například liliovník tulipánokvětý nebo dřezovec trojtrný a jinan dvoulaločník, který určitě mnozí posluchači budou znát.
2: Liliovník, ten krásně kvete, to vím, ale to je asi už pozdě na liliovník.
3: Ten kvete na začátku léta a tulipánokvětý proto, protože ty květy připomínají tulipány.
2: A my jdeme zrovna kolem památného stromu, platan Emila Hanzelky, tak to už je majestátní strom. Jaká je vlastně historie tohoto sadu, paní Motlíčková?
3: Tak když přijdete do parku, do sadu, tak narazíte na dvě dominantní stavby. Jsou to vily. Jedna nese název Ringhoferova vila, to je ta po naší levici v levé části parku. Druhá nese název Šustalova vila. Dnes je to sídlo Lašského muzea. A obě vily byly postaveny v 19. století, na konci 19. století, a nechali si je postavit synové Ignáce Šustaly, zakladatele kopřivnické kočárovky. Tu vlevo Ringhoferovu vilu nechal postavit Adolf Šustala a tu vpravo Josef Šustala. Obě stavěl vlastně novojčínský architekt a stavitel Heinrich Čajke starší, který je známý jako autor například v současné době diskutovaných hyklových vil v Novém Jičíně.
2: Vily jsou to krásné, honosné. Tady v té Ringhoferově vile, tam je co uvnitř, jak se využívá?
3: Obě vily jsou v majetku města, stará se o ně město Kopřivnice a ta Ringhoferova vila je využívána jako obřadní síň na různé reprezentační účely, akce, a ta vpravo Šustalova vila je sídlem Lašského muzea, takže je přístupná veřejnosti.
1: To říká Miroslava Motlíčková z informačního centra města Kopřivnice. A do sadu doktora Edvarda Beneše v centru města se ještě vrátíme hned po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte magazín Křížem krajem, vracíme se zpátky do Kopřivnice. Najdete tam upravené chodníky, záhony s letničkami i památné stromy. Architektonickými dominantami sadu doktora Edvarda Beneše v Kopřivnici jsou pak dvě velké vily, které nechali v 19. století postavit Adolf a Josef Šustalovi. Takzvaná Ringhoferova vila slouží dnes městu k reprezentačním účelům. V té sousední zase sídlí Lašské muzeum. Honosné vily obklopené zelení si z Miroslavou Motlíčkovou z informačního centra města Kopřivnice prohlédla redaktorka Iva Havlíčková.
4: Tak se pojďme podívat blíž na tu Ringhoferovu vilu. Krásně zdobená ta čelní fasáda.
5: Obě vily byly zrekonstruovány vlastně v prvním desetiletí, druhém desetiletí 21. století, takže prošly náročnou rekonstrukcí a jsou ve velice dobrém stavu. Jsou to stavby staré přes 130 let, takže mají už něco za sebou.
4: Jsou postaveny v nějakém stylu?
5: Jsou to historizující stavby, ta vlevo vlastně Ringhoferova vila je v takovém tom klasicizujícím stylu, je to vidět podle toho frontonu, vlastně té atiky sloupový, a ta vpravo je v takzvaném francouzském stylu.
4: Takže když si vlastně tady synové Šustali žili svůj rodinný život, tady měli asi zahrady a dnes tady má veřejnost park.
5: Přesně tak, obě vily byly obklopeny zahradami, každá měla svoji vlastní zahradu, byly částečně okrasné, ale také užitkové. No a po druhé světové válce, když byli oba majitelé vil odsunuti, tak majetek byl zkonfiskován a to území těch zahrad bylo spojeno do jednoho sadu, který byl po válce pojmenován jako sad doktora Edvarda Beneše.
4: Nějaké změny se udály zásadní v parku v posledních desetiletích?
5: Tak původní jsou tady ty dvě vily, ale v zadní části parku směrem k vlakovému nádraží, možná mnozí pamatují, stával prosklený pavilon, kde byla umístěna auta, automobilky Tatra. A byla veřejně přístupná, bylo to víceméně jako součást muzea, který se potom o prvním desetiletí 21. století se vlastně zřítil strop pod nosem sněhu, takže byl pavilon demontován a následně bylo vybudováno muzeum v centru města a poté nové muzeum nákladních automobilů Tatra v blízkosti zimního stadionu.
4: S Miroslavou Motlíčkovou z Turistického informačního centra v Kopřivnici pokračujeme tady v procházce. Co bychom tady ještě mohli si prohlédnout, kam se podívat?
5: Určitě bych vás ráda pozvala do Lašského muzea, kde máme v současné době expozici věnovanou kopřivnickému rodákovi Emilu Zátopkovi a jeho manželce Daně Zátopkové, jejich sportovním úspěchům a vlastně jejich životu.
4: Co je tady třeba za prvky pro děti? Tady se dívám, že jsou nějaké houpačky například.
5: Park je ideální i pro návštěvu s dětmi. Je tady vlastně menší dětské hřiště, jsou tady pochozí plochy, takže je tady možné jezdit i na odrážedlech, na koloběžce a v létě se tady konají různé kulturní akce, nejenom pro děti, ale pro vlastně širokou veřejnost.
4: Dodává Miroslava Motlíčková z Kopřivnice, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: A v zítřejším magazínu Křížem krajem v nás čeká výprava do nitra starého důlního díla. Vydáme se do Rábovy štoly v Zálužném. Řeč tedy bude o břidlici, její těžbě i o současných obyvatelích opuštěné štoly. Magazín Křížem krajem tady bude zítra po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Při zalévání zahrady nezáleží jen na množství vody, ale také na tom, kdy jí rostlinám dopřejete. Babské rady dnes vysvětlí, proč ranní a večerní zálivka nepřinášejí stejné výsledky.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Babské rady.
1: Proč hraje při zalévání zahrady roli načasování? A věděli jste, že ráno a večer nejsou dvě stejné dobré možnosti? To, co platí určitě, je, že pro zalévání není vhodné pravé poledne, kdy je díky silné sluneční aktivitě půda rozpálená a velká část vody se odpaří dřív, než se dostane ke kořenům. Kapky vody na listech fungují navíc jako lupa a dokážou jemnou tkáň rostlin doslova spálit. To ranní zálivka je sázka na jistotu. Voda se v klidu sákne hluboko ke kořenům, než ji slunce stihne odpařit. Zalévejte brzy mezi 5 a 7 hodinou raní a pamatujte na to, že zálivka musí být vydatná, aby vydržela celý den. Pokud na zahradě bojujete se slimáky, je ranní zalévání vítáno. Slizcí návštěvníci totiž milují noční vlhko a večerní zálivka je k vám přivábí. Pokud zaléváte večer, voda se vsakuje pomaleji a neodpařuje se. Rostliny mají čas i přes noc v pohodě vstřebat a navíc si vystačíte s menším množstvím vody. A ranní pohled do svěží zahrady bude radostný.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninovou

pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byla kapela Kryštof, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za pár minut už bude 9:45 a to svůj prostor dostane František Kinský a Pavel Kudrna. Čeká vás opět soutěž zámeckého léta.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšné úterý 11. srpna vám přeje Pavel Kudrna. Před námi je další horký letní prázdninový den. Já doufám, že ta horka snášíte dobře. Zem je vyprahlá, chtělo by to na mnohých místech, říkám na mnohých místech, trochu toho zalévacího deště, protože někde si vody užili dost. Tak já doufám, že ten náš vzdělávací a soutěžní pořad o zámecké léto vás alespoň v následujících 15 minutách osvěží. My vám nabízíme návštěvy našich zámků, představujeme vám jejich zajímavosti, taky pak soutěžní otázky, které z toho rozhovoru nebo té reportáže vycházejí. Takže pěkně postupně, jo, abych nezapomněl, o zajímavé ceny hrajeme pochopitelně, o zámecký cestovatelský balíček, o soukromou prohlídku na zámku anebo o zámecké víkendové pobyty. Jaký zámek navštívíme dnes, tak to už je v rukách či v ústech našeho vlastně průvodce zámeckým létem Františka Kinského. Kam nás zve?
0: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučeň. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn-Taxisů. Žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch. Kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labyrintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Vratislavem Zákouckým.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labyrint, který je věnovaný Karlu IV. Jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arno z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn-Taxisů, tak jsem zvědala.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na postele leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvounohy, víte. Půlka Loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vodě a bankovky se žehlily želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou noví a že kníže jde zrovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohoto zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007. Prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, jestli si pamatujete něco málo našeho vysílání, tak také výlety právě z Loučeně vysílali a bylo to hodně zajímavé. Já jenom k tomu labirintárium, víte, že to je nejenom český, ale dokonce evropský unikát. Tam je těch, jak bylo řečeno, 12 různých labirintů nebo bludišť z různých materiálů. Jsou tady třeba keřová z buxusu, z tisu nebo palisádový labirint, bludiště z provazu, kamenný, pískovcový, světelný labirint. No, pan Zákoucký vlastně vysvětlil ten labirint Karla IV. Ale tady třeba prstový nebo travnatý labirint. No, zabloudit se v nich nedá, to předesílám. A jenom návod. Kdybyste se někdy dostali do skutečného bludiště, opravdu ne takto, řekněme, dekorativního, tak stačí jednu ruku dát na jednu stěnu a neustále se jí držet a jít. Tedy pokud nebude mít to bludiště 50 kilometrů, tak zase vyjdete. No, tak návod na bludiště jsem vám dal na naší soutěž snad jediné. Zavolejte, buďte třetí a mějte hodně štěstí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: ještě dál.
1: Neplakej. No já myslím, že paní Jana z Friedlandu v Čechách, pokud bude plakat, tak jedině radostí, protože je třetí, dovolala se. Já vás zdravím, paní Jano. Dobrý den, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: No ve Friedlandu je přeci nádherný zámek, úžasné interiéry, svérázný kastelán, ten má takový ten humor, který já miluji, takový ten satirický, jak bych řekl, občas šlehne krásně a musím říct, že jsme odtamtud vysílali také výlety, takže pokud jste pamětníky našeho vysílání, tak Friedland znáte alespoň takto, ne-li osobně. A jinak doporučuji, pochopitelně. No, paní Jano, soutěžní otázka pro vás, mohu?
2: Ano.
1: Jste taková zakřiklá trošku, co pak se děje? V pohodě všechno?
2: Ne, nic se neděje, já jsem právě na tom Friedlandském zámku provázela, ale...
1: No tak vidíte, tak krásný, potvrdíte, vidíte.
2: Krásný, nádherný.
1: No je to tak. A pan Kastelán, zažila jste už pana Kastelána?
2: Zažila jsem nového pana Kastelána, ano.
1: Jenom připomeňte mi jméno, Holub, ne, takový ptačí jméno, ne?
2: Ano, on se jmenuje Holub, ale teď se nemůžu vzpomenout na křesní jméno.
1: Další Holub. Tak jsem rád, že jsem si vzpomněl, protože moje skleróza už začíná být pověstná. Tak pojďme na tu soutěž. Otázka zní, jak se jmenuje bílá paní na zámku Loučeň? Za A. Perchta z Rožmberka. Za B. Berta z Mikulova. Za C. Terezie Berková z Dubé.
2: Za C. Terezie Berková z Dubé.
1: To nemá žádnou cenu, vždyť vy to máte nacvičené, vy víte, že Perchta byla úplně jinde, v jižních Čechách třeba, Mikulov zase Morava. No je to tak, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby. No a jenom od vás jedna třeba krásná věc z toho zámku, z Friedlandu, na co byste nalákala, vzpomeňte.
2: Já bych nalákala na obrazárnu.
1: Výborně.
2: Tam jsou krásné obrazy. Jsou i v rytířském sále, nejen v obrazárně, ale určitě na obrazy. Výborně. Se tam líbily hrozně moc obrazy.
1: Tak moc vám děkuju. Paní Jano, gratuluju, mějte se krásně, ať se daří. Naschledanou. No a já vás nalákám na zítřek, opět krátce před 10. hodinou se vypravíme na další zámek, tentokrát na zámek Slavkov. A nebude chybět ani soutěž, slibuje Pavel Kudrna, mějte se hezky a hezké úterý.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Rektoři českých vysokých škol se obávají snížení rozpočtů. Cesta z hvězdy na Ovčárnu je zavřená. Zítra budeme pozorovat zatmění slunce. Dnes bude polojasno a teploty kolem 25 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké dopoledne. Vysoké školy v Česku potřebují víc peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
3: Kdybychom že nabrali se další počty studentů, navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
1: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat dřív, než skončí vládní prázdniny. To bude příští týden. Silnice mezi parkovištěm Hvězda a horskou chatou Ovčárna je zavřená. Oblíbenou turistickou komunikaci opravuje správa silnic Moravskoslezského kraje. Uzávěra potrvá do 14 hodin, pak projedou pouze osobní auta. Oprava bude hotová nejpozději ve čtvrtek, říká mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.
4: Správa silnic Moravskoslezského kraje musela cestu uzavřít kvůli pokládce živičních vrstev. Druhý, tedy zítřejší den, je rezervní. Silničáři se vše pokusí stihnout během dneška, pokud jim to počasí a jiné okolnosti dovolí. Pokud práce nestihnou, bude cesta zavřená i zítra opět od 8 do 14 hodin.
1: O více než 8 milionů korun připravil ženu z Olomoucka muž, který se několik let vydával za tureckého filmového herce. Žena mu peníze poslala v několika desítkách plateb. Podvodník využíval různé legendy. Za dopadení mu hrozí až 8 let vězení. Podobný případ důvěřivé ženy, která přišla o 14 milionů, řešil před časem Olomoucký krajský soud. Virtuální zahraniční přítel, který se vydával za amerického lékaře, podvedl účetní jedné z olomouckých základních škol. Peníze mu poslala z účtu školy. Soud jí za to poslal na 4 roky do vězení. Policie znovu apelovala na to, aby se lidé nenechali obelstít podvodníky a nereagovali na sociálních sítích na žádosti o přátelství od neznámých lidí. Na zítřejší úplné zatmění slunce jsou na Islandu a ve Španělsku připraveni i brněnští vědci. Na 5 stanovištích mají speciální fotografickou techniku. Pozorování úplného zatmění jim pomáhá lépe poznat slunce a jeho chování.
5: Máme postavené paralaktické montáže, na nich máme foťáky i astronomické kamery s úzkopásmovými filtry.
6: Říká Václav Široký z Fakulty strojního inženýrství VUT. Na měření budou mít vědci jen asi 2 minuty. Zda se jim vše podaří, rozhodne počasí, dodává vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
7: Island, to je místo, kde se mění počasí velice rychle, takže je to velká sázka do loterie. Ve Španělsku ty podmínky jsou zatím velice dobré.
6: V Česku bude slunce zakryto jen částečně, asi z 85%. Začne zítra přibližně v 19 hodin a 19 minut. Marek Hensel, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V našem kraji dnes bude polojasno, odpoledne skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 17 až 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici první třídy číslo 57 v obci Hoclavice na Novojičínsku se srazila 2 osobní auta. S opatrností se dá projet a zranění tam nejsou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Čtyři minuty po 10. hodině, tohle byly zprávy s Lenkou Blažejovou. Vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Už za malou chvíli pro vás mám připravenou další ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Pokud odpovíte správně na dnešní otázku, a mimochodem bude to o vláčcích, tak můžete vyhrát hezkou knížku. Román Kate Frost, Ostrov zalitý sluncem. Každý den, totiž tento týden, nabízíme nově vydané aktuální román. romány, takže máte tyhle ty prázdniny u vody co číst, když soutěžíte s Českým rozhlasem Ostrava. Nabídneme také rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Pozveme třeba do Rýmařova nebo do Ostravy a s Natálií Janiškovou taky probereme aktuální situaci, a to uzavřený most na Nádražní ulici v centru Jablunkova. Dobré dopoledne vám přeje Lenka Blažejová a Vladimír Šmehlík.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den. Tady je Blaža z Ostravy.
1: A já vás zdravím, dobrý den. Tak jo, tak jste připravená na otázku?
2: To jsem.
1: Jezdíte často vlakem?
2: Jak často?
1: Jezdíte často vlakem, nebo jezdíte vlakem pravidelně?
2: Občas jezdím vlakem.
1: Dobře, tak by to nemuselo být pro vás úplně složité. Tak jdeme na to, dobře poslouchejte. V prosinci roku 2024 vyjeli vůbec poprvé na koleje v České republice první bateriové vlaky na pravidelné železniční lince. Bateriové vlaky mají tu výhodu, že mohou pokračovat v jízdě i na neelektrifikovaných tratích. Byla to linka S8 provozovaná v Moravskoslezském kraji. Víte, odkud kam jezdí Moravskoslezská S8? Kam vás doveze první český bateriový vlak, na jaké trati? A máte na výběr. První český bateriový vlak jezdí buď za A na trati Ostrava Studénka Štramberg Veřovice, nebo za B Ostrava Frýdek Místek Český Těšín, nebo za C na trati Ostrava Opava Krnov Bruntál.
2: No, nevím přesně, ale spíš na ten Štramberg by to tam typovalo. To je za A.
1: Máte naprostou pravdu. A vy jste někde venku, nebo kde jste? Máte tam hrozný kraval.
2: Já jsem doma.
1: Fakt jste doma, aha, tak no dobře, tak jo, nevím, co to tam máte, ale je to teda neuvěřitelné. Každopádně zůstaňte na telefonu, já vám moc blahopřeju a vyhráváte krásnou knihu od nás.
2: Jo, děkuji moc krát.
1: Tak jo, mějte se hezky.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
1: Naším úterním dopoledním hostem bude Břetislav Boháč z klubu českých turistů. Bavit se budeme o letní turistice a typech na výlety. Probereme správné turistické vybavení a poradíme, jak výlety plánovat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin a téměř 20 minut. Fotograf Jindřich Štrajt slaví své kulaté narozeniny a Městské muzeum v Rýmařově pro něj uspořádalo velkou výstavu. Pozveme vás nejen tam za malou chvíli.

0: Tak tohle byl David Dale a píseň Má žena. Vyladíte Český rozhlas Ostrava. Z archeologického depozitáře, tak to je výstava, kterou si můžete prohlédnout ve výstavním sále Národního památkového ústavu v Ostravě. Přístupná je od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin a k vidění tam jsou výjimečné nálezy. Předměty spojené se stolováním opavské šlechtické rodiny z období renesance. Odkazují tak na archeologický výzkum, který se odehrával ve dvoře někdejší městské spořitelny v Opavě. Výstava ve výstavním sále Národního památkového ústavu v centru Ostravy je otevřená až do 11. září. Další pozvánka také na výstavu a také do Ostravy, tentokrát ale na jih města. Kulturní dům Kátrio na Ostravě jihu hostí první samostatnou autorskou výstavu malířky Lucie Kubaté s názvem Mezi snem a symbolem. Výstava v Kátriu je k vidění do konce září. A další výstava, tentokrát už na západ kraje, můžete navštívit Městské muzeum Rýmařov a taky Rýmařovské náměstí, na kterém si můžete prohlédnout výstavu fotografií Jindřicha Štrajta. Ta je uspořádaná k jeho kulatým narozeninám a jeho výstava potrvá v Městském muzeu až do 6. září.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

Od dnešní noci je uzavřen most na nádražní ulici v centru města Jablunkova a auta nově jezdí přes náhradní konstrukci. Jaká tam je dopravní situace přímo na místě a netvoří se tam zácpy, tak tohle budeme zjišťovat za malou chvíli. Na místě totiž v Jablunkově máme naši reportérku Natálii Janeškovou a za chvíli se s ní spojíme.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem a jak už jsme avizovali před písničkou, teď míříme do Jablunkova. První den jezdí auta po provizorní konstrukci v centru Jablunkova. Původní most tam sloužil desítky let a dnes půjde k zemi. Dočasné přemostění stojí hned vedle původního mostu v Nádražní ulici a na místě je i naše reportérka Natálie Janešková, kterou zdravím. Natálie, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jde o první den v Jablunkově, kdy se jezdí po provizorní konstrukci mostní. Jak to tam vypadá? Neucpává se to tam? Jaká je tam dopravní situace?

0: Vrbětka nebo taky na Slovensko. Na druhou stranu zase míří auta směrem na Návsí a dál na dálnici do Českého Těšína nebo Frýdku Místku. Ten provizorní most má unést 70 tun, ale jablunkovská radnice na svých sociálních sítích doporučuje řidičům nákladních vozidel, aby využili objízdnou trasu, která vede přes obchvat města, aby tím pomohli snížit dopravní zatížení centra.
1: No a to zatížení v Jablunkově bude jak dlouho trvat? Dokdy by tam mohl vstát nový most, kdyby to všechno mělo být hotové?
0: Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Nikoly Birklenové by měl být nový most hotový příští rok v dubnu. Zhotovitel má od předání místa 320 dnů na všechny stavební práce a potom bude provoz opět bez omezení. A já ještě doplním, že ten původní most byl zprovozněn v roce 1978 a vzhledem ke svému stáří byl už ve velmi špatném stavu a právě teď stavební firma začíná s jeho demolicí. Už v minulém týdnu se podařilo například demontovat kovový ledolam, který byl umístěný před tím pilířem mostu. No a ta nová konstrukce bude mít větší nosnost a taky bude bezpilířová, což zajistí lepší průtok řeky Olše při zvýšené hladině vody nebo taky povodních, protože při poslední velké vodě v roce 2024 nánosy přírodního materiálu ucpávaly koryto Olše.
1: No tak nezbývá, než popřát jablunkovským hodně trpělivosti a řidičům dobré řízení a hlavně klid na cestách. Tohle byla Natálie Janešková a aktuality z Jablunkova. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 10:45, ladíte Český rozhlas Ostrava. Artur Kubica mě dneska naučí nové slovo. Je to slovo krtonožka. Znáte to? Pokud ne, tak Artur Kubica vám v dnešním Dvakrát měř a jednou řeš poradí, jak s nimi zatočit, protože krtonožky ničí vaší úrodu. Seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu, tady budou za malou chvíli krtonožky.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Máte na zahradě krtonožky a nevíte, jak na ně? Tak jeden náš posluchač Hobby magazínu mi poslal návod jeho souseda a ten prý jich v jednom roce nachytal 360. Potřebujete prkna široká asi 10 cm, skleničky na větší víčka, objem asi 4 až 6 deci, nebo plechovky od leča, od kompotů a podobně. Na záhon dáme prkna kolmo hranou do země do hloubky 4 až 5 cm. Na začátek a na konci prkna dáme do země skleničku tak, aby byla 2 až 3 cm pod zemí. Krtonožky lezou kolem prken a spadnou do skleničky, do plechovky. Plechovky by měly být uvnitř hladké, jinak krtonožka vyleze. Na záhoně to vypadá například tak. Sklenička, prkno šikmo zleva doprava, sklenička, prkno šikmo zprava doleva, sklenička, prkno šikmo zleva doprava a tak dále. V některé skleničce nebo plechovce vedou dvě prkna. Prkna by měla vyčnívat nad zemí alespoň 3 cm. Krtonožky u nás nejsou chráněné, takže když je chytíte, tak je nemusíte likvidovat. Odneste je mimo zahradu, mimo ornou půdu. Krtci a ptáci si na nich pochutnají. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, blíží se 11. hodina, připraveny jsou i rozhlasové zprávy, které vám v celou nabídneme. Dozvíte se například, že řidiči budou muset dávat velký pozor při projíždění Doubravy na Karvinsku. Obec tam totiž aktuálně opravuje poškozenou dešťovou kanalizaci a tak se tam dá projet jen s omezením. Přineseme i reportáž.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bude 11 hodin, připravena je Lenka Blažejová a zprávy.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Stát na čtvrtek plánuje veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. V Doubravě na Karvinsku opravují kanalizaci poškozenou hornickou činností. Policisté budou ode dneška dohlížet na bezpečnost na Zlínsku. Chystá se tam motoristická akce Barum Czech Rally. V našem kraji dnes bude slunečno s teplotami do 26 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás teď vítá Lenka Blažejová. Veřejný zátěžový test e-dokladů chystá na čtvrtek digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Dobrovolníci se do testu můžou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu. Uvedl to ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban.
4: Klient by si měl otevřít aplikaci, respektive měl by se ujistit, že má aplikaci zaregistrovanou a v tu jednu hodinu ve čtvrtek by měl pouze otevřít a poté zavřít, případně tuhletu akci udělat několikrát.
3: Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli ve volební místnosti prokázat už při loňských sněmovních volbách. Tehdy ale systém kolaboval. Radnice v Doubravě na Karvinsku opravuje poškozenou dešťovou kanalizaci. Poškodilo ji poddolování. Kvůli opravám projedou řidiči centrem obce až do konce listopadu jen s omezením.
5: Radnice opravuje kanalizaci v úseku od budovy obecního úřadu až po křižovatku nad základní školou. Dělníci postupně rozkopávají vždy dva zhruba 30-metrové úseky a zároveň mění a doplňují kanalizační vpusti. Z Doubravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekročili motoristé. Stovky policistů budou v souvislosti s 55. ročníkem Barum Czech Rally ode dneška v pohotovosti. První rozsáhlá uzavírka v centru Zlína kvůli závodu pak čeká obyvatele ve čtvrtek v noci.
6: Bezmála 300 policistů ze Zlínského kraje budou od úterý až do ukončení celé automobilové soutěže dohlížet na veřejný pořádek či bezpečnost a plynulost silničního provozu. K dispozici bude i vrtulník, který bude využíván zejména ke koordinaci dopravy a monitorování odstavných parkovišť. Nikol Hlaváčová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V Moravskoslezském kraji dnes bude většinou polojasno, odpoledne už skoro jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 22 až 26 stupňů Celsia. Na horách, v Jeseníkách, v Beskydech od 17 do 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici druhé třídy číslo 474 u obce Bystřice v okrese Frýdek-Místek se srazila dvě osobní auta. Policie už nehodu na místě vyšetřuje a řídí tam provoz. V případě komplikací na dalších místech kraje volíte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A
1: Lenka Blažejová zná i lepší cestu domů, protože tohle byly pro dnešek její poslední zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další v pravé poledne už vám nabídne Milan Glista. Jsou 4 minuty po 11. hodině, posloucháte Dobré dopoledne. Dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Je úterý a na našem programu je připravená poradna. O čem bude a koho si Petra Štrimplová pozvala k mikrofonu, prozradíme za malou chvíli. Každopádně hned po poradně vás ještě živě vezmeme do Kotulovy dřevěnky v Havířově a podíváme se na to, jak se kdysi trávilo léto na venkově, jaké to bylo trávit letní prázdniny u našich babiček a prababiček. Krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: No a vy, milí posluchači, kteří posloucháte naše vysílání online na webu Českého rozhlasu Ostrava, koukáte do našich studií prostřednictvím online kamer, tak už si můžete kameru přepnout ze studio 1 na studio 2, protože přímo naproti mě v sousedním studiu za sklem už sedí Petra Štrimplová a taky Břetislav Boháč z klubu českých turistů. Za malou chvíli začíná rozhlasová poradna a dnes to bude o výletech, o letní sezóně a taky o správné výbavě. Začínáme za malou chvíli.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den z rozhlasové poradny. Rádi se touláte v terénu a po výletech. Máme pro vás tipy na letní turistiku. Bavit se budeme o atraktivních destinacích, poradíme taky, jak se na turistické vycházky a výšlapy ideálně vybavit a jak výpravu naplánovat. Pozvání do poradny přijal Břetislav Boháč z Klubu českých turistů. Pane Boháči, vítám vás v živém vysílání.
2: Dobrý den posluchačům.
1: Tak vy zastupujete Klub českých turistů, konkrétně oblast Moravskoslezskou, tudíž především Beskydy znáte velmi dobře. Jak si tyhle hory stojí co do atraktivity v porovnání třeba s Jesenickem, když zůstaneme v rámci hranic našeho kraje Moravskoslezského?
2: No, Beskydy jsou z mého pohledu velmi navštěvovaným krajem, neboť tady jsou velká města. Je tady Ostrava, Havířov, Bohumín, Karviná, Frýdek Místek, ti všichni to mají do těch hor blízko. Zatímco ty Jeseníky nebo Oderské vrchy nemají tolik velkých měst a lidé se snaží dneska už hledat spíš takovou trošku samotu.
1: Ano.
2: Protože v řadě těch destinací jsou problémy. Především s parkováním. A tady bych chtěl spíš nalákat lidi, aby jezdili veřejnou dopravou, protože vlaková doprava se nám dost zlepšuje. Podobně je to i s tou případnou autobusovou dopravou, ale tam už je to trošku složitější. Do některých těch údolí se jezdí velmi málo a to už není tak komfortní, jako třeba s tím vlakem.
1: Do co z rejstříku beskydských tras a destinací nevynechat, pokud bychom měli být rádci?
2: Tak jako když to řeknu sám za sebe, tak spíš vynechat výstupy na Lysou.
1: Ano.
2: Je to úplně jednoduché. Lysá hora je magnet. Je to nejvyšší vrchol. Tady v Moravskoslezsku po Jeseníkách, kde je pradět jako hlavní, ale přece jenom jít nahoru znamená jít především ze Malenovic nebo z Ostravice. Jsou nejčastěji používané trasy. Už méně je používaná žlutá trasa od přehrady na Šancích. No a taky pochopitelně od Vysalají. Nicméně to cestování na Lysou znamená, že Lysá hora dneska po sčítání našich kamarádů z chráněné krajinné oblasti říkají, že je roční návštěvnost mezi 300 až 400 tisíci lidí. Takže když si vezmete, kolik tam je lidí v podstatě na jeden den z těch 365, no nevím. Jo? A zase na druhou stranu je tam ohromně hezký a nádherný rozhled. Je tam i ta infrastruktura, dneska chybí na Lysé hoře voda. My jsme to kdysi chtěli nějakým způsobem projednat, že by se tam postavil vodovod právě ze Šancí až nahoru. Zatím je zdroj pouze na vysílači a ten jde přes současné vlastníky potom té zátopkové chaty a podobně. No a nebude to zřejmě jednodušší, protože když to řeknu úplně slušně, tak voda začíná chybět.
1: Lysá hora magnet. A tak v takovém stručném sledu vyjmenujeme místa, která jsou neúplně prošlapaná a objevená.
2: V každém případě doporučuji tu hřebenovku, která jde z Bumbálky a v podstatě až do mostu u Jablunkova. Úžasná trasa. Z obou stran tam chodí turisté, ale zdaleka ne tolik jako
1: ano.
2: To, co je velmi zajímavé v těch Beskydech, taky to třeba, že Veřovický hřeben zcela samostatně dá se přejít jednak ze strany Moravskoslezska, tak do Zlínského kraje, ale taky je to o tom, že lze po tom hřebenu dojít až k chatě, která je na Velkém Javorníku. A pochopitelně to už je oblast, kterou obhospodařuje především Pohorská jednota Radošť, která taky už slavila své 140. neboť vznikly o 4 roky dříve než Klub českých turistů, 1884.
1: Tak další typy my probereme po písničce a přizveme do vysílání taky posluchače, kteří buď se mohou na něco zeptat, anebo se podělit o zajímavé zážitky a zkušenosti.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ta dnešní je věnovaná turistice v letní sezóně. Věnujeme se taky tipům na výlety. Hostem je Břetislav Boháč z Klubu českých turistů. Teď je tu prostor pro naše posluchače a jejich dotazy. Dávám k dispozici telefonní číslo 59 611 22 66. Pane Boháči, my jsme mluvili o těch jakoby tipech v těch Beskydech. Pojďme se přiblížit ještě k té polské hranici, tam by to mohlo být zajímavé.
2: No ono to tam velmi zajímavé je, protože se dá nastartovat de facto v Třinci, vylézt přes Jahodnou na Velkou Čantorii, tam je krásná rozhledna, no a celý ten hřeben se dá projít až do sedla, kterým přichází do Česka řeka Olše, tedy Olza, a dá se dojít až na takzvané trojmezí,
1: ano.
2: Trojhraniční bod, který je z naší strany v Hrčavě, ze slovenské strany v Čierne a v Javořince ze strany Polska. Takže velice zajímavá trasa, která se dá potom jako zase vrátit i po tom hřebení Komorovského Gruně, která poutníky dovede až do mostu u Jablunkova. To je, jak by chtěli pokračovat zase ve směru na ten Bílý kříž a ano, až na Bumbálku.
1: Ano, a tam nebude tak zalidněno, jak
2: není
1: na té
2: tam
1: zmiňované Lise.
2: Tak.
1: Je dnes turistika populární aktivita v porovnání třeba s dobami minulými, kdy nebylo tolik toho virtuálního světa? Jako dostane se ten člověk reálně do terénu nebo plave někdo?
2: Člověk se dostane do terénu, když chce. Protože pokud pochopitelně budu jenom koukat do, já říkám, mobilní placky a starat se o tom, že zrovna tady jsem a nejsem a jestli to tam je zajímavé nebo není zajímavé.
1: Vygooglit to, se dá všechno.
2: To se dá všecko, ale je třeba skutečně najít vlastní prostor časový na to, abych mě zajímalo to, co je. Třeba tady v celém kraji máme úžasný projekt, který se jmenuje Technotrasa. A ta Technotrasa umožňuje navštívit řadu ať už technických památek, nebo i památek takových, které svým způsobem ukazují, co všecko se dalo v minulosti dělat. Já třeba připomenu rýmařovský podnik Hedvu,
1: ano.
2: Kde se tehdy úžasné kravaty dělaly z toho. Nebo třeba kosárnu, to je
1: v Karlovicích.
2: Kousek od Vrbna pod Pradědem. Velmi hezky zrekonstruované muzeum zemědělství, ale hlavně lesnictví v poslední době.
1: Takže třeba Technotrasa může být tou motivací, jak
2: motivací
1: zvednout
2: ano.
1: V podstatě celou rodinu z
2: přesně,
1: toho gauče,
2: přesně.
1: Že si tam najde své
2: ano.
1: Každý, i to dítě,
2: ano.
1: I ten dospělý.
2: Jo.
1: No, co může výletníky v terénu ještě bavit? My máme spoustu interaktivních stezek s různými herními a poznávacími prvky. Existují lesní bary,
2: no.
1: Dá se dojít na vyhlídky ke studánkám. Nějaká konkrétní místa s typy?
2: Tak v každém případě rozhledny. Protože není to tak dávno, někdy na konci toho období covidu byly dokončeny rozhledny na obou stranách hranice mezi Českem a Polskem a celý ten projekt je Silesianka, se nazývá. A je tam, teď nevím, jestli si nevzpomínám úplně přesně, ale je tam nějakých 30 rozhleden, které stojí za to navštívit. A když teda zůstaneme u nás, tak na místě kousek od Vítkova na hradě Wildstein. Tam je v podstatě zřízená rozhledna v rámci toho projektu. Spravuje ji obec Radkov. A když se tam z toho ostrohu, protože tam byl kdysi hrad, někdy ve 13. století vzniklém, vznikly, tak tady skutečně se vidí úžasná krajina meandru řeky Moravice a není to daleko na Kružberk. Podívat se taky na velkou přehradu, zásobárnu pitné vody pro Ostravu.
1: A ty Oderské vrchy jsme zmínili.
2: A jsme v Oderských vrších.
1: Krajina Břidlice.
2: Je tam krajina Břidlice, ale ještě z těch rozhleden je tam rozhledna Halaška. Mm-hmm. Kousek od právě Budišova nad Budišovkou. No a tam se dá projít zase zajímavá trasa z Budišova od nádraží projít po turistické značce až na Červenou horu. Jo? A tam je to zase velmi zajímavé a nádherné.
1: Já doufám, že už vás brní nohy, že ty typy si zapisujete a vnímáte. Teď si dáme zase písničku. Připomínám kontakt 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Sezónní turistika, typy na letní a prázdninové výlety a výšlapy. Tím se dnes zaobíráme v rozhlasové poradně. Téma probírám s Břetislavem Boháčem z klubu českých turistů. Pane Boháči, turistika může být jako lehkovážný výlet, ale nemělo by to tak být. Je dobré cestu naplánovat, ať mě nic nezaskočí, abych věděla, co mne čeká, jaké mám časové možnosti, co beru všechno vlastně v potaz, pokud se chci vypravit do terénu.
2: Tak je otázka, s kým tam chci jít. Jestli tam chci jít se stejně svými vrstevníky nebo s dětmi, ano, jako rodina a podobně. Takže v každém případě je třeba si tu trasu naplánovat. Pokud to je možné, tak pochopitelně už jsem řekl, že využívat tu veřejnou vlakovou dopravu, protože se tam na spoustu míst dá a pak se z toho dá udělat od krátkého výstupu nebo pochodu nebo obejít nějaké trasy s dětmi. Mm-hmm. A pak pochopitelně je to o tom, že můžu si udělat i delší trasu, ano, ale pak už musím zvažovat, jestli si tam někde seženu ubytování, nebo jestli využiju některého z tábořišť, které už se dneska taky nabízejí, protože máme cestu kolem republiky. V podstatě je to 2000-kilometrová trasa, stezka Českem. Ale on, není to jenom po hranicích, ale je to i křížem krážem. No. Objevují se, nebo jsou tedy i cyrilometodějské stezky, které končí na Velehradě a je z několika míst u nás i ze zahraničí. Podobně je to třeba svatojakubská stezka, která taky startuje a končí až někde v Portugalsku. Jo?
1: Já vás teď poprosím, vezměte sluchátka, protože mám signál z režie. Máme posluchače na lince. Dobrý den, kdo se dovolal do vysílání?
3: No, dobrý den, tady je Anna z Hrabovky.
1: Zdravíme vás.
3: Já jsem se totiž narodila v Beskydech od Lysoho na Krásné. Jako děti jsme tam lítali každou chvíli, ale to je mimo. A šli jsme z lesní správy, letěli jsme na Lysou horu, přijdeme tam, jeden šantal, ne až tak moc lidí, přivezli chleba se sádlem a to byl výstup na Lysou horu. Kdo tam povolil postavit ty dva hotely, které nejsou až tak využívané a nikdy jsme se nesetkali s tím, že tam nebyla voda. No vody by nebyla, když tam ochranáři nechají postavit dva nádherné hotely. To bylo všechno, co jsem chtěla říct. Nashledanou, mějte se hezky a chtěla bych, jak pan zareaguje tady na to.
1: Děkujeme za připomínku.
3: Děkuju moc.
1: Pěkný den přejem.
2: Velmi stručně, jestli

0: vysílač televizní. No a vyvrcholilo to tím, že v roce 1972 nebo 8, to teď nevím přesně v hlavě, nám ta Bezručova chata vyhořela a ten šantán, který jste vzpomínala, to byl v podstatě původní stáje k tomu, k té Bezručové chatě. No nicméně, fungovalo to, to všechno jsme chtěli, ale bohužel turistický tlak na Lysou horu byl takový, že po roce 1990 se musel zpracovat generel všeobecného toho vrcholu. Tam v té době bylo nějakých 14 vlastníků nemovitostí, včetně nás jako klubu českých turistů. A pochopitelně ten výsledek je takový, že je to povídání na někdy jindy, ale bohužel se stalo i to, že jsou tam postavené další objekty, které bohužel fungují tak, jak fungují.
1: Tak, snad jsme uspokojili posluchačku. Čas na písničku a nás čeká ještě poslední vstup.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Před námi je poslední vstup, věnujeme se turistickým toulkám a dobrému plánování a vybavení na cesty společně s Břetislavem Boháčem z Klubu českých turistů. Pane Boháči, bylo by dobré připomenout možná zvlášť seniorům nebo těm rodinným výpravám, co je dobré s sebou přibalit na ten pěší výlet, počítat s limitem sil, vzít si třeba hůlky do terénu?
2: No tak hůlky určitě, protože zejména je-li ten terén do kopce a z kopce a není po nějaké asfaltové cestě. Teď jsem to zažil předminulý týden už vlastně ve Vysokých Tatrách, takže jsme zapomněli doma v hůlky s manželkou a šli jsme si to koupit hned. Nicméně, hůlky ano, děti to uběhají, to je dobře, ale v každém případě mít nejnutnější pomůcky, jako je třeba pláštěnka, případně i deštník, v případě nepříznivého počasí tady v létě. Pochopitelně to, co je potřebné, mít dobrou obuv. Jo, já když vidím občas lidé, kteří v sandálách
1: nejde to nejdou, odběhat nejde, v sandálích.
2: To se prostě nejde, nedá udělat. Pak je tam další záležitost, co s sebou na občerstvení. Přijít na chatu někde a teď stát frontu a jiný. Já když si vezmu Tatranky, a nebo nějakou jinou, takový keksík dobrý, jablko nebo banán, bohatě to stačí. Mm-hmm. A stačí mě maximálně půl litrovka vody na ten jeden den.
1: Voda?
2: A jsem
1: máme
2: u toho,
1: suché
2: že
1: léto?
2: V podstatě je, třeba existuje web studánky, to si můžete vygooglit, když se řekne to jednoduše, ale tak nepočítat s tím, že dneska ta voda je všude. Studánky nám bohužel vysychají.
1: Takže mít rezervu.
2: Mít rezervu, no a jako čekat, že zrovna na vrcholu bude studené pivo, no tak je to sice dobré, když to je, ale to bych si nechal spíš na cestu až někde dole ve vesnici nebo ve městě, když někam dojdu.
1: Užitečný pomocník v případě nouze mobil, ano, s nějakou aplikací případně.
2: No, tak na to,
1: pokud to je člověk třeba chtěl větší adrenalin zažít.
2: Ano, ale jinak doporučuji spíš si to nachystat v klidu a v pohodě doma, neboť pak už člověk musí buď mít tu papírovou mapu, aby si trefil, kam potřebuje, anebo využít ty mapy, které jsou v těch chytrých telefonech.
1: Já si mohu zmapovat místa, kde se dá zastavit, odpočinout, najít nějaké útulny a podobně. Přesně. Jde to takto do těch nejmenších detailů vlastně
2: dneska
1: naplánovat.
2: Ty detaily jsou.
1: Tak, v čem nejraději putujete vy? Dřív stačila větrovka, flanelka, dneska jsou různé chytré vrstvy.
2: Já když řeknu, jednoduchá vrstva, tílko, košile, větrovku do baťušku v tomto počasí, v každém případě nezapomenout na čepici, protože když pálí sluníčko jako třeba teď, tak taky to nepřináší komfort. A pochopitelně, jak už jsem říkal, dobré obutí. No a mít i třeba dlouhé kalhoty, protože někdy se dostanu do terénu, kde to zrovna může bolet, když to je jinak. Nemluvě o tom, že můžu někde chytit klíště.
1: A počasí je nevyspytatelné, nicméně přesně. Je nějaké počasí, které by opravdu jako limitovalo ten výšlet
2: výlet? Dneska je možnost jistou předpovědí získávat velmi dobré informace průběžně od meteorologů, takže rozhodnout se třeba, že teda zkrátím cestu, nebo vůbec nepůjdu, když hlásí nějaké bouřky a podobně.
1: Tak probrat by se dalo ještě mnohé, ale dnešní rozhlasová poradna končí. Já děkuji za účast a cenné rady dnešnímu hostu, kterým byl Břetislav Boháč z Klubu českých turistů z oblasti Moravskoslezské, a budu se těšit někdy příště. Na shledání.
2: Já se budu těšit příště na shledání a zase na nějaké jiné povídání.
1: Tak my se určitě vypravíme i do terénu spolu. Děkuji taky za telefonát naší posluchačce a pozvu vás ještě k poslechu dalšího dílu rozhlasové poradny. Tentokrát se budeme věnovat včelaření. Teď se od mikrofonu loučí Petra Štrimplová. Pěkný den a naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Tak taková byla dnešní turistická poradna s Petrou Štrimplovou a za malou chvíli už se spolu vypravíme do Kotulovy dřevěnky do Havířova. Je tam totiž náš regionální stopař.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jak vypadaly prázdniny u babičky před více než 100 lety, tak to teď mohou zjistit návštěvníci Kotulovy dřevěnky v Havířově. Muzeum Těšínská tam připravilo program, který připomíná hry i každodenní činnosti dětí na přelomu 19. a 20. století. A nezůstává jen u vyprávění. Návštěvníci si tam všechno mohou sami vyzkoušet. Na místě v Kotulově dřevěnce v Havířově je i naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Dobré dopoledne, Peti. Tak čím se bavili děti v době, kdy ještě nebyly mobily, počítače ani televize?
2: Já si myslím, že měli moc krásné dětství, protože když se tady rozhlédnu po zahradě Kotulovy dřevěnky, tak je to tady krásné a já, kdybych měla babičku s takovouhle chatkou, tak bych asi nikam jinam nechtěla jezdit. No ale co se tady vlastně děje tento týden, tak to ví paní Kavanová právě tady z Kotulovy dřevěnky. Dobrý den, řeknete nám, na co se mohou návštěvníci u vás těšit?
3: Dobrý den, zdravím všechny. My máme tento týden krásnou akci, která se jmenuje Prázdniny u babičky na venkově a návštěvníci si mohou se, je to hlavně teda pro děti zamýšleno, takže mohou se svými dětmi obcházet různá stanoviště tady u nás na dřevěnce, kde teda opravdu to vám kolegyně poví, co všechno se bude moci vyzkoušet, ale je to v podstatě navázáno na to, jak to kdysi bylo zhruba v tom 19. 20. století. Děti přijeli k babičce na venkov, kde teda byl předpoklad, že bude krásné léto, sluníčko, bude vonět seno, budou hlavně v přírodě, venku, ano. No a samozřejmě s tím se pojí spousta her a různých činností, museli také pomáhat babičce a dědovi. No a toto je právě propojeno tady v těch našich stanovištích.
2: No a o ty stanoviště se stará, teda jedna z osob, které se o ně starají, tak je paní Tereza Kupka Chovaněcová. Dobrý den. Terezko, řeknete mi, na co se tedy děti mohou těšit a co jim ukážete, nebo teda i návštěvníci?
4: Dobrý den. Dneska vlastně prázdniny zní tak téměř idylicky, protože to je většinou čas volna, ale tehdy, jak už kolegyně říkala, ty činnosti byly spojené i s prací. A tak, jak jsou děti hravé, tak si v tom snažili si najít i právě různé hravé činnosti. Takže s tím jsme se i snažili ty naše stanoviště spojit. To je teda částečně něco pracovního, částečně herního. Můžou si třeba vyzkoušet, jak na co nejmenší počet úderů zatlouct hřebík do špalku, nebo jak se střílí z praku, to je tady více z těch herních činností, jak se třeba hází takovými jednoduše vyrobenými dřevěnými šipkami, a nebo pomůžou babičce najít ve sklepě nějakou tu správnou zeleninu.
2: A jde to dětem těm dnešním, ty úkoly, které jste si pro ně připravili?
4: Je to hrozně pěkné, protože je to strašně rozmanité. Některé děti jsou více pozornější a tak se jim daří ty činnosti, které vyžadují preciznost. Některé jsou zase rychlejší anebo silnější, tak se jim daří více třeba ta střelba z toho praku, ale myslím si, že si to užívají všechny. Každý si najde to něco svého.
2: A když bychom nalákali naše posluchače a chtěli vzít své děti sem k vám do dřevěnky, tak paní Kovanová, kdy se k sám mohou stavit, dokdy máte tuhle akci?
3: Tuto akci máme od dnešního dne do soboty, do 15. srpna. Otevřeno máme od 9 do 17 hodin, ale apelovala bych na návštěvníky, pokud si chtějí opravdu projít krásně ta svá stanoviště, tak ať přijdou nejpozději v 15.30, přece jenom na tu hodinku to je, a kdo by chtěl k tomu přidat ještě i prohlídku vlastně celého našeho areálu, tak o to dřív přijít. No a ráno zase možná 9.30, jako přece jenom, když ráno tady přijdeme, tak máme plné ruce práce, připravujeme veškerá stanoviště, protože se to musí vždycky po celém tom dni uklidit, takže zase, ať si to mohou pěkně užít a hned při příchodu začít, tak si myslím, že když nám dají trošičku fóra dopředu, že to připravíme, tak to bude dobrý.
2: Tak já přeju, ať je celý program úspěšný, ať vám přijde spoustu dětí k babičce na prázdniny a ať se to užijí. Děkuji moc.
3: Děkujeme a přejeme pěkné posloucháníčko.
2: Tak jste to slyšeli a pokud byste i vy měli zájem, tak se na prázdniny u babičky tady v Havířově můžete sestavit.
0: Tohle byla Petra Pivková z Kotulovy dřevěnky v Havířově. Díky moc a hezký den.
2: Díky moc, a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.
5: Naším středečním dopoledním hostem bude Filip Záruba, průkopník trojrozměrných animací a tvůrce elektronické hudby. Právě teď dokončuje velký dokument o psychedelických látkách, o natáčení v mnoha zemích světa, o lásce k profesi i o její nejisté budoucnosti se s ním bude bavit Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: A dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava pomalu a jistě směřuje do svého finále. V práci už je i Milan Glista, který pro vás připravuje aktuální zprávy a nabídneme vám je v pravé poledne. Dozvíte se například, že v Ostravě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do ostravských farností a do centra města míří více než 3000 mladých lidí z celé země. Podrobnosti ve zprávách.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Milan Glista.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
5: Ostrava hostí několikadenní setkání tisíců mladých věřících. Inflace v Česku v červenci zrychlila. Českotěšínská školka má novou otopnou soustavu. Zítra bude v kraji jasno až skoro jasno a do 25 stupňů. Hezké poledne, zprávy a Milan Glista. V Ostravě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří více než 3000 mladých lidí. V jednotlivých farnostech se mohou setkat také s biskupy a dalšími duchovními. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny, sport i koncerty. Hlavní část programu se odehraje na ostravském výstavišti Černá louka, upřesnil generální vikář ostravsko-opavské diecéze Jan Čudek.
6: Co je pro naší diecézi specifické? Průmyslová zóna nebo areály, které budou vidět i z té Černé louky, kde se to bude odehrávat. Většina zase bydlí na úplně druhém konci Ostravy v Porubě. Tím, jak se budou přesouvat, tak uvidí vlastně to město v celé kráse.
5: Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2% vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Meziměsíčně vzrostly ceny o 0,6%. Provozní výnosy energetické skupiny ČES dosáhly v prvním pololetí letošního roku téměř 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy dosáhl za polovinu letošního roku na 59 miliard. To je o 20% méně než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČES elektřinu prodával, říká mluvčí ČESu Ladislav Kříž.
7: Přesto čistý zisk vzrostl o 10% na více jak 18 miliard korun, protože došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
5: Skupina ČES podle Kříže také zlepšila výhled hospodaření za celý rok. Provozní zisk by se měl pohybovat mezi 109 až 114 miliardami korun a očištěný čistý zisk, ze kterého se vypočítává dividenda pro akcionáře, by měl dosáhnout 31 až 35 miliard, tedy o miliardu víc, než ČES předpokládal ještě na jaře. Český Těšín dokončil opravu otopné soustavy v mateřské škole Akátová. Stavební firma odstranila havarijní stav potrubí pod podlahou v prvním patře budovy. Školka získala nové rozvody a otopná tělesa ve třídách a na chodbách, říká mluvčí radnice Nataša Cibulková.
8: Součástí prací byla instalace zcela nových rozvodů topení a dodávka moderních hliníkových radiátorů. Všechny stavební práce a montážní práce byly dokončeny v plánovaném letním termínu výluky mateřské školy. Město za opravu zaplatilo 1 130 000 korun bez DPH.
4: Počasí.
5: V noci bude v kraji jasno s teplotami 12 až 9, na horách a v údolích kolem 7 stupňů. Zítra pak očekáváme jasno nebo skoro jasno, denní teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia a na horách bude kolem 18.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: V Odlové v Tyršově ulici narazilo osobní auto do překážky větve na silnici. Následky nehody a taky policejní šetření čekejte poblíž památníku. Dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Tak tohle byl Milan Glista, ještě jednou připomínáme, když pojedete v Orlové ze čtyřky na jedničku z Výhodu do Staré Orlové, berte to přes Kopaniny, protože po Tyršově ulici si nebude dát chvíli projet. Začíná hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, 12 hodin a téměř 5 minut. Budeme začínat s pořadem, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte. Telefonní číslo 596 11 22 66. Začínáme za malou chvíli. Ještě předtím Babi Daněk a také kapela PH.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná úterní hudební pošta a začínáme v Hrádku na Těšínsku. Volá nám paní Marta. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka Marta z Hrádku. Dnes mají jmeniny všechny Zuzky, Zuzanky a Zuzany, naše sestra. Paní Zuzana Legerská, kdysi z Hrádku Kopečka, teď z Českého Těšína je má taky. Těmto krásným jmeninám jí přejeme hodně zdraví a pohody a ať je má tolik optimismu, kolik ještě ho má. Přeje jí to sestra Marta a Marie a připojuje se i manžel Rudolf. Děkuji za písničku a zase se těším někdy naslyšenou.
1: Rádo se stalo a hezký den do Hrádku přejeme. Mějte se dobře, paní Marto.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Tu další písničku už bude vybírat paní Jarmila. Míříme do Beskyd, do Vyšních Lhot. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravím vás a všechny posluchače. Dnes má krásné 80. narozeniny naše milá sousedka, paní Helenka Birgrová, a minulý měsíc oslavil stejné výročí její soused toho času v Adamkové Víle v Raškovicích, pan Karel Tomčala. Oběma přejeme k jejich krásnému výročí všechno nejlepší, hodně štěstí, rodinné pohody a hlavně to zdravíčko, které potřebují, a ať tady jsou s námi ještě mnoho, mnoho let. To za celou rodinu a za sousedy přeji Stalmachovi. Vám, pane Vladimíre, moc děkuji za vybraní písničky a mějte se hezky.
0: Rádo se stalo a hezký den.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: A s rozhlasovou hudební poštou teď zamíříme do Kravařkoutů. Volá nám paní Maruška. Dobrý den přeju.
4: Vám přeji všem, vám, pane redaktore, a všem posluchačům pěkný, dobrý slunečný den. Dnes slaví svůj svátek všechny. Zuzanky, Zuzky, Zuzany. A já bych chtěla paní Zuzce k svátku na Štětinu a mojí sestřence do Kravař, tež Zuzaně. A přeju jim hodně štěstíčka, zdravíčka, hodně lásky těch nejbližších. A ať se mají všichni rádi a všichni dobře. A užívají si krásného léta. Děkuji vám, pane Vladimíre, a přeju všem moc, moc hezký slunečný den.
3: Rádo se stalo a hezký den do Kravař.

0: budu rád.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. 12 hodin 23 minut. Míříme do Kujav, čeká nás tam paní Líba. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím, zdravím všechny posluchače. Dneska mají svátek Zuzanky, tak já mám dvě. Paní Zuzanku Horskou z Jílovce a paní Zuzanku Cáhlovou z Nového Jičína. Milé Zuzanky, k vašemu svátku vám ze srdce přeji hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a ať se vám daří. Děkuji vám za písničku a nashledanou.
1: Rádo se stalo a hezký den.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A pro další písničku si teďka zajedeme na Havířovsko, míříme do Horních Bludovic. Čeká nás tam Emanuel. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i všem posluchačům. Dnes budeme slavit v Hornobludovickém klubu důchodců narozeniny paní Bohumily Holkové, Lenky Červenkové, Jindřišky Guňkové, Dany Semotamové, Evy Chlebkové, Mirka Křibíka a mé maličkosti Emanuela Klimši. Já i celá důchodcovská rodina z Horních Bludovic vám všem, naši milí, přejeme, abyste měli všechno to dobré, co je na tomto světě k mání. Štěstí, zdraví, lásku a ať máte kolem sebe jen prýma lidi, co vás vždycky rádi vidí. Vždy dobrou náladu a úsměv na rtech mějte a teď si u rádia Ostrava pěkně všichni společně zaspívejte. Děkuji za hudební dárek nám, oslavencům.
1: Rádo se stalo a blahopřejeme. Mějte se hezky v Bludovicích.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli v Horních Bludovicích a teď se přesuneme do Palkovic. Volá nám Ottava Natálie. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěla nechat zahrát babičce a dědečkovi písničku Trezor od Karla Gotta jen tak pro radost. Mám vás moc ráda a zaspíváme si spolu.
0: Tak super, tak jo. A chytla jste toho kohouta, Natálie?
1: Chytla jsem toho kohouta, ano.
0: Tak to je dobré, tak v Palkovicích mají o zábavu postaráno.
1: Ano,
0: díky
1: ano.
0: Za telefon a mějte se dobře.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A z Palkovic se přesouváme blíže k Ostravě, míříme do Nové Bělé, volá nám paní Táňa. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, tady Táňa, zdravím vás a posluchače rádia. Dnes bych chtěla popřát a nechat zahrát písničku naší báječné kamarádce, paní Zuzaně Slováčkové z Poruby, která dneska slaví svůj svátek. Milá Zuzko, všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody, lásky a hlavně zdraví, ti přeje bratr Břeťa s rodinou a kamarádky Květka, Jiska, Silva, Jar, Indra, Mirka a Táňa. Děkuji vám, mějte se hezky a někdy zase naslyšenou. Díky.
1: Rádo se stalo, hezký den do Bělé.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Další píseň bude z Ostravy vyslána panem Markem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, děkuji vám za přivítání, zdravím vaše posluchače. Děkuji za výběr písničky a chtěl bych prostřednictvím vašeho rádia poslat přání naší dceři Zuzce k dnešnímu svátku. Přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, hlavně úspěchu ve škole, ať tu školu veterinární dokončí, ať si poslechne písničku. Přeju za sebe, za manželku, za Matěje, Honzu a ostatní členy rodiny. Díky vám, příjemný den.
1: Rádo se stalo, mějte se hezky.

chci ti jenom jednu větu, jenom jednu prostou větu pěvit. Zuzano, tvoje jméno na zahradě z bílých květů vysázeno chtěl bych mít.

0: Tak tohle byl Jiří Suchý v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava a my míříme rovnou za dalším hudebním přáním. Tentokrát zůstáváme na Ostravsku, míříme do Orlové, kde nás čeká paní Jindřiška. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače rozhlasu Ostrava a i vás v rozhlase. Mám sestřičku Vandu Martinkovou z Karviné, která zítra se dožívá krásných 87 let. Přeji hodně zdraví, štěstí, pohody, ať ji tolik zdraví nezlobí, ať úsměvem stává každý den a každý den jde do něho s úsměvem. Vandi, držte. Léta běží, vážení, ale my to zvládneme. Takže krásné setkání, už se těším, až se potkáme a užij si zítřejší den na plné pecky, jak jsme to vždycky říkali. Hezký den.
0: Vám taky krásný den do Orlové, naslyšenou.

Skončila úterní hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Je 12 hodin a 55 minut. Milan Glista už chystá další zprávy, které vám ve 13 hodin zase nabídne. Pro tuto chvíli se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásný den na Moravě i ve Slezsku a já se na vás budu těšit zase příště.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Čeští rektoři varují, že vysoké školy potřebují více peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity totiž přichází silné populační ročníky. Při požáru domu na Ostravsku utrpěla seniorka těžké popáleniny. V Přerově dnes bude charitativní běh ve prospěch rodin s handicapovanými dětmi. Počasí zítra bude skoro jasno nebo jasno do 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Milan Lista. Vysoké školy potřebují víc peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
4: Kdybychom že nabrali se další počty studentů, navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta část na ně by byla pak nižší.
3: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat dřív, než skončí vládní prázdniny. To bude příští týden. Při požáru rodinného domu ve Václavovicích na Ostravsku utrpěla v pondělí dopoledne 79-letá žena vážná zranění. Hasiči ji nalezli v silně zakouřeném domě, vynesli ji ven a zahájili resuscitaci. Záchranářům se podařilo obnovit její srdeční činnost, utrpěla však inhalační trauma a popáleniny až třetího stupně. V kritickém stavu byla převezena do Ostravské fakultní nemocnice, kde skončila v péči popáleninového centra. Předběžná škoda na majetku byla vyčíslena na 800 tisíc korun. Příčinou a okolnostmi požáru se zabývají policisté společně s hasiči. Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, vysvětluje Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědské fakulty Univerzity Palackého.
5: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
3: Přerovský městský park Michalov dnes odpoledne ožije charitativním během. Výtěžek pořadatelé věnují na podporu neziskové organizace pomáhající rodinám s handicapovanými dětmi. Pokračuje za organizátory Nikola Gunišová.
6: Od 16.30 si tam lidi můžou vyzvedávat už startovní balíčky a potom vlastně od 6 hodin je ten samotný výběh. Jedná se o 2 až 3 kilometrový okruh. A vlastně ten běžec si může během 1 hodiny ten okruh zaběhnout, kolikrát chce.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno s teplotami 12 až 9 stupňů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno a 21 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na 58. z Ostravy k Mošnovskému letišti nehoda v Krmelíně. Dejte pozor, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
7: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v pražském výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čok je v Alex a host. Já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž... Ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka. Vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, já jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude ano. Taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli ano. Tam tatínka.
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, no.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový a oni jsou nadšený a žvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vryla do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na její vzniku, což můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, Ohory ohory, na a tak dále.
0: No a tak... Vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No, tohle to je bohužel jako takovej, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jakou blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, který jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohle já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje. A je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky, jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to byl vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, ať třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že ne kupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec povedl, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze, za náma nestály nic. Jo, a to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková prostě, taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je a vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou silnici, prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kuci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomilo za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli, ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou jenom Kartochýlovou do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutej. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tady zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr. Já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém. Byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruňka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná 1-2, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako Čok jsem mohl jako v té kapele hrát. Jo. Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky jo. Výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát. Jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basíková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo taky jako originální, já a Bára Basíková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem zlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku, a ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka, a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
1: Bára Basíková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli, a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
0: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do Pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní. A pak druhej, mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře. V solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass. A vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těmhle těma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pina dní, docela jako nedoceněnej a skvělej, takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vlastně vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak, a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím mít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
1: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s kterým vlastně hrajete dodnes.
0: Ano, ale William Choka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
1: Ale William Chok je věčnej.
0: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit, a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde, a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, tak to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
1: William Chok je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003.
0: Ne? 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No, určitě.
0: To ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila, se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcenej v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakový soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo? A já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ji máte odpřemýšlenou a
1: jo.
0: Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: Normálně mě to zbudí, ze spaní mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny, toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. No. Ten postižený, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, no je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete, jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěst drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jste dědečok, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědečok, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, ano. Protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Tam to všechno je, ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hraju na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo? A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat, jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý.
1: Stojí to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že jete celý život?
1: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba se ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase, když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Mm. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdále. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschlánou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Povodí Odry čeká prohlubování sucha. Přehrady jsou zatím skoro plné. Lidé se můžou ve čtvrtek zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Dobrovolní hasiči v Ostravě mají 10 nových zásahových aut. Zítra bude v kraji jasno až skoro jasno a do 25 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Milan Glista. Sucho v povodí Odry se bude v dalších týdnech podle podniku povodí Odry pravděpodobně prohlubovat. Předpověď počasí zatím neslibuje významné srážky. Přesto jsou zásobní nádrže na severní Moravě a ve Slezsku stále naplněné zhruba z 80 až 100% a dodávky vody pro obyvatele ani průmysl zatím nejsou omezeny. Odrou v Bohumíně nyní protéká jen 8,5 metru krychlového vody za sekundu, což odpovídá velmi nízkému průtoku. Oznámilo to mluvčí povodí Odry Šárka Vlčková. Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek ve 13 hodin aplikaci otevřou a počkají na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor tisíců uživatelů. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky je to první veřejný test státní digitální služby.
2: Technické a simulované testy jsou samozřejmě důležitou součástí přípravy každé státní aplikace. Nicméně skutečnou kombinovanou zátěž celého digitálního ekosystému státu můžeme ověřit až ve chvíli, kdy službu v produkčním prostředí ve stejný okamžik používají reální uživatelé.
0: Do vybavení jednotek dobrovolných hasičů v Ostravě přibylo 10 nových hasičských aut. Dosud jednotky používaly desítky let stará auta. O náklady na novou techniku za zhruba 116 milionů korun se město podělilo s krajem a ministerstvem vnitra. Podle Martina Nekuly z ředitelství hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje díky tomu můžou profesionálové s dobrovolnými hasiči ještě lépe spolupracovat.
3: Pokud chceme, aby dobrovolní hasiči byli stejně kvalitně vybaveni jako ti profesionální, tak musíme připravovat systémově a koncepčně i takovou výbavu. Dobrovolní hasiči mnohdy krát jsou na místě zásahu první a to znamená, že v podstatě se na ně musíme i spolehnout. A proto, aby to bylo možné, tak je nutné dodržovat profesionální výbavu u dobrovolných jednotek také.
0: Obraz Panny Marie Pomocné, který věřící na Zlatohorsku uctívají už 300 let, se vrátil z restaurátorské dílny. Ve Zlatohorském farním kostele jej slavnostně přivítají tuto neděli při poutní slavnosti. Obraz z počátku 18. století je spjatý s poutním místem Maria Hilf. V kostele aktuálně končí oprava oltáře, ta stála podle mluvčího ostravsko-opavského biskupství Ondřeje Elbla 4,5 milionu korun.
1: Počasí.
0: Zítra v kraji očekáváme jasno nebo skoro jasno. Denní teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 58 z Ostravy k Mošnovskému letišti odpoledne havarovalo nákladní auto. Nehoda je v Krmelíně u odbočky na Brušperk a šetření nehody, případně odklízení následků, omezuje průjezd, tedy zasahuje do jízdního pruhu. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné odpoledne, 4,5 minuty po 14. hodině, to už je okamžik, kdy vás ostravského studia Českého rozhlasu zdraví za všechny také Iveta Dadamová a vítám vás u našeho odpoledního vysílání. kam se vydáme, kam vás pozveme, třeba na novou naučnou stezku na pomezí Jeseníku a Orlických hor, v čem je unikátní, tak to si řekneme už za malou chvíli. V polovině hodiny si s námi můžete připomenout 100 let rozhlasového orchestru. Ano, vstupuje letos do 100. sezóny. Čím se začínalo před 100 lety, i to se dovíte v polovině hodiny. Chybět v průběhu celého odpoledne nebude ani soutěž o vstupenky na festival Hrady.cz a také pohodová muzika, kapela Jelen, Michal Tučný nebo Elton John. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeji.

0: Pokud hledáte zajímavý tip na rodinný výlet, tak teď vás právě ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pozveme na pomezí Jeseníku a Orlických hor. V Dolní Moravě je totiž otevřená nová naučná stezka, která by mohla zaujmout dospělé i děti. Stezka dostala název Kůrovcová a je součástí i jedno v Česku unikátní překvapení. Podrobnosti ale ty už pro nás má Martin Knittl, kterého vítám ve vysílání i ve studiu. Martine, dobré odpoledne.
1: Hezký den, je to opravdu tip pro celé rodiny, včetně malých dětí i z kočárky a nový cíl pro ty, kteří nechtějí jezdit moc daleko do hor, třeba z Ostravy autem je to něco přes 2 hodiny cesty. Nová 2-kilometrová kůrovcová stezka je dalším počinem rezortu Dolní Morava, který už má za sebou podobných turistických počinů víc. Název stezky Kůrovcová odkazuje na malého asi centimetrového brouka, který v poslední době výrazně zasahuje do života a skladby lesů v celé republice, no a pochopitelně na severu taky. Na všech zastaveních se návštěvníci dozví, jak vlastně kůrovec žije, proč dělá to, co dělá a jak funguje celý ekosystém.
0: Martine, už jsme mluvili o neobvyklé atrakci na této stezce, tak o co jde?
1: Ano, tou atrakcí je v součtu 200 metrů dlouhá kuličkodráha. Kuličky můžou děti, ale i dospělí pouštět u každého z 5 zastavení, vždycky je tam 40 metrů dlouhá trať. Různě klikatá podél cesty, takže ti odvážnější si můžou dát třeba s kuličkou i závod. Podle rezortu Dolní Morava je to nejdelší taková dráha pro kuličky v Česku. Konkrétně je to v úseku od chaty Slaměnka, kdo to tam znáte, a také mezi horní stanicí Lanovky u Slona.
0: Chystají se v Dolní Moravě třeba i další naučné stezky?
1: Stezek přibude, jak jsem se dozvěděl, chystají se další 2. Jedna v tomto roce bude zaměřená na lidské smysly, to znamená zrak, čich, sluch a podobně. Bude mít proto název Smyslová a oživí i místní legendy o skřídcích. No a ta třetí, ta se chystá na další letní sezónu v příštím roce, no a bude zaměřená na objevování, na život zvířat například. Takže kdo chce, může vyrazit směr Kralický Sněžník.
0: Říká v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava reportér Martin Knittl. Martine, díky.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Michal Hrůza, písnička Na pořád v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď s námi ale můžete vzpomínat. 100 let totiž uplynulo od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru. Oficiálně svou činnost rozhlasový orchestr zahájil 1. října 1926 a hned následující den uspořádal svůj první koncert pod taktovkou šéf-dirigenta Jošky Charváta. Do nové, té současné, z té sezóny vstoupí orchestr nejen s novým šéf-dirigentem, ale i s programem, který zahrál právě na tom prvním koncertě před 100 lety.
1: To Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák, Výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
2: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako 5 dalších, povede nový německo-japonský šéf-dirigent orchestru Elias Grandi.
3: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
2: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéf-dirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
4: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéf-dirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořákův čelový koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15x, 16x spolu.
2: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. Bees on my life, bees on my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt 1000 hlasů.
5: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
2: To byste chtěli tu tisícovku pokořit?
5: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň, abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
2: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
5: Tentokrát to bude s podtitulem Pro Vltavskou filharmonii, a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
2: Orchestr podle ředitele Jakuba Čížka odehraje i speciální koncert Pod mě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Malešek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266.
1: Je to tak, protože mám pro vás dvě vstupenky na festival Hrady.cz. Ten bude v Hradci nad Moravicí 14. až 15. srpna. Telefonní linku 59 611 22 66 máte k dispozici. Není to blesková soutěž, je to vědomostní soutěž. To znamená, že mám pro vás určitě soutěžní otázku. Koho vítám? Dobré odpoledne.
2: Krásné dobré odpoledne, u telefonu je Danuše.
1: Zdravím vás, paní Danuše, hezké odpoledne přeji. Tak poslouchejte soutěžní otázku. Na letošním festivalu Hrady.cz si zahraje i kapela Miraj. Její nejnovější píseň odkazuje na léto dětství i společné zážitky. Potřebuju znát správný název té písničky, jak se jmenuje. Buď to za A, malinovej sirup, anebo za B, léto v Česku. Co se vám líbí?
2: Ježiši, to je těžké.
1: Tak pojďme tipnout.
2: Léto v Česku.
1: Připadá vám, že léto v Česku? Je mi to líto. Zkuste to do konce týdne, ještě budeme soutěžit. Přeji, ať vaše léto je rozhodně příjemné.
2: Děkuju,
1: naslyšenou. Mějte se moc pěkně. 59 611 22 66, příležitost má další z vás, ale teď už budu chtít znát jen přesný název té písničky. Dobré odpoledne, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, u telefonu Silva.
1: Zdravím vás, paní Silvo.
3: Malinovej sirup.
1: Připadá vám, že by to byla jiná možnost? Je to správná. Moc blahopřeji, dvě vstupenky na festival Hrady.cz jsou vaše. Posloucháte ráda kapelu Miraj třeba?
3: Jo, taky.
1: Některé z jejich písniček. Dobře, tak malinový sirup vám zajistil dvě vstupenky. Připomínám, festival Hrady.cz v Hradci nad Moravicí už 14. až 15. srpna, to znamená tento víkend. Nebo
3: ano,
1: pátek,
3: děkuji.
1: Sobota. Zůstaňte prosím na lince, přeji hezké odpoledne, naslyšenou.
3: Děkuji.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne vám všem, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a teď už míříme do jedné dílny, které 62letý Jiří Břenek, rodák z Ostravy, je výtvarník, hrnčíř i vitrážista. Pod jeho ruce v dílně v Nové Bělé jsme mu nahlédli, už když pracoval se sklem. Ovšem teď vás pozveme do světa keramiky. V jeho ateliéru vznikají nejen žbánky a hrníčky, ale třeba také originální fontánky do zahrady.
1: Já vám tady odkryju, zrovna teď vyrábím, je to fontána,
2: ano.
1: Budoucí, takže je tady nějaká 3/4 metru vysoká noha a na ní přijde takováto mísa.
2: Musím to popsat, to je dílo z keramické hlíny, už vyzdobené motivy ptáčků a nějakých popínajících se šlahounů.
1: Stříkat voda, kolem sedí na nějakých věcích, sedí ptáčci na té noze, je to zdobené na té míse taky, takže může to být i jako, implikuje to trošičku to pítko pro ptáky.
2: Ano, ano. Takže to je zakázka na nějakou vychytanou zahradu.
1: To je objednávka. Já už jsem těch fontán udělal více a viděli to tam nějací lidi a tak se jim to líbilo, takže si objednali další.
2: My jsme s Jiřím Břenkem, který se věnuje keramice a mimo jiné vyrábí taky vitráže, v jeho dílně v Nové Bělé a to je taková ta dílna, kde je to poskládáno, takže se v tom vyzná jenom ten člověk, který tam pracuje.
1: Já se vyznám, já tady trefím.
2: Takový ten lad sklad, vy víte kam sáhnout, máte tady police už s hotovými výrobky, máte tady hromady nářadí, nástrojů, máte tady artefakty, které možná čekají na nějaký...
1: Čekají na výpal.
2: Čekají na výpal.
1: Ty to čekají na výpal.
2: A to jsou taky takové hlavy, ano, fontánky.
1: Hlavy, které slouží vlastně jako květináč.
2: Ano.
1: Tady.
2: Takže vlastně taková jakoby bysta ženy.
1: Taky je připravena jako pítko pro ptáky. To ženská hlava, na hlavě má talíř, tak jak to nosí na hlavě černošky, nebo v Africe se to nosí.
2: Ale a tady naprší dešťovka, nebo se tam dolije
1: voda? Se tam naleje voda.
2: A ptáčci mají z čeho?
1: Ptáčci mají z čeho pít. Mám tady žáby dvě, ta menší, ta už je po výpalu.
2: Tak to jsou hlídačky zahrad a záhonu.
1: Ta větší ještě na výpal čeká, barevnost bude podobná jako ta menší.
2: Při jaké teplotě se ta...
1: Pálím na 1200 stupňů.
2: Tak hlína, žábě bude horko trochu.
1: Žábě bude horko, ale ona to vydrží. Tam je důležité, aby to bylo mrazuzdorné, aby hlína byla slinutá, aby nenasávala do sebe vodu.
2: Mm-hmm. No a ty žáby jsou duté?
1: Ty žáby jsou modelované, jsou duté.
2: Mm-hmm. Máte nějakou formu, na
1: ne,
2: kterou...
1: Ne, ne, to je modelováno ručně. Rovnou to modeluji tímto způsobem. Přidávám hlínu a modeluji. Podobně jako nádobu, která se modeluje z volné hrubky, tak stejným způsobem se dá modelovat, dá se říct cokoliv. To je, ta technika je velmi jednoduchá, velmi primitivní, ale o to je náročnější, protože vlastně to nemá ani žádné nářadí, spíš je to na tu zručnost, že žádné pomůcky k tomu nejsou, ani žádné formy.
2: My musíme dávat velký pozor, kam šlapeme, protože ty cestičky mezi hrnčířským kruhem a různým zaskladovaným materiálem, který vy potřebujete, tak jsou uzoučké. To je pravda, ale pro drat se dá, máte v rukou další artefakt.
1: Čbány točené, to je točené na kruhu, vznam provedení tady.
2: No, s tím by se dalo chodit na pivo, nebo je to
1: samozřejmě,
2: spíš dekorativní?
1: Ne, je to obojí. Já si myslím, že je to natolik hezké, že je to i dekorativní, ale samozřejmě může to sloužit k tomu, k čemu slouží čbán. Čili na pivo...
2: Kolik se jich tam vejde objemově?
1: Objemově to má nějaké 3 litry, čili to je nějakých 6 piv.
2: Taková drobná
1: to
2: rodina,
1: tak akorát, zahradní pár. Já myslím, že to je akorát. No.
2: Tak možná ještě... Profese výtvarníka, keramika, to bylo na první dobrou, když jste se v mládí rozhodoval, čím tak budete? Táhlo vás to tady tímto směrem? A nebo jste k tomu nějak dospěl?
1: Jednoznačně mě to táhlo tímto směrem. Já vlastně jsem v nějakých 16 letech přišel do tenkrát Lidová škola umění, to byla. Ostraváci to určitě znají. Byla to tenkrát ta první vilka hned vedle Nové radnice,
2: ano,
1: v Ostravě, kde byli vynikající učitelé. A já jsem tam vlastně přišel, protože jsem se chtěl věnovat umělecké kovařině, ale protože samozřejmě jediný prostorový obor byla keramika, tak jsem už přišel do keramické dílny a tam už mě to tak chytlo, že jsem u toho zůstal.
2: Jiří Břenek z Nové Bělé, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Ostrava hostí celostátní setkání mládeže. Co bude jeho součástí a kde se bude vše konat, to si řekneme za chvíli. Podrobnosti v 15 hodin, zprávy na 15. hodinu a také celé dnešní odpoledne pro vás připravuje Milan Glista. Tak příjemný poslech.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: S organizací celostátního setkání mladých katolíků v Ostravě pomáhají stovky dobrovolníků. Policie řeší čím dál více případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Začíná rekonstrukce cesty mezi Karlovicemi a Světlou horou na Bruntálsku. Zítřejší počasí bude většinou jasno a do 25 stupňů. Zprávy a Milan Glista. Do Ostravy se sjíždějí stovky mladých katolíků. Město hostí celostátní setkání mládeže, jehož součástí jsou workshopy, přednášky a koncerty. Některé části programu organizátoři otevřeli také široké veřejnosti. S organizací pomáhá 600 dobrovolníků. Mezi nimi je i řádová sestra Pia z Českých Budějovic.
4: Já jsem v Ostravě poprvé a musím říct, že jsem překvapena z Ostravy, že to je takové příjemné, krásné město, takže zatím se mi líbí. Tady přijede asi přes 3000 mladých lidí, budou rozděleni do různých skupinek, zhruba po 13, a každá ta skupinka bude mít nějakého moderátora nebo animátora. Takže já jsem vlastně jeden ten z animátorů, který bude mít tu skupinku na starosti.
2: Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Pachatelé přitom často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Nejvíc případů policie eviduje ve Středočeském a Pardubickém kraji.
5: Mladík z Pardubického kraje zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým. Podobného jednání se často dopouštějí také školáci. Pomocí aplikací upravují snímky vrstevníků i učitelů, říká vedoucí krizové linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
6: Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělá.
5: Protože děti nejsou trestně odpovědné, řeší takové případy obvykle škola. Ostatním hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují více peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity přichází silné populační ročníky a školy letos přijímají výrazně více uchazečů než dřív. Pokud stát financování nezvýší, nebudou podle rektorů moci v navyšování počtu studentů pokračovat. V roce 2027 by se tak na veřejné vysoké školy mohlo dostat maximálně 59 tisíc studentů, tedy o 10 tisíc méně než letos. Správa silnic Moravskoslezského kraje dnes začíná s rekonstrukcí cesty mezi Karlovicemi a Světlou horou na Bruntálsku. Silnice je ode dneška neprůjezdná. Oprava je rozdělená na 2 části. Na kratším úseku silničáři opraví porušená místa a položí nový asfalt. Na druhém budou frézovat i cestu.
7: Na obou úsecích silničáři zpevní krajnice a postaví nové odvodnění a propustky. Opravovaná část cesty je zavřená od dneška do 20. prosince. Po dobu prací budou moci projet pouze vozidla stavby, složky integrovaného záchranného systému, autobusy a rezidenti. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Zítra bude v kraji jasno nebo skoro jasno, denní teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia, na horách bude chladněji kolem 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V v Ostravě, v Rudné ulici, zpomaluje provoz omezení. Mezi odbočkami na jih a Porubu se jezdí jen po půlce ulice jedním pruhem v obou směrech a tvoří se kolony. Aktuálně se v úseku zdržíte 10 až 15 minut. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Příjemné odpoledne po 15. hodině už na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava vás pozveme určitě na jednu zajímavou akci. Je to tradiční akce s názvem Indiánské léto. Chybět nebude naše pravidelná rubrika nazvaná Zámecké léto a v ní tentokrát zamíříme do středních Čech s Františkem Kinským a v druhé části této hodiny našeho odpoledního vysílání určitě nebude chybět recept z pochoutkového roku. Co dobrého si dáme, se dovíte přibližně 15 minut před 16. hodinou, tedy ve 3/4 na 4. Teď máme 5,5 minuty po 15. Tak krásné odpoledne s námi.

0: Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale nejprve zamíříme na Novojičínsko. Dvě historické sochy v Odrách prochází totiž renovací. Jde o sochu Jupitera v Zámeckém parku a sochu svatého Jana Nepomuckého v ulici na Nivách. Obě patří mezi významné památky města. Sochy ty trpí povětrnostními vlivy. Restaurátoři by jim krásu měli ale vrátit už do konce října.
1: Pojďme si prohlédnout sochu tady v parku.
2: Takže co se týká vlastně této klasicistní sochy Jupitera, tak nyní probíhá částečná oprava, kdy jednou třeba za 5, za 6, 7 let je nezbytně nutné tyto sochy opravovat. To znamená zbavit biocidního nánosu, po určité technologické přestávce opravit tmely a následně udělat jednotlivý nástřik nebo ochranu proti vlastně vnikání vlhkosti, která by opět mohla poškozovat výše uvedenou sochu Jupitera.
1: Říká památkář Radim Kravčenko, takže působí na ně ty okolní vlivy, počasí a tak podobně.
2: Ano, jako na každou sochu a samozřejmě ty jednotlivé vlivy toho podnebí se mění, jiné podnebí bylo třeba v druhé polovině 17. století a jiné klimatické podmínky jsou dnes.
1: Když už jste zmínil tu historii, jak vlastně je stará socha Jupitera?
2: Ta socha Jupitera pochází z klasicistního období a co se týká umístění, tak dříve součástí vlastně těch jednotlivých parkových úprav vždycky byly ty sochy textností a nectností, takže je to součástí toho vlastně pandámu těch soch, které byly umístěny v rámci úpravy těch barokních zahrad.
1: Jupiter drží něco v ruce?
2: Ano, pokud se díváme na sochu Jupitera, tak většinou bývá zobrazován v tomhletom antickém majestátním postoji. Zároveň, když se podíváme na obličej, tak má jako vyhustý, jako plnovous, kde vidíme tu majestátnost. V levé ruce drží svazek vlastně jednotlivých jako plamenů, které jsou součástí atributu blesku, který je typický pro Jupitera. V pravé ruce drží žezlo, které je taky typické, co se týká atributu Jupitera, které symbolizuje tu jeho dominanci a jeho vlastně spravedlnost a jeho postavení z hlediska jednotlivých antických bohů, kdy je to nejvyšší bůh a většinou za ním je orel, který je taky jedním z typických atributů, co se týká Jupitera jako takového.
1: Ano, orel mu vykukuje spoza nohou. A zmínili jsme ten materiál?
2: Tak, co se týká materiálu, tak je to terakota, to znamená, není to pískovec, to znamená, že to je palená hlína a tady opravdu je specifikum, které je dáno tím, že jednotlivé tmely, které jsou na bázi jednotlivých organokřemíčitanů, tak musí tu zrnitost mít takového charakteru, aby v rámci celkového vnímání sochy Jupitera jsme opravdu vnímali tu terakotu, aby ta zrnitost byla co nejnižší. Je to poměrně složité a komplikované a zároveň je třeba říci, že celou sochu restauruje pan docent Gajda se svým týmem.
1: To není jediná socha tedy v Odrách, která se aktuálně opravuje. Která je to ta další?
2: Ta další socha je socha svatého Jana Nepomuckého od sochaře Cirna, která se nachází naproti církevní škole v Odrách.
1: Taky ze stejných důvodů, čili vlivy počasí a tak podobně.
2: Tato socha opravdu, která je nemovitou kulturní památkou, už opravdu potřebuje rozsáhlejší restauratorský zásah, protože vlastně poslední jednotlivé restauratorské zásahy proběhly v roce 1971 až 1972, kdy to prováděli akademičtí sochaři Rozehnal a Dohnal.
1: Tak to už je 55 let.
2: A už je to trošku delší dobu a proto je nezbytně nutné ty sochy opět znovu jako zrestaurovat tak, aby byli schopni je předat následujícím generacím.
1: Dodává Radim Kravčenko, památkář z Oder Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Další zajímavý prázdninový tip pro vás máme právě teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Zamíříme na Opavsko, protože jedinečný areál Arboreta Nový dvůr se stane divokým západem. O víkendu se tam uskuteční tradiční akce v režii Slezského zemského muzea. A ta akce zve návštěvníky do světa severoamerických indiánů. Podrobnosti k indiánskému létu už pro nás má Jana Polášková ze Slezského zemského muzea, kterou po telefonu zdravím a vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Paní Polášková, kolikátý ročník této tradiční akce se o víkendu uskuteční?
1: Akce Indiánské léto se koná u nás už od roku 2009, takže v letošním roce už vstupujeme do 17. ročníku. A i přesto můžeme říci, že stále patří k velmi oblíbené a vyhledávané akci, zvláště rodinami s dětmi.
0: Co jste pro návštěvníky letos připravili? Co si třeba právě z toho indiánského života mohou pak vyzkoušet?
1: Návštěvníci se u nás dozví, jaké je to být indiánem. Zjistí například, jak žili, v čem bydleli nebo jaké používali zbraně. Těšit se mohou také na ukázky indiánského týpí, na výrobu originálních indiánských ozdob. Připraveny máme stanoviště s úkoly pro děti, kde si mohou ověřit svou dovednost například v hodu lasem na cíl, střelbou z luku nebo prací s křesadlem. K dispozici budou také u nás projížďky na koních a připravujeme také komentované prohlídky jak parku, tak mnoho i dalšího.
0: Paní Polášková, každý rok do programu přidáváte i nějakou tu novinku. Co bude letos?
1: V letošním roce jsme do programu začlenili prohlídky zámku, který se po dlouholeté rekonstrukci otevřel veřejnosti a seznamuje právě návštěvníky z historií našeho arboreta, ale také vlastně z osobností jeho zakladatele Guido Riedla. Vedle těchto prohlídek budou tedy v rámci indiánského léta zařazeny také dvě speciální komentované prohlídky, které navštěvníci mohou navštívit.
0: Tak indiánské léto už tento víkend, nebo oba víkendové dny. Jak to bude s otevřením areálu? Kdy bude přístupný pro zájemce, pro návštěvníky?
1: Areál máme otevřený teda v čase od 8 do 18 hodin, ale samotná akce indiánského léta začne poté od 10 hodin. Takže od 10 do 18 se mohou přijít návštěvníci podívat na naší akci.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Jana Polášková ze Slezského zemského muzea. A já moc děkuji za pozvání na indiánské léto a přeji, ať se akce vydaří.
1: Moc děkujeme. Přeji dalšníkům hezký den.
0: Hezký den i vám. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Ví průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučení. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labirintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Vratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labirint, který je věnovaný Karlu IV. Jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem Kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn Taxisů, tak jsem zvědala.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na posteli leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvounohý, víte. Půlka loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vodě a bankovky se žehly želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou nový a že kníže jde zrovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohodle zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007. Prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Večerem zhýčkaná Marie Rotrová, to je muzika, kterou jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme si dát ale další recept z pochoutkového roku. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava připomněl nejlepší recept roku 2023. A to taštičky z tvarohového těsta plněné mletým masem s klobásou. Původně od Rudolfa Cibulky z Šošovky v Moravském Krasu. Naučíme vás je teď dělat s michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z těch let minulých předchozích 9 let. A záměrně je připravují naši porotci i profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě také Roman Paulus. Ten je dělal téměř stejně jako ve výherním receptu, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
2: To by bylo dobrý.
1: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, 2 vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
2: To bude dobrý. Pochoutkový rok. Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
1: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
2: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené?
1: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly.
2: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělní?
1: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno.
2: Přidáme tvaroh.
1: Smícháme. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama.
2: No a jak z toho uděláme taštičky?
1: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
2: Kolečko.
1: Já tady mám přímo takové to tvořítko.
2: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
1: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
2: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
1: Přesně tak. Takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
2: Teď se vrhneme na přílohu.
1: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
2: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
1: Tak 2 lžičky, ano, ano. Necháme rozpustit.
2: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
1: Hladkou mouku použijeme.
2: A tu jížku děláme jakou?
1: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
2: Kolik té smetany tam dáme?
1: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Ten česnek tam takhle pěkně nastrouhám. Tak a musíme samozřejmě také osolit, opeptíme a necháme ještě provařit. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Sádlo máme sehřáté a zarestujeme do zlatova.
2: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
1: My si ještě na sádle ty taštičky opečeme. Hele, jdeme na to.
2: Mm-hmm.
1: Hezký šťavnatý.
2: Yeah.
1: Tvarohovo bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
2: Tečou sliny. Ahoj, Roman.
1: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
0: Tak to zkuste, jsou to taštičky z tvarohovo bramborového těsta plněné masem i klobásou. Recept Romana Pauluse najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz a je tam samozřejmě také ten původní od Rudolfa Cibulky ze Šošůvky v Moravském Krasu. V neděli to už si na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava připomeneme recept, který se v roce 2024 nejvíce líbil právě vám, posluchačům. Půjde o sladké kynuté rohlíky, které se svým vylepšením upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Ostravě je otevřené další chráněné bydlení pro klienty s různými handicapy i zdravotním omezením. Kde konkrétně? Řekneme za chvíli. Podrobnosti za 2,5 minuty v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině to vás čeká úterní humoriáda a pozvání do té dnešní s datem 11. srpna přijala Petra Černocká. Tak krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lidé s mentálním postižením mají v Ostravě nové sociální bydlení. Ve Valašském Meziříčí se objevil mor včelího plodu. Eva Jiříčná navštívila stavbu nové scény Národního divadla Moravskoslezského. Zítra bude v kraji většinou jasno a až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Milan Glista. V Ostravě je otevřené další chráněné bydlení pro klienty s různými handicapy a zdravotním omezením. Moravskoslezský kraj dokončil v Karasově ulici nové ubytovací zázemí pro 12 lidí. Dvoupodlažní domek je novostavbou, za necelých 43 milionů korun dodává náměstek moravskoslezského hejtmana Stanislav Kopecký.
2: Uživatelé tohoto domečku budou lidé, kteří mají mentální postižení nebo kombinované vady. Celkově jich bude 12. Každý bude mít svůj samostatný pokoj.
0: Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, vysvětluje Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.
3: Zavažně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
0: Český Těšín dokončil opravu otopné soustavy v mateřské škole Akátová. Stavební firma odstranila havarijní stav potrubí v prvním patře budovy. Školka získala nové rozvody a otopná tělesa ve třídách a na chodbách, říká mluvčí radnice Nataša Cibulková.
4: Součástí prací byla instalace zcela nových rozvodů topení a dodávka moderních hliníkových radiátorů. Všechny stavební práce a montážní práce byly dokončeny v plánovaném letním termínu výluky mateřské školy. Město za opravu zaplatilo 1 130 000 korun bez DPH.
0: Na stavbě nové multifunkční scény Národního divadla Moravskoslezského na ostravské Černé Louce skončila část spojená s demolicemi obvodových stěn. Zůstaly jen sloupy, nesoucí střechu připomínající tvarem motýla. Nyní se práce posouvají k samotné výstavbě. Dnes si stavbu prohlédla architektka Eva Jiříčná, jejíž otec Josef Jiříčný původní pavilon navrhl. Jiříčná uvedla, že do Ostravy začala jezdit už jako studentka a má k ní dlouhodobě silný vztah. Rekonstrukce začala letos v červnu, do konce roku 2028 má v objektu vzniknout kulturní scéna s kapacitou přibližně 220 až 500 diváků.
1: Počasí.
0: Zítra v kraji očekáváme jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na horách bude kolem 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v Rudné ulici se v omezení mezi odbočkami na jih a Porubu zdržíte zhruba 10 až 15 minut. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
6: Ano, hezký den.
5: Jaké je léto u Petry?
6: Trošičku teploučko.
5: Dneska je to lepší.
6: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechají jenom tak odfrknout.
5: Ano.
6: A pak zase přitopějí.
5: Zpívá se hůř ve vedru?
6: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích, anenská pouť a krajkářka, takže oni ty diváci většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
5: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
1: Humor. Oriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, Alice je výborná, výborná. A ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako z toho veřejného
1: trošičku na chvilku
0: života.
1: Není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čes, že mě s tím zaskočá. Ona je prostě má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice a já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolali, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovické nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo té mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl: to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichotit. A povídá: to nevadí, já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl: já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá: já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariety, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka? Nebo
1: no, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se...
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Kdyby to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já si nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhletom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty. Vždycky. To se šili na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde nenápadně, mi je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na těch
1: sečernost. Ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšiml, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No ale mohli to využít, to je
1: mohli, aha,
0: práce,
1: ty kostymérky. To, no já kdyby. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo, a já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono, to by nebylo ono. Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co třeba?
1: Já nevím, pládalý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si snad opravdu vzadu trošku zaštukuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam mi zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když se mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Péčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou poslouchám.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit si rádio, ať si dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku, volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám, kdo co noc.
3: To je krásné. Děkuji. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce, a co vybíráte?
5: Víte,
4: pana Kopeckého, pan Kopecký, to byl...
3: Dobře, dobře. Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru,
6: pana moderátora a paní Peťulku.
5: Paní Petru.
3: Děkujeme.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
6: Přeji.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli odčud dřív. A já nevím co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. A teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo? Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhle tím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 86. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích baby's room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích baby's room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem si myslela, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, že on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, to, tu podobu, že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pánbu, je to kulatý. Jsem si myslela, Ježíše Kriste, co to, co mi to vyšlo, tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňoulka. No, tak on toho začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla jak rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocenej i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Myslím, že to nenašel nikdy. To je zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehneme na záda, a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl, už takhle?
5: Jo, myslím, že
3: chtěla jste vědět,
5: byl.
3: Co přijde na svět?
5: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno, že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
5: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Hmm. Hele, já myslím, že to jedno, když holka chce miminko to kotit, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
5: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná, jo? Ale fakt mě to... A nebo když už to capé, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
5: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
5: No jasně.
3: Se
5: jasně.
3: Prostě ozývá.
5: No pozor, vnučka tý je 15.
3: No.
5: To je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
5: Aha.
3: No,
5: to se budou muset hodně držet.
3: Jo, no, jasně, se držíte dobře, Petro.
5: Já nevím. Já jsem si teď pořídila novýho pejska. A co, když se drží 15 let?
3: No.
5: No tak...
3: Tak proč je to sporu krásnou dobu?
5: Hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakýho najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
9: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra bejval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec. Byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o Milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o Milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdnej. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to nakladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou, v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra zprásknul ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomla? Teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog. Hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťoukat, kašlat. Odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme. Už nám ani páp bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo.
1: Ano.
2: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy šily a pak přijela Černocká. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili. Přišel pořád, řekl, no tak jako co bude? A manažer řekl, no helejte se, jo, Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
2: Ano, a tomu aparaturu. Se říkalo, kde jsou ty kluci, Ježíš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochod.

0: Poutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Halo.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i paní Černocko.
4: Děkuju.
6: A já dávám hlas panu Krampolovi.
4: Krampol.
3: Dobře, děkujeme. Kdo dál?
5: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím Petrušku.
4: Díky.
5: A vás Patriku taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Píšeme mu bod, děkuju. Ano. Ještě jeden hlas někomu?
7: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
3: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
2: Pak vypravil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při soulože mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. On, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá, je, zítra ráno jedeme na výlet. Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pítí.
8: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
2: Pa, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
8: Žába pa, je, chudák, krokodil, on se na to tolik těší.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
4: No hele, to prostě to byl geroj. To je jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on, jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale Zlatíčko, no.
3: takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdouny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu, dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do
3: školy.
2: Školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mně, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla, já jsem pokračoval dál a normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel, to je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Dobrý den. Tady Marie Snědnice, by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem?
5: Poprosím nestišit.
1: Ano.
5: Prošla bych Krampola.
1: Krampola, dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Ondro Zlokavý, já jsem neslyšel, omlouvám se. Ano. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrálo to.
7: Já vím, ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje, a s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem a opři čepice. Já pám, co bych si kupoval čepice a ji nepotřebuji. Tak ji kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Já jako sbírám takový ty bubínkový revolver a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
7: To dlouho
8: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pán Nong. Já pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pán Mičoken. Pám, cože? No Mičoken. No, pám, já ti nerozumím. No, Mičoken, myl jsem okna.
1: Humoriáda. Poslední dnešní ukázka, 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezky vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv nějaká dovolená, bude? Nebo jenom práce?
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak scvrklý malý,
3: no,
1: tím suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
3: tak
1: zásoby
3: jsou. Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
3: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Inflace v Česku v červenci zrychlila. Město Frýdek-Místek nechalo vyčistit okolí památníků, který poničili sprejeři. Ženy se mohou hlásit do kurzu sebeobrany havířovské městské policie. Zítra nás čeká většinou jasno a do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Milan Glista. Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2% vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Meziměsíčně vzrostly ceny o 0,6%. Více než 150 tisíc korun stálo vyčištění zdi u památníku osvobození ve Frýdku-Místku. Okolí pietního místa, známého jako Holubice, před časem poničili sprejeři. Jak potvrdila mluvčí Frýdecko-Místecké radnice Jana Musálková-Jeklová, kamennou zeď nově chrání speciální voskový nátěr.
4: Ten sníží riziko poškození samotného kamene tím, že zamezí vpíjení barvy do podkladu. Grafity aplikované na ošetřený podklad lze smýt vysokotlakým čističem s horkou vodou. Následně je nutné navoskování zopakovat.
3: Nové seriály Hec a Na tělo i dvoudílný televizní film Gerta Schnirch na podzim uvede Česká televize. Program na poslední třetinu roku představila Dnes vrátí se i Stardance a třetí série Jiřího Stracha Docent.
5: Pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
6: Jsou to přes 30 let staré případy.
7: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
8: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery Ondřej Vetchý.
9: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
8: Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
10: Dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
8: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Havířovská městská policie organizuje podzimní kurz sebeobrany pro ženy. Zájemkyně se mohou hlásit do poloviny září telefonicky nebo e-mailem na adresu uvedenou na stránkách policie. Kurz pro ženy a dívky, které chtějí osvojit základní principy osobní ochrany, je bezplatný.
11: Kurz začíná v říjnu v prostorách tělocvičny základní školy Františka Hrubína v městské části Podlesí. Ve čtyřech lekcích budou strážnice učit ženy, jak správně reagovat při napadení a ohrožení. Součástí tréninku jsou i modelové situace. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: Sport. Počasí.
3: Zítra v kraji očekáváme jasno nebo skoro jasno, denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách bude kolem 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 58 z Frenštátu pod Radhoštěm do Příboru se srazila dvě osobní auta. Nehoda, následky nehody omezují průjezd u Kopřivnice od bočky k průmyslovému parku. A v Ostravě Porubě pozorně na hlavní třídě u velkého kruhového objezdu. Střetla se tam dvě osobní auta a je to nehoda se zraněním. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
11: Jaký byl ten dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně i přehledně to vše si řekneme do 18. hodiny. Alespoň dvě témata přidám už teď. Krajský soud v Ostravě rozplétá případ obchodu se stovkami kilogramů červeného fosforu. Jak to fungovalo, řekneme za chvíli. 10 nových hasičských aut převzali jednotky dobrovolných hasičů z Ostravy. No a zpravodajský souhrn toho dnešního dne, ten pro vás má Milan Glista a přidáme ho už po písničce. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Sucho v povodí Odry se bude v dalších týdnech podle podniku povodí Odry pravděpodobně prohlubovat. Předpověď počasí zatím neslibuje významné srážky. Přesto jsou zásobní nádrže na severní Moravě a ve Slezsku stále naplněné zhruba z 80 až 100% a dodávky vody pro obyvatele ani průmysl zatím nejsou omezeny. V Ostravě dnes začalo celostátní setkání katolické mládeže. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny, sport i koncerty. Hlavní část programu se odehraje na ostravském výstavišti Černá louka. Do vybavení jednotek dobrovolných hasičů v Ostravě přibylo 10 nových hasičských aut. Dosud jednotky používaly desítky let stará auta. O náklady na novou techniku se město podělilo s krajem a ministerstvem vnitra. Podrobnosti k tématu v následujících minutách. V Ostravě je otevřené další chráněné bydlení pro klienty s různými handicapy a zdravotním omezením. Moravskoslezský kraj dokončil v Karasově ulici nové ubytovací zázemí pro 12 lidí. Dvoupodlažní domek je novostavbou za necelých 43 milionů korun, řekl nám to náměstek moravskoslezského hejtmana Stanislav Kopecký. Havířovská městská policie organizuje podzimní kurz sebeobrany pro ženy. Zájemkyně se mohou hlásit do poloviny září telefonicky, případně e-mailem na adresu uvedenou na stránkách policie. Kurz pro ženy a dívky, které si chtějí osvojit základní principy osobní ochrany, je bezplatný. To byl Den v kraji s datem 11. srpna. Další podrobnosti v celé této hodině. Hezké odpoledne.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava a mezi 17. a 18. hodinou od pondělí do pátku také Den v kraji, zpravodajský souhrn a ohlédnutí za dnešním dnem. Tak zůstaneme v Ostravě, kde pokračuje proces, který objasňuje obchodování s červeným fosforem pro drogové podsvětí. Obžaloba se týká 4 lidí, kteří podle vyšetřovatelů zajišťovali dodávky 100 kilogramů této látky z Ukrajiny. Jeden z obchodů ale skončil podvodem, když místo objednaného fosforu dorazil materiál připomínající stavební směs.
1: Skupinu obžalovaných tvoří manželský pár, ženin otec a občan Ukrajiny, který jim podle státního zástupce 100 kilogramů červeného fosforu zajišťoval. Fosfor je klíčovou látkou pro výrobu pervitinu, upřesnil žalobce Michal Togner.
2: Celá ta skupina obžalovaných se podílela na organizování dovozu červeného fosforu z Ukrajiny do České republiky a jeho částečného vývozu do Polska. Veškerý ten červený fosfor byl určený na výrobu pervitinu samozřejmě. Jedná se o množství určené k výrobě více než jedné tuny pervitinu.
1: Z odposlechu je patrné, že udržovali konspirační mluvu. V hovorech používali pro fosfor krycí názvy, odkazující na stavební materiál. K předávkám docházelo na benzínové stanici ve Frenštátě pod Radhoštěm. Podle obžaloby fosfor pocházel ze zakarpatské části Ukrajiny, z obce Syněvěr. Biznis řídil Lukáš Pomkla z vazební věznice, kde skončil za jinou drogovou kauzu.
2: Jeden z těch obžalovaných skutečně to organizoval zde z vazební věznice a tam samozřejmě přichází v úvahu ukládání souhrnného trestu.
1: Z Ukrajiny se do Česka ale v jedné ze zásilek dostal místo fosforu obarvený cement. Cena fosforu na Ukrajině byla podle obžalovaných zhruba 300 korun za kilo. V Česku ho prodávali za 1000 korun. V době, kdy byl hlavní obžalovaný ve vazbě, vše řešila jeho manželka Vanessa Pomklová. Její obhájce Petr Stoklas před začátkem procesu potvrdil, že trestnou činnost klientka doznává.
3: Takže my se chystáme prohlásit vinu. Prohlášení viny, uvidíme, co z toho vzjede, co se týče trestu.
1: Paní lituje, nebo jaký je takový lidský postoj toho?
3: Já si myslím, že v této chvíli už si další dobu uvědomuje, že něco nebylo dobré.
1: Stejně postupovali i další dva obžalovaní. Pouze Ukrajinec Vasil Cuper s částmi obžaloby nesouhlasil. Všichni obžalovaní jsou ve vazbě. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude Filip Záruba, průkopník trojrozměrných animací a tvůrce elektronické hudby. Právě teď dokončuje velký dokument o psychedelických látkách, o natáčení v mnoha zemích světa, o lásce k profesi i o její nejisté budoucnosti. Se s ním bude bavit Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje Den v kraji. Ostravští dobrovolní hasiči v tomto období vyjíždějí denně k desítkám případů, kdy lidi ohrožuje bodavý hmyz. Čelí ale také typickým letním požárům na polích nebo v lesích. Desítky let stará zásahová auta teď vyměnili za nová. Kvalitou vybavení se tak právě díky spolupráci města, kraje i ministerstva vnitra dorovnali profesionálům.
1: Takhle hasí hasičská stříkačka z ostravské části Plesná, stará 120 let. A takhle hasí ta nejnovější. Prout vody je mnohem silnější, slyšet jde, ale mnohem méně.
2: To vrchní dělo dosáhne do vzdálenosti 70 metrů. To, co je na přední kapotě, tak to dosáhne 50 metrů. Má to automatickou převodovku, má to navíják, ta stará neměla navíják. Lepší světla, lepší manevrovatelnost, prostě je to úplně o ničem jiném.
1: Pochvaluje si velitel zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů z ostravské Plesné Jan Jeřábek. Nové auto porovnává se 40 let starým kusem, který používali doteď. Podle Martina Nekuly z ředitelství ostravských profesionálních hasičů je pomoc dobrovolných kolegů nezastupitelná.
3: Není to jenom o chvíli, kdy profesionální jednotky jsou vytížené, ale taky o místech, kde dobrovolné jednotky jsou ku příkladu rychleji. Když se podívám zpětně na 5 let, tak 9 jednotek, které tady dnes vidíte, zasahovalo více než 2 500krát. A to je číslo, které je za mě obrovské. A bez dobrovolných jednotek se obejít nedá.
1: Dříve město nakupovalo pro dobrovolné hasiče jedno auto ročně nebo obrok. Takovým tempem by ale modernizace techniky trvala příliš dlouho. Proto se podle ostravského primátora Jana Dohnala z ODS domluvili s ministerstvem vnitra a kraje, že 10 nových aut a další vybavení nakoupí na jedno.
4: Jedno auto stalo zhruba 11 milionů korun, Moravskoslezský kraj přispěl 2,5 milionu korun, zhruba 5 milionů přispělo ministerstvo vnitra, takže zhruba polovina peněz jde opravdu za statutární městem Ostrava.
1: Dalších 5 aut už objednali, jednotky dobrovolných hasičů je dostanou v příštím roce. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: také Miroš Birka na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale pojďme k dalšímu tématu dne v kraji. Jak vypadaly prázdniny u babičky před více než 100 lety, tak to teď mohou zjistit návštěvníci Kotulovy dřevěnky v Havířově. Muzeum Těšínska tam připravilo program, který připomíná hry i každodenní činnosti dětí na přelomu 19. a 20. století a nezůstává jen u vyprávění. Návštěvníci si všechno mohou sami vyzkoušet. Na místě zjišťovala detaily redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, jak si ten den, děti, léto, nebo jak si děti to léto v té době užívali, když nebyly mobily, počítače ani televize? Tak jak to bylo?
1: Já si myslím, že měli moc krásné dětství, protože když se tady rozhlédnu po zahradě Kotulovy dřevěnky, tak je to tady krásné a já, kdybych měla babičku s takovouhle chatkou, tak bych asi nikam jinam nechtěla jezdit. No ale co se tady vlastně děje tento týden, tak to ví paní Kavanová z Kotulovy dřevěnky. Dobrý den, řeknete nám, na co se mohou návštěvníci u vás těšit?
2: Dobrý den, zdravím všechny. My máme tento týden krásnou akci, která se jmenuje prázdniny u babičky na venkově. Je to v podstatě navázáno na to, jak to kdysi bylo zhruba v tom 19. 20. století. Děti přijeli k babičce na venkov, kde teda byl předpoklad, že bude krásné léto, sluníčko, bude vonět senom, budou hlavně v přírodě, venku a samozřejmě s tím se pojí spousta her a různých činností, museli také pomáhat babičce a dědovi. No a toto je právě propojeno tady v těch našich stanovištích.
1: No a o ty stanoviště se stará paní Tereza Kupka Chovaněcová. Řeknete mi, na co se tedy návštěvníci mohou těšit a co jim ukážete?
3: Dneska vlastně prázdniny zní téměř idylicky, protože to je většinou čas volna, ale tehdy, jak už kolegyně říkala, byly spojené i s prací. A tak, jak jsou děti hravé, tak si v tom snažili si najít i právě různé hravé činnosti. Takže můžou si třeba vyzkoušet zatlouct hřebík do špalku, nebo jak se střílí z praku, jak se třeba hází takovými jednoduše vyrobenými dřevěnými šipkami, nebo pomůžou babičce najít ve sklepě nějakou tu správnou zeleninu. Myslím si, že každý si najde něco svého.
1: Paní Kovanová, dokdy máte tuhle akci?
2: Tuto akci máme od dnešního dne do soboty, do 15. srpna, od 9 do 17 hodin. Na tu hodinku to je a kdo by chtěl k tomu přidat ještě i prohlídku vlastně celého našeho areálu, tak o to dřív přijít.
1: Tak já přeju, ať je celý program úspěšný, ať vám přijde spoustu dětí k babičce na prázdniny a ať se to užijí.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: A na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava teď míříme ve dni v kraji na Novojičínsko. Dvě historické sochy v Odrách prochází renovací. Jde o sochu Jupitera v Zámeckém parku a svatého Jana Nepomuckého v ulici Na Nivách. Obě patří mezi významné památky města. Sochy ty trpí povětrnostními vlivy. Restaurátoři by jim původní krásu ale měli vrátit do konce října.
1: Jednou třeba za 5, za 6, 7 let je nezbytně nutné tyto sochy opravovat, zbavit biocidního nánosu, opravit tmely a následně udělat ochranu proti vnikání vlhkosti.
2: Říká památkář Radim Kravčenko. Jak vlastně je stará socha Jupitera?
1: Pochází z klasicistního období. Dříve součástí vlastně těch jednotlivých parkových úprav vždycky byly ty sochy těch ctností a nectností, takže je to součástí toho pandámu soch, které byly umístěny v rámci úpravy těch barokních zahrad.
2: Jupiter drží něco v ruce?
1: Ano, většinou v levé ruce drží svazek vlastně jednotlivých jako plamenů, které jsou součástí atributu blesku. V pravé ruce drží žezlo a většinou za ním je orel.
2: A zmínili jsme ten materiál?
1: Tak co se týká materiálu, tak je to terakota, to znamená, není to pískovec. To znamená, že to je palená hlína a jednotlivé tmely, které jsou na bázi jednotlivých organokřemíčitanů, musí tu zrnitost mít takového charakteru, aby v rámci celkového vnímání sochy Jupitera jsme opravdu vnímali tu terakotu, aby ta zrnitost byla co nejnižší.
2: To není jediná socha tedy v Odrách, která se aktuálně opravuje. Která je to ta další?
1: Ta další socha je socha svatého Jana Nepomuckého od sochaře Cirna, která se nachází naproti církevní škole v Odrách.
2: Taky ze stejných důvodů, čili vlivy počasí a tak podobně.
1: Poslední jednotlivé restaurátorské zásahy proběhly v roce 1971 až 1972.
2: Tak to už je 55 let.
1: A už je to trošku delší dobu a proto je nezbytně nutné ty sochy opět znovu jako zrestaurovat tak, aby byli schopni je předat následujícím generacím.
2: Dodává Radim Kravčenko, památkář z Oder, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji. Říká.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala novou léčbu pacientů s těžko kontrolovatelným vysokým tlakem. Provádí se metodou zvanou renální denervace. Co to obnáší? Dozvíte se ve čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Eldorado s Valdemarem Matuškou ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Ale den v kraji a tak je jasné, že přidáme také informace o počasí. Dnes je pro naše vysílání připravila Eva Richteriková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterou už vítám. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Dá se stručně říct, že ten dnešní den patřil k takovým těm letně příjemným. Jak to vypadalo v celém kraji?
1: Řekla bych, že velmi podobně teploty byly opravdu letní. Ráno kolem 17 stupňů a přes den se teploty pohybovaly mezi 23 až 26 stupni Celsia, takže to bylo poměrně příjemné počasí. Do toho oblačnosti bylo poměrně málo, přechodně sice až polojasná obloha, ale nyní už se vyjasnilo a všude snad výjimkou opravdu východních částí Beskyd je jasná obloha. No a vítr pofukoval mírný ze severu rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Takový byl dnešní den. Jaká je předpověď počasí pro noc a zítřek? Jak to bude vypadat dále?
1: Noc bude jasná a teploty už budou ale výrazně nižší než tu předcházející noc. Většinou se budou pohybovat mezi 12 až 9 stupni Celsia. U dolích mohou klesnout ale i níž až kolem 7 stupňů. A vítr povane postupně jen slabý, severní nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu. No a během zítřejšího dne očekáváme stále slunečné počasí bez srážek a teploty mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni. Vítr se během dne opět přechodně rozfouká na mírný severovýchodní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak už víme, s jakým počasím můžeme počítat zítra, tedy ve středu, co čtvrtek a pátek, jaký bude vývoj?
1: Už se bude zase trošičku oteplovat, ale jen velmi pozvolna. Vyšší teploty pak očekáváme až o víkendu, takže čtvrtek i pátek slunečný, jasný, bez srážek. V noci teploty stále spíše chladnější, nejčastěji mezi 13 až 9 stupni Celsia. V údolích opět až mohou klesnout až k 7 stupňům Celsia. A ve čtvrtek budou teploty mezi 22 až 26 a v pátek budou už o něco výše, mezi 24 až 28 stupni Celsia. Vítr povane slabý od severovýchodu, východu do 4 metrů za sekundu.
0: Takové počasí můžeme očekávat v dalších dnech v Moravskoslezském kraji. Já už ale teď za předpověď pro ty nejbližší hodiny a dny děkuji Evě Richterikové z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji příjemný podvečer.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 11. srpna. A co zítra? Zítra můžete prostřednictvím vysílání Českého rozhlasu Ostrava vyrazit mimo jiné třeba do Jablunkova. V tamní nádražní ulici začala demolice mostu. Původní konstrukci v centru města už chybí například zábradlí nebo ledolam u pilíře. A zítra bude demoliční firma postupně strhávat železobeton k zemi. Zítra představíme také zajímavou posilu basketbalistů Ostravy. Z nedaleka Opavy získal tento klub talentovaného mladíka Pavla Čutka, syna opavské legendy a bývalého reprezentačního kouče. A nebude to mít snadné, hned v prvním ligovém kole je totiž na programu Moravskoslezské derby. A ještě jeden tip, zítra navštívíme také Beskydy, přechod těmito Moravskoslezskými horami by mohl být od příštího roku o něco delší, alespoň pokud využijete nabídku hned několika beskydských chat, ve kterých se můžete po celodenním pochodu najíst, odpočinout si a také přespat. Detaily určitě zítra v našem vysílání chybět nebudou. Pro dneček den v kraji sice končí, ale následující minuty a hodiny našeho podvečerního vysílání samozřejmě nechybí, tak příjemný poslech a krásný podvečer.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Povodí Odry čeká prohlubování sucha. Přehrady jsou skoro plné. V centru krajské metropole začala přestavba takzvaného ostravského mrakodrapu. Lidé v Krnově darovali při charitativním odpolední více než 30 tisíc korun. V kraji bude zítra většinou jasno, teploty vystoupí na 25 stupňů. Podvečerní zprávy a Milan Glista. Sucho v povodí Odry se bude v dalších týdnech podle podniku povodí Odry pravděpodobně prohlubovat. Předpověď počasí zatím neslibuje významné srážky. Přesto jsou zásobní nádrže na severní Moravě a ve Slezsku stále naplněné zhruba z 80 až 100%. A dodávky vody pro obyvatele ani průmysl zatím nejsou omezeny. Odrou v Bohumíně nyní protéká 8 až 9 metrů krychlových vody za sekundu, což odpovídá velmi nízkému průtoku. Oznámila to mluvčí povodí Odry Šárka Vlčková s tím, že v povodí nyní nejde o hydrologické sucho, ale především o sucho půdní. V centru krajské metropole začala přestavba takzvaného ostravského mrakodrapu v Ostrčilově ulici. Do roku 2029 se nyní nevyužívaný objekt postavený ve druhé polovině 60. let promění v rezidenci se 111 byty. Přestavba objektu, která bude stát přes 800 milionů korun, vzniká podle návrhu architektky Evy Jiříčné. Součástí projektu je i úprava okolí. Novinářům to dnes řekli zástupci města, architektonické kanceláře a investora. Budova má v současné době výšku 68 metrů a je třetím nejvyšším objektem ve městě. Po dostavbě bude vysoká 73 metrů. Investorem stavby je společnost First Skyscraper. Správa silnic Moravskoslezského kraje začíná s rekonstrukcí cesty mezi Karlovicemi a Světlou horou na Bruntálsku. Silnice je ode dneška neprůjezdná. Jde zhruba o 10 kilometrů dlouhý úsek. Oprava je rozdělená na dvě části. Na kratším úseku silničáři opraví porušená místa a položí nový asfalt. Na druhém budou i frézovat cestu.
5: Na obou úsecích silničáři zpevní krajnice a postaví nové odvodnění a propustky. Opravovaná část cesty je zavřená ode dneška do 20. prosince. Po dobu prací budou moci projet pouze vozidla stavby, složky integrovaného záchranného systému, autobusy a rezidenti. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Do sbírky Dobré srdce Krnova přibylo více než 30 tisíc korun. Částku lidé přispěli na sobotním charitativním odpoledni. Výtěžek poputuje na pomoc 16-letému Erikovi, který má autismus a trpí řadou fyzických omezení, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
6: Sbírka pokračuje ještě do konce října, a to prostřednictvím transparentního bankovního účtu, který jde najít na stránkách města. Zájemci, kteří nechtějí přispívat online, mohou dar přinést v hotovosti do kasičky v kanceláři číslo 233 v budově Krnovské radnice.
3: Počasí.
4: Zítra bude v kraji jasno nebo skoro jasno. Denní teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Na horách opět chladněji kolem 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na silnici 58 z Frenštátu pod Radoštěm do Příboru omezují průjezd a následky střetu dvou osobních aut. Nehoda je u Kopřivnice poblíž odbočky k průmyslovému parku. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přeji příjemný podvečer. Máme téměř 5 minut po 18. hodině. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, za chvíli také naši ostravskou rozhlasovou rodinku a písničky na přání. V druhé půlce hodiny potěšíme milovníky folku. Milan Kaplan s kolegou Richardem Piskalou pro vás i tentokrát půl hodinku nazvanou Folky rádi připravili. Od 18. hodiny 30. minuty více, teď máme přesně 5 minut po 18. tak příjemný poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: To první přání do dnešní ostravské rozhlasové rodinky jsme dostali z kroužku kreovaných horníků Barbora a prosí nás o hudební gratulaci pro dnešní oslavence. Kdo tedy slaví 11. srpna, slaví krásné narozeniny paní Jaroslava Šafářová a 11.8. slaví také pan Libor Ofiska. Už od samého zrodu světa všem stejně přibývají léta. Čas ten se nedá zastavit, je třeba ho co nejlépe žít. Narozeniny věř mi, tiše vešly dveřmi. Život chutná i lidem bílých vlasů, i když časem pár jich vypadá. Pro radost budeme žít až do konce našich časů. Vždyť ještě mnohé život chystá nám. Proto číši vína pozvedáme na úspěchy, lásku, štěstí, klid, na zdraví budeme vždycky pít. Vše nejlepší k narozeninám a splnění všech tajných přání přejí kamarádi z kroužku kreovaných horníků Barbora a za všechny předseda Jan Kafka.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další přání, dobrý den. V těchto dnech slaví krásné životní jubileum pan Josef Novák. Přejeme mu všechno nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka a ještě jednou zdraví, také štěstí, pohodu, radost v životě. Máme tě všichni moc rádi a připijeme na tvé zdraví tví kamarádi a přidává se i rodina.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Svátek dnes slaví Zuzana, tak milé Zuzany, vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 11. srpna. A právě pro Zuzanu tady mám ještě jedno přání. Milé Ostravské rádio, prosíme o písničku pro naší kamarádku Zuzanu, která 11. srpna slaví svůj svátek. Přejeme jí jen to nejlepší, hodně lásky, zdraví, štěstí, pohody, ať se jí prostě všechno daří a těšíme se na společná další setkání. To přeji kamarádky od kafíčka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Dobrý den, naše punkové záznamy velkých koncertů, velkých událostí a spousty dobré hudby. Tak. Dneska jsme v Třeboni.
1: Já jenom připomenu, že ty jsi o prázdninách se vydal po různých festivalech na cesty, takže v Třeboni to je jaký festival?
2: Okolo Třeboně. Já musím ti teda říct, že jsem z těho chtěl vidět skoro všechno a díky tomu, že jsem byl moudrý a v tom bedru jsem požil i maso, uleželé maso, tak jsem z těchto festivalů moc neviděl.
1: Ty uleželé maso, jakože Tatarák?
2: Jo, já jsem si dal Tatarák.
1: Jo.
2: Já jsem si dal, a bylo to hodně dobré, jo.
1: Bylo hodně horko.
2: Bylo hodně horko. Ale bylo to hodně dobré. A pak už jsem teda na konci týdne to řešil antibiotiky, takže tak ty to prolnu s tou muzikou, jo? Mm-hmm. Abys viděl, že jsem na to úplně nekašlal. Že přesto všechno, že jsem se bál kašlat, první jsem viděl Folks, viděl jsem je na malé scéně a tam jsem si prosím tě trochu natropil nepříjemností, protože nechtěně nepříjemností. Sedl jsem si někde bokem ke stěně a nešel jsem se pozdravit s kapelou a tvářil jsem se jako agent, který se tam zapisuje.
1: Jakože tam nejsi vůbec.
2: Jakože to vlastně nejsem. Jo. To ti bylo dobré.
1: A oni si tě všimli, ale?
2: No možná, že nevěděli, že to jsem úplně já, protože jsem v té době už byl bledý.
1: Tak pojďme si tu první kapelu poslechnout. Která to je?
2: The Folks.

0: Měl bych prosím tě říct, že jsem si právě u téhle kapely uvědomil, že celé ty, zvláště pak ty jižní Čechy, jsou ovlivněné Rivolovci a tím tramským pohledem na folk. Víš, že to je trochu jiné, že to je jiná konstrukce těch písniček, jiné texty, že to je jinak.
1: Možná i jiné stopáže, protože kapela The Folks na svém albu Doma z roku 2025 má 20 skladeb. Jsou kratičké písničky.
0: Jo.
1: Ale pěkné. Jako já si myslím, že když si teď poslechneme Pozatoulané ještě třeba Balvan, tak já doufám, že nám dáte za pravdu.
0: Na té scéně pod klembama to znělo pěkně.

0: Hele, je to taková ideální příležitost si pustit vážně ty Hobous, když jsem už o nich mluvil, protože v té Bechyni, kde jsem byl v ateliérech, odkud jsem vyjížděl, vlastně jeden z nich studoval a dalším dohodil barák, kde byl Zlatý klíč, a ta muzika se těma jižníma Čechama prolnula a byli to velcí písničkáři, museli to ovlivnit.
1: Tak si dejme něco ale opravdu klasického.
0: Nějakou hobousáckou klasiku.
1: Přesně tak.
0: Tak jo.

0: Já jsem vlastně jel, prosím tě, tady na tenhle výlet jsem jel kvůli Janě Pés, kvůli kapele, kterou jsem slyšel předtím, myslím, že v Nymburku. A chtěl jsem vidět, jak to je s kapelou, která jednou říká, že sice je folková, ale je hodně rocková. A to je vždycky takové, víš, ta interpretace toho, jestli je ta instrumentace důležitější, nebo je důležitější ta forma podání a zpěv. Tak jsem to chtěl vidět naživo, tak před lidma. A jo, byl jsem spokojený.
1: Tak se pustíme Janu Pés. Nic nás nepřipomíná. Mimochodem hudbu napsal Zdeněk Vřešťál.
0: Zase.

0: Tak to byla Jana B.S., neboli jak jsem našel, Jana Perníková Soukupová.
1: A jo, ta kapela je dobrá, sehraná, takže to se dá poslouchat bez ohledu na to, jestli vám budou tvrdit ze scény, že jsou folkový nebo rockový, to nebo kavárenčtí, to je jedno. Jo. No a další den, o něco později, jsem šel ještě na hlavní scénu a viděl jsem Marian. Viděl jsem Vítu Tronička, jak tam přijel, a byli nadšení, protože v autě oslavovali, tuším, že měl 50?
0: Nevím.
1: Já si myslím, že měl 50. A jo, to publikum, které sedělo před nima, ho má rádo, milovali je a ty písničky bizněly i přesto všechno, že se, jak to říct teďka pěkně, nehleděli na drobné chyby a to, jak byli sespívaní, jak se vzájemně cítili, to tímto zakryli všechno, pokud něco takového bylo. Ale atmosféra, ta byla příjemná, velmi příjemná. Akorát já jsem byl opatrný, protože jako to je na kočku, když sedíš v hledišti a nesmíš zakašlat. No, takže jo, ta první písnička se jmenuje Básník.

0: Marian Básník, dáme si ještě jednu od kapely Marian, bude to Cesta za tebou. Co říct k této skladbě, Milane?
1: Ale já jsem byl nadšený z toho, jak umí Vítě pracovat s Lidištěm, jak umí s těmi naprosto civilně a normálně, přesto všechno, že byl lehce handicapován, přesto všechno, že byl lehce rozhozen svojí oslavou, tak normálně jako klobouk dolů těm lidem to neublížilo, bylo to pro ně příjemné. Bylo jako umí. Vítě Troníček umí.

0: A jo, a když jsem odcházel, prosím tě, tak jsem vedle na parkovišti se registroval, jak jsem to obcházel, takže tam seděli nějací tři kluci s kytarou a hráli 100 barevných slov.
1: Počkej, a ti kluci to byli opravdu Janoušek, Rehl a Samson?
0: Ne, to ti bylo úplně nějací neznámý, odpuste mi kluci, pubertáci. Nějací takový plus, minus, dobře, postpuberta, tak kolem těch 18-20. A víš to, já si myslím, že ta písnička je skoro neznámá. To jsem si prožil když dávno já. A tak mi to udělalo radost. A tak jsem, prosím tě, přišel s tím, my to pouštíme pořád jako znělku, půjďme s to jednou.
1: Ano, pro nás to není neznámá píseň, tak to řekneme, že jo. To jenom Milan si myslí, že pro mladou generaci je to neznámá píseň, no ale evidentně ne.
0: Ne.
1: Když si ji tam prostě tři kluci hráli, tak poslechněme si zase jednou hezky celou tu písničku.

0: Příjemný večer, Lačirathe Šukaršuniben. Dnes si představíme organizaci Klíče a klíčky, která sídlí v Mladé Boleslavi a pomáhá dětem s volnočasovými aktivitami. Ještě předtím se ale vydáme za hudbou. Narodil se na Slovensku a hudba ho provází celým životem, i když s přestávkami. Otto Bunda si velice váží rodinných hodnot svých romských kořenů, tradic i muziky. Za velkou životní šanci považuje spolupráci s pedagoškou a zpěvačkou Idou Kelarovou a jejím dětským sborem Čavorenge. V současnosti připravuje dokument o romských halgatech, tedy žalostných písních. Založil také vlastní organizaci a věnuje se hudebním workshopům. O tom všem si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Ottou Bundou, který dneska navštívil Český rozhlas. O to já jsem rád, že si tu, že si můžeme povídat. Já musím hned na úvod říct, že se známe strašně dlouho, tak si budeme tykat. Pověz mi vlastně, jak začal být známý Otto Bunda?
2: Tak v prvom rade by som sa veľmi rád poďakoval z celého srdca za toto pozvanie. Dobre, budem odpovedať k tej otázke, jak sa zrodil Otto Bunda. 22.10.1984 v Košiciach sa narodil Otto Bunda. Moja mama mi práve hovorila, že keď som sa narodil, tak vymýšľali všelijaké tie mená. A potom taká najväčšia autorita našej rodiny, dedo, prišiel tam a povedal proste Otto a konec. A nikto neoponoval, tak som bol Otto. A akurát pamätám, že mama mi hovorila, že keď som sa narodil, tak môj dedo tým, že bol známy, mal všade známosti, tak doktor vybehol von na chodbu a povedal dedovi, nie že máš vnuka, ale povedal, máš nového basistu. Naša rodina je ako... bola a ešte je známa ako tým, že boli nositelia tradičnej folklórnej hudby, ako romskej, ale aj neromskej, keďže môj dedo bol v podstate spoluzakladateľom profesionálneho slovenského ľudového folklóru súboru Železiar, kde bol od jeho začiatku do nejakých asi 90. rokov a v rámci toho tam vychoval už aj môjho otca strýka a veľa skvelých muzikantov, s ním hral aj Desider Balog alias Čekaty, všetci ho tak poznali. A to bol človek, ktorého keď som počul hrať, tak to bol virtuóz. A až neskôr som sa dozvedel, že on nemal žiadnu školu.

0: Poslech nám zpříjemnil Otto Bunda. Pěkný večer. Klíče a klíčky je spolek, který se věnuje dětem a mládeži v Mladé Boleslavi a Litomyšli. Založili ho manželé Juraj a Jana Hrehovi, kteří pomáhají dětem ze sociálně slabých rodin. Na konci srpna v Mladé Boleslavi připravují pro děti a rodiny komunitní akci na rozloučenou s prázdninami plnou soutěží, tance a zpěvu. Co je vedlo k založení spolku, se Iveta Durdoňová zeptala Jany Hrehové.
1: Snažíme se pomáhat dětem, mladým lidem a celkově komplexně rodinám, který ten život nemají úplně tak jednoduchý. Hlavně ty děti a mládež, která tu startovací čáru má níž, než jak se může zdát. Společnost od nich očekává velký zázraky, ale ty děti se nemůžou naučit nic jiného, než co vidí svý rodiče. Tak my se snažíme vlastně vstupovat na ty místa, kde se ty děti zhlukujou a snažíme se oslavit, přesvědčit, že můžou dokázat mnohem víc, než momentálně dokazují.
2: Jaká byla prvotní myšlenka, že si založíte sdružení Klíče a klíčky?
1: Pomoc dětem a mládeži na okraji společnosti a seznámit je s Pánem Ježíšem. To byla prvotní myšlenka. A pomoct jim dodělat vzdělání, pomoct jim dokončit školu, aby se vymanili z toho prostředí, v kterém žijí, aby mohli žít důstojný život. Jsem věřící a ta inspirace vlastně byla ze sboru, kam jsem chodila, do Církve bratrský. Tam jsem viděla, jak každý pátek funguje klubík, to bylo pro děti od 5 do 10 let, dorost od 10 do 15 a mládež od 15 do 20. Tím, že jsem to viděla, fungovalo to pro jejich rodiny, tak jsem si říkala, ale tohle by prostě měli vědět a znát ty děti venku. Ty děti v těch parcích, v těch nákupních centrech, na těch zastávkách, v těch vyloučených lokalitách. A tak jsem se rozhodla jednoho krásného dne, že budu do parku, že prostě děti oslovím a řeknu jim, že jsou milovaní, že jsou vzácní, že Bůh je miluje a že můžou dokázat to, co prostě chtějí, že můžou mít svý sny, protože ty děti nemají sny, přichází o ně. Otevřeli jsme dveře našeho domu, dejme tomu 10-15 dětí a to bylo v roce 2022, v dubnu, 30. dubna, kdy jsme s tím začali a dnes vlastně se to rozdělilo do tak široké škály, že máme v podvědomí více jak 250 dětí, působíme v Mladoboleslavském okrese, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Bezno, působili jsme v Žebicích a nyní vlastně zakládáme službu v Litomyšli.
2: Co vás čeká do budoucna? Co tento rok jste si připravili pro děti?
1: Jezdíme na různý kempy, máme romský kemp, který vlastně poběží letos druhým rokem. Pak máme tábor pro menší děti. U nás to funguje tak, že ty děti si musí postavit tábor, složit si tábor, vaří na tom tábor, takže jsou zapojovaný do veškerých těch služeb. Chystáme podcast, který bude ve spolupráci s těma dětma. Máme divadelní kroužek, manžel jezdí po celé České republice s Mongaguou na různý fotbalové tréninky a trénujeme fotbal, kdy říkáme drogám ne sportu ano. Takže máme strašně moc aktivit a teďkon jako ta největší vize je mít vlastně komunitní centrum, kde budou různý chill zóny, kde přijdou děti jak romské, tak neromské a prostě si budou jen tak odpočívat bez drog a bez alkoholu a budou spolu si povídat. Ne každý vám řekne, vemte svý romský děti, vemte svých 50 dětí a pojďte k nám do prostoru a můžete tady působit, je to strašně těžký. A já to chápu i svým způsobem, ale zároveň jsem i z toho taková smutná, tak jsme hledali s Bohem řešení, co s tím, že mi umřel tatínek a měli jsme dům na hypotéku vázaný dluhama, do dneška je vázaný dluhama a je to takový spíš jako statek, bará bizna by člověk řek, ale má velký potenciál, já jsem tam toho ducha cítila a říkám si, prostě neprodáme ho, necháme ho těm dětem a nějak se s tím dluhem prostě popasujeme. Takže dneska se tam dějou různý projekty v tom baráčku, jsou tam arteterapie, skupinky pro muže, pro ženy, rozdává se tam potravinová pomoc, děti tam přespávají, ty vztahy s rodičema máme moc dobrý, takže rodiče prostě ví, že k nám jedou, že u nás budou spát ty děti, tam se učí prát, učí se uklízet, učí si vařit, takže tak nějak v tom fungujeme a mají tam i svoje místo, kde se pomodlí, kde můžou být sami sebou a kde je někdo pochopí.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Bakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palikerautumenge. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Do října budou silničáři opravovat dva úseky na Pražském okruhu. Obnovený prostor pod Žateckými hradbami je po půl roce znovu přístupný veřejnosti. Zítra nás čeká další slunečný den. Teploty se přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Silničáři začali opravovat dva úseky Pražského okruhu. Musí zrekonstruovat vozovku mezi Kundraticemi a Hodkovicemi a také mezi dálnicí D1 a Jesenicí. Práce mají stát zhruba 144 milionů korun a potrvají do října, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Abychom co nejméně komplikovali dopravu, zachováme provoz i během prací na Pražském okruhu obousměrně ve dvou zúžených jízdních pruzích. Prosíme řidiče o ohleduplnost a respektování dočasného dopravního značení.
2: V Žatci skončila první etapa obnovy prostoru pod městskými hradbami. Lidé se znovu podle webu města dostanou na 675 metrů dlouhou trasu od Husitské bašty až ke Kněžské bráně. Město tam nechalo vybudovat nové cesty, osvětlení, místa k posezení i upravit zeleň. Obnova stála víc než 50 milionů korun bez DPH.
4: Nové osvětlení hradeb je chytré a jeho intenzitu je možné měnit. Město zároveň připravuje druhou etapu revitalizace v prostoru pod pivovarem. Má už stavební povolení a chystá výběrové řízení na zhotovitele. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Samospráva Olomouce bude investovat do nákupu nových protipovodňových bariér. Jedná se o plastové zábrany, které je možné jednoduše sestavit. Vhodné jsou především při bleskových povodních. Podle vedoucího odboru ochrany magistrátu Jana Langra je nákup prvních půl metru vysokých bariér naplánovaný na podzim.
5: V letošním roce počítáme se zhruba 100 metry, což by mělo odpovídat cirka 300 tisícům korunám českým. Byla by to taková ta první etapa a v těch dalších letech bychom do rozpočtu navrhovali už ty vyšší, o těch řekněme 70 cm. Na další rok postupně bychom přidali to nejvyšší portfolium, těch 110 cm a nějaké ty úhlové prvky.
1: Sport.
2: Na znakařské dvoustovce na mistrovství Evropy prošel do finále Jan Čejka z celkové třetí příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na horách čekáme 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 začínají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh, zatím bez kolony, ale dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Popůvkami počítejte s kolonou z kilometru 185,5. Sune se to před sjezd k výstavišti na kilometru 189,5. Tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Zdržení v osobním autě je kolem 10 minut. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most počítejte s kratší kolonou za Spořilovskou. Zhruba od Šelky před sjezdem na Zahradní město překáží tam porouchané vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v Pražském výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čok je v Alex a host. Já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka, vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, já jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude ano. Taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli ano. Tam tatínka.
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, no.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový a oni jsou nadšený a žvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vrila do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na jejich vzniku, tož můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohypnolky, Ohory ohory, Na a tak dále.
0: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No tohleto je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jako blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, který jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohleto já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky, jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, ať třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že ne kupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec povedl, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze za náma nestály nic. Jo, a o to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková úleťárna, že jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je a vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou cestu, svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kuci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomí za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou jenom Kortochýlovou do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutej. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tady zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr, já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém, to byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padrůníka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná 1-2, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako Čok jsem mohl jako v té kapele hrát. Jo? Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky k výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli. V 90. letech, v první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. No. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát, jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo také jako originální, já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem dlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku a ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní. A pak druhej mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře. V solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass. A vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těmhle těma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pěj na dní, docela jako nedoceněný a skvělej. Takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vlastně vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
0: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s kterým vlastně hrajete
1: dodnes. Ano, ale Vilém Čoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
0: Ale Vilém Čok je věčnej.
1: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život.

0: Na Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003.
0: Ne? 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy ano, bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky?

0: v čem jsou, jak moc se řekněme, proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No, určitě,
0: to ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila, proměnila se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcený v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakový soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo, a já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ji máte odpřemýšlenou a jo. Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: Normálně mě to zbudí, ze spaní mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny, toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. No. Ten postižený, pardon.
0: No říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, no, to je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete? Jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěs drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jste dědečok, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědečok, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Tam to všechno je, ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hraju na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo. A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat, jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý.
1: A je to čas. No,
0: to
1: je to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že je teď celý život?
1: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba si ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdále. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschledanou.
2: Alex a host.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku dnes potvrdil Vrchní soud v Praze. Stavební práce na mostě Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pokračují podle plánu. A zítra čekáme slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu let 2024 a 2025 ve sklepě věznil byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpykají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat, říká její zmocněnkyně Martina Houžvo.
4: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 000.
2: Stocká nemocnice opravila ubytovnu vedle nemocničního areálu. Několika patrový objekt bude využívat pro zdravotnické služby, ale i pro bydlení. V přízemí jsou nově 2 ordinace praktického lékaře. Náměstek pro léčebnou péči Alan Sutnar vysvětlil, proč budou někteří lékaři nově ordinovat v budově vedle nemocnice.
5: Díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, jsou to externisté, že jsme vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici. Je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů.
2: V opravené budově je nově také 11 bytů pro zdravotníky. Za rekonstrukci zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem by se měl pro dopravu otevřít ještě letos. V současnosti stavbaři vyměňují nestabilní podloží na roudnickém předpolí mostu. Upřesňuje krajský radní pro investice Jiří Fedoryška z ANO.
6: Tak jak se to odtěžilo, ten předek, tak tam se udělala zase nějaká betonová plomba, tam se bude dělat nějaké odvodnění, takže nic, co by mělo nějakým způsobem nabourat ten harmonogram, takže předpokládáme, že před koncem roku všechno by mělo být zprovozněno.
3: Sport.
2: Fotbalisté Sparty před malou chvílí rozehráli v Lyonu odvetu 3. předkola Ligy mistrů. Dnes večer hájí domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Jen pár hodin před utkáním v Lyonu Sparta oznámila, že brankář Pítr Vindál a útočník Jan Kuchta z klubu odcházejí. Dan Vindál míří na hostování do italské druholigové Sampdorie Janov. Český reprezentant Kuchta bude v této sezóně působit v Legii Varšava.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno a teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na horách může být 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů do Plzně dejte pozor v křižovatce na přehradě Březová. Náhle se zpomaluje za zatáčkou kvůli nehodě 3 aut, její následky už se ale téměř podařilo odstranit a kolony čekat nemusíte. Na Táborsku hlásíte uzavřenou silnici 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. Kousek za obcí tam srazilo auto cyklistů, na místě zasahují záchranáři a nedá se projet ani jedním směrem. Náhradní trasa pro osobní auta je možná například přes Týn nad Vltavou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Následuje pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
7: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který začal v řeznictví a symbolickou roli v něm hraje číslo 13.
7: Vyprávět o svých citech budou 69letá Eva a 74letý Václav.
8: Oba už vědí, že láska žije v každém věku a je třeba o ní pečovat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Evy a Václava Hrubých z Čižic na Plzeňsku.
0: Poznali se před 52 lety. Co začalo jako studentská láska, skončilo jako pevný vztah dvou lidí, kteří milují sport, cestování a své děti.
1: Jak se to všechno začalo a vyvíjelo, se jel zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Jsme dobře, konečně jsme to našli, hledali jsme to trochu. Tak jsme v Čižicích a jsme u Hrubých.
4: U Hrubých, ano, ano, ano.
3: Jste Eva.
4: Ano, já jsem Eva.
5: A manžel už je ve mně, pojďte dál teda.
3: Manžel je Václav, nikoliv Adam.
5: Není Adam, bohužel. Ani Adama vnuk, syna nemáme, ani žádný.
3: Já jsem si dovolil vám přivést kytičku jménem manželů Kostkových za ten příběh.
5: No, tak děkuju moc. Že jim děkuju moc a kdybych jim mohla poděkovat osobně, byla bych ještě radši, ale tak to se uvidí, no. Tak
3: třeba bude příležitost.
5: Jasný, tak jo, tak pojďte dál.
3: A tak vy budete Václav, dobrý den.
6: Václav jenom je, dobrý den.
3: Takže máme už oba pohromadě. Prozraďte mi, Václave, jak dlouho jste spolu?
6: 50 let. Já jsem pracovním, jo, takže.
3: A co vás čeká za práci?
6: Ne, tady zrovna broskvěna, potom dostanete broskvě taky, protože se urodilo tolik, že to rozdáváme.
3: Takže jsme rádi, že jsme vás zastihli doma.
5: Ano, to my taky, že jste nás našli.
3: A budeme si povídat.
5: Jo, tak se pojďte posadit tady.
1: Tahle láska Evy a Václava skutečně začala v řeznictví pod hákem se šunkovým salámem v červenci roku 1973.
0: Jako studenti oba přes prázdniny brigádničili v podniku, který zpracovával uzeniny.
1: Jana balila výrobky v expedici a na místo dorazil Václav, který si takto přivydělával, protože žil sám s maminkou. Tatínka už neměl.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a tenkrát jsem říkal, tam vysely ty uzeniny, oni to balili a ten řidič říká, já si říkal, co si mám vzít, dej si šunkový salám a to musíš také ten salám prohmatat, kde je největší šunka. Tak slečno, půjčila byste mi nůž, tak manželka mi půjčila nůž, já jsem si to tam byl takový špalik šunky, uříz, nasvačil a no a po té době už jsem si potom chodil pro ten už často.
5: No, bylo to tak a pamatujeme si to vlastně dodnes přesně to, slečno, počila byste mi nůž a tak to vlastně začalo, jo. Tak prostě takhle byl náš začátek, no.
7: Takže vy jste začal tak ostře tu vaší lásku, vy jste si tak jako ji uříznul.
6: Uříz. Asi tak, no.
7: Jak se vám Václav zdá, tak to bylo poprvé, počila jste mu nůž, uříz si šunku a co bylo pak?
5: No tak jako byl mi sympatický a hlavně
6: mladej.
5: A mě v tom roce zemřel tatínek a nevím, jakým způsobem mi ho prostě připomínal taky. Jo? Takže to bylo jedno s druhým. Prostě líbil se mi, to je jasný a tak to nějak začalo. No.
7: Je to tak, že podvědomě možná mladá holka, která přijde o tatínka, že tak jako hledá nějakou mužskou oporu?
5: Nevím, tak mě bylo 17, takže možná, že to tak i bylo, protože to bylo hodně čerstvý. Tatí vlastně umřel v červnu a v červenci jsme se seznámili s budoucím manželem.
7: To jste byli v práci, potkávali jste se, tak kdo koho prvního oslovil nebo pozval na nějaké rande, nebo se osmělil?
6: To byla asi manželka, ne, to byla taková nesmělá, bylo 17, mě bylo 22, jsme se opět starší.
7: Řekl jste si, je to hezká holka, stálo by za to ji oslovit a pozvat na rande, nebo jak?
6: No to jo, to jsme se scházeli a...
5: No, tak myslím si, že mi pozval někam na tu procházku, ale ono to ještě bylo tak, že já jsem bydlela sice v Doubravce, ale studovala jsem v Brně. Takže proto jsem jako chodila na brigádu tady, protože jsem byla plzeňačka a začali jsme vlastně o těch prázdninách, když jsme se sešli spolu.
6: Pak jsme se nějak na chvilku nějaký měsíc rozešli, no pak jsme se zase dali dohromady a už to bylo až do svatby.
5: Jak manžel říkal, že jsme se chvilku rozešli, tak právě chlapci mu šli na vojnu v září a on byl nějaký to a zapomněl na mě chvíli. No a mě to potom nedalo, tak protože mi taky zaujal, tak když bylo Václava v září, tak jsem mu poslala pohled, protože tenkrát se ještě psali dopisy a pohledy. Tak jsem mu popřála k narozeninám, no a ozval se znovu A už jsme pak byli na prvního Silvestra společně u známých, takže vlastně jsme se tak jako, nechci říct míjeli, ale nezačali jsme úplně od začátku hned, jako na ostro byla malá pauza a pak už teda ne. No.
7: Kdy byla první pusa?
5: No, na té první schůzce. To byla jenom pusa, to mě bylo 17, tak já jsem si říkala, pane bože, první pusa hned na prvním randeti, to by nemělo být, ale jako nedalo se nic dělat. Takže pusa byla, no.
7: Nevzpírala jste se?
5: Jo, v pátek, ne. Jsem ho, jako, líbil se mi, i ta pusa byla hezká, že jo, tak jsem neprotestovala.
6: Košmaček, tak až tak nesměla, že si myslela, že políbení přijde do jiného stavu třeba, jo. Až tak to bylo. A to vám neřekla.
7: Takže jste jí musel pevně chytit, jako.
6: Tak.
7: A vysvětlit jí, že už jste líbal víc žen a nepřišli do jiného stavu.
6: To se mi radši neříkal.
7: Co se tak v té hlavě odehraje té dívce, když chlapec je rande, dáte si pusu. Pamatujete si, co v té hlavě vám běželo?
5: No v hlavě nevím, ale pocitově mi bylo jako hrozně hezky, no, když mě líbal samozřejmě. Takovej, řeknu, teplej pocit v těle, nevím, no. Hezký. Co jsem neznala vlastně předtím tak nějak.
7: Jak jste to prožíval vy, jak líbala Eva?
6: Asi dobře, ale já se to nějak neřešil.
5: Já jenom vím, když jsem jezdila do toho Brna, že už na nádraží jsme brečeli oba. Já už jsem mu ve vlaku psala dopis. Když jsem přijela na Inter, tak už jsem tam měla dopis. Takže to bylo a nemáme ty dopisy, bohužel. Takže to bylo zase krásný, že se psali dopisy, ale jak jsme se domovali, když jsme byli spolu o těch prázdninách, asi opravdu od schůzky ke schůzce a pak už jsme spolu chodili dosa, když už věděl, že přijedu z Brna. Já jsem první rok jezdila po 6 nedělích. A když jsem se seznámila s Václavem, tak po 14 dnech. Pak už Vašík začal pracovat, tak mi vždycky zaplatili jednu cestu. Já jsem chodila, jezdila každý týden, aby jsme se viděli. Ne? Takže bylo to hezký, no.
7: Co na to tedy maminky?
5: No tak naše mami, to byla strana, protože ještě vám teda řeknu, já jsem dělala školu v tom Brně a byla jsem vlastně ve třetím ročníku a hrozně jsme se teda milovali, jezdila jsem každý týden už domů a říkám si, kdyby jsme se vzali, tak bych mohla dodělávat tu školu dálkově. Tak jsem se šla v Brně zeptat, jestli bych se mohla, když bych se vdala, jestli bych mohla na dálkový. No a tam mi řekli, že to není překážka, že můžu dělat klidně denní studium. No, tak jsme se s Vašíkem domluvili, že když si uděláme miminko, že doma musím bejt, protože musím se starat o dítě. Povedlo se to. A přijela jsem domů a byli jsme na náměstí Republiky a já jsem si udělala takovou blbou srandu a říkám, Vašíku, tak nevyšlo to. A on, je, víš, že je to lepší, že to bude jako počkáme. Pak už dostal ten rozum, že by se mohli ten rok počkat, když jsem byla už ve čtvrťáku, jsem měla jít. No a já jsem se tam rozbrečela, tak ty mi teda nechceš, jo. Tak no bylo to dobře, já si dělám blbou srandu, no a ten měl potom rozum, ale už pozdě, ne. Takže jsem potom se ve škole domluvila na dálkovém studiu, s manželem jsme s budoucím domluvili, koupili jsme si prstýnky, domluvili jsme si svatbu, měli jsme ji v centru v Doubravce, datum byl 13. června, no a pak jsem šla říct mamince, že teda jako se budu vdávat, ale že už je všechno domluvený. Tak mám je na mrtvici.
7: Až potom jste jí to řekla?
5: Jo, jo. A to už jsem byla i těhotná. No a tak...
7: Já bych nechtěl být vaše máma.
5: Ne, no ale to není ještě ono, protože maminka měla maminku, moje babička, ta byla generál. A moje mamina to jenom řekla. Pane bože, a jak po to řekneme babi? Já říkám, no tak babi to... Tak nejvíc řádila babička. Ta, školu nedoděláš, tuhle, to ty jsi splněl. Václav o 5 let starší, měl mít rozum, takže naše babi řádila nejvíc, ale všechno se to zvládlo.
7: Co na to vaše maminka? Jak se mamince Eva líbila?
6: No, musela se jí líbit. Já jsem se jí neptal. Bylo to tak, že jak manželka byla v tom Brně, přijela, buď spala u nás, anebo já jsem spal u nich na Doubravce. No, to ten soused náš, když zjistil, to byla stará škola, tak říkal, co to je. No a dneska je to, že už spolu bydlí třeba ve druhém ročníku na škole, když jsou nebo to, a my jsme spolu byli až takhle, když já už jsem byl vlastně starý pes a o 5 let ta manželka jezdila ze školy, no, takže takhle jsme se aspoň užili.
7: To bylo takhle jako silné to vnímání té společnosti a těch ostatních?
6: Tenkrát, jo, no, tenkrát se jako ne, by se to nelíbilo, ale nebylo to zvykem, že by spolu takhle byli. přes víkend.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Evě a Václavovi Hrubých.
2: Jejich vztah symbolizuje číslo 13. První rande totiž měli v pátek 13. července 1973 a domů se z něj vraceli trolejbusem linky číslo 13.
1: Proto se rozhodli, že svatbu budou mít také 13. A znovu to byl pátek. 13. června roku 1975 a Eva už byla v požehnaném stavu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem se těšila, ale protože už jsem byla těhotná, tak ten pocit byl takový, jako že už mi nebylo dobře, ale tak je člověk trošku v jiném rozpoložení. Ale těšila jsem se jako moc. Měla jsem bílý šaty a ty mi šila jedna teta, tenkrát se i šily ty svatební šaty, nebylo žádný půjčovny a tak. No a manžel potom, byla jsem teda doma v Doubravce s mami, že tam jsme to přichystávali. No a potom tam manžel pro mě přijel a jestli to řekne on, co proved, ne proved.
4: Jo, no se Světkem jsme tady popíjeli, dávali jsme si pecherovčičku, to já jsem měl lehce neovíněn omámen alkoholem, no, ale jo, stačil jsem říct včas ano. Akorát si pamatuju, že jsme vyšli z radnice, svítilo slunce, dali jsme do Doubravky a tam už jsme zacházeli za deště, takže počasí i přálo, i nepřálo, no. Pršelo štěstí.
3: Ale nebrečela jsem tam teda, ku podivu.
5: Protože jste si nechtěla zkazit líčení, nebo?
3: Možná, já nevím, asi. Ne, ale nebylo mi tak dobré, protože jsem byla jako šťastná, že jsem u toho oltáře asi. Líbil se mi ten den i ten obřad.
5: Co ten polibek první manželský?
3: Asi dobrý.
4: Ale horší bylo, že jsme si dali, já dal manželce svůj prstínek, který si tam nedostal na prst a ona dala mě, tak potom tak jsem zavřel ruku a pak jsme si je vyměnili po obřadu.
5: Jako byste ho měl tak napolo nasazený?
4: Napůl nasazený, no na kousek na maličku, jak jsem zavřel ruku a manželka tam šel dobře, tak jsme si ho potom vyměnili.
5: Co, byla jste z toho vystrašená, nebo spíš jste se chtěla smát?
3: Ani nějak já nepoznala, protože my máme já mám dost silný jako ruce, takže když mi ho nasadil, tak dobrý, pak mi to tam na tu jeho ruku nešlo, takže to bylo větší cenada, ale pak jsem se dozvěděla, že když jako má to manželství vydržet, že ty prstínky mají do sebe zapadnout. Nám nezapadly, nám na sobě jako, jo, protože jsme měli malinký rozdíl mezi tím, takže proto se to stalo, že nepoznal ten rozdíl v tom kroužku, jestli je větší nebo menší a nestratil se prstínek z tahtu ruku a držel ho.
4: Tohle úsloví teda v tom případě neplatilo. Spolu vytrčeli.
5: Je po obřadu, odcházíte, je hostina.
3: Já nevím, jestli jsme měli svíčkou, takový tradiční, co bylo.
4: Určitě pasíčka a polívka s knedlíčkama.
3: Určitě. Potom měli teda pití, to já jsem nemohla, tak já jsem vím, že jsem tam snědla asi celý nanukovej dort, protože to bylo jediné, co jsem já mohla. Ještě, jak se říká, byla nějaká druhá večeře, tak jestli nějaký řízečky, nevím, no, ale druhá večeře. My jsme měli obřad v 5 hodin, takže ono toho moc.
4: Bylo minimálně, že už jsme v 9 potom byli, nebo v 8:30 už jsme byli u nich na Doubravce v bytě.
5: Čím končí ten svatební den? Čím končil pro vás?
3: No, svatební nocí, no. Jsme skončili doma a říkám, u mě bylo špatný to, že už jsem byla v jiném stavu, že? A už jsem byla dost, protože vlastně týden před obřadem už začaly pohyby, takže my už jsme u svatby byli 3 živí, celá rodina, no.
5: Jak si to pamatujete vy, třeba ten příchod domů a tedy závěr svatebního dne?
4: Šli jsme spát.
5: Tak dobrou.
4: Jo.
5: Berete tu svatbu jako nějaký významný předěl pro sebe? Je to nějaké stvrzení něčeho, postoupení někam dál v tom vztahu, nebo je to jenom administrativní záležitost? Jak to vnímáte vy dva?
3: No já spíš jako to posunutí. Než jako mě docela mrzí v dnešní době, že ty lidi se neberou a myslí si, že to je normální, tak to my jsme to brali asi jinak, že právě nám šlo o tu svatbu, tak říkám, to miminko bylo takový důsledek toho, abych musela být doma, ale ta svatba byla pro nás asi docela významná, no, na ten další život.
2: Přesně před 50 lety se z Evy a Václava stali rodiče.
1: V říjnu 1975 přišel na svět jejich syn Michal. Zalili je láskyplný pocit.
2: Eva ale ještě musela studovat. A tak se o malého staral doma hrdý otec. Zvládnul to na jedničku.
4: Co jsem mu dal k jídlu, jsem věděl, co mu udělal vykoupat, taky jsem mu udělal. Už mu bylo dva měsíce, takže to už bylo ne velké, ale už to nebylo to malinký mimino.
5: No ale tu brečí, tu potřebuje přebalit, koupat, je to samá ruka, samá noha.
4: On byl jako dost jako v pohodě, moc nebrečel, takže jsem tenkrát milicky jsem si vzal, měl jsem nějak volno, to nějaký to rodičovský, co jsem mohl, tak jsme jeli s kočárem ven a to a v noci mi nechal vyspat, takže to bylo v pohodě.
5: Byl jste šťastný, že máte syna třeba jako prvního?
4: Jo, to určitě, to tak to mělo být.
5: Kdo přišel dál tedy na svět a s jakým odstupem?
3: Za 4 roky dcera, protože manžel tenkrát řekl, že druhý dítě bude, až dostanu rozum. Pamatuješ? A já ho asi nedostala nikdy, ale druhý dítě jsem dostala. A to zase bylo díky tadyhle naší sousedce, protože ta byla v jiném stavu. A říkala Evi, no tak už to druhý dítě taky mějte, ne, budeme spolu jako na mateřský, no tak... Vašík to splnil a já jsem to splnila kamarádce.
5: Jak moc děti, starost o ně, pak i třeba v tom pozdějším věku, nejenom po tom narození, změní vztah těch dvou lidí? Dělíte se najednou o ten zájem, o tu radost ze života, o tu lásku s někým, nebo se to spíš jenom rozrůstá? Dá se to nějak popsat?
3: Spíš bych řekla, že se to rozrůstá. Jako ta rodina, ta láska se tak jako rozdělí, nebo rozdělí, jo, na všechny. A myslím, že to bylo jako fajn.
5: Měl jste radost z dětí potom i v tom pozdějším věku, jak rostly, dělali vám radost?
4: No to určitě hlavně syn, protože já jsem dělal odjakživa, jsem dělal nějaký sport, víc toho bylo a kluk potom se mu upích jako u sportu, dělal judo 11 let a dostal se až do nároďáku, do rostlenského, takže z toho jsem měl radost pořád.
5: Takže sportovní rodina?
4: No asi tak, manželka za mlada běhala. A já jsem dělal gymnastiku, pak jsem dělal kulturistiku a silový trojboj, no. Takže to mi vydrželo hodně dlouho. No.
5: Od gymnastiky ke kulturistice, to je trošku rozdíl, ne?
4: To bylo do devítky, ta gymnastika, a pak přišly na řadu činky, no. Až do skoro do 30. Mm-hmm. Pak to bylo to potom, kdyby to bývalo mělo nějakou úroveň, tak člověk, tenkrát nebyli proteiny k dostání, jako tohle, takže to člověk musel nahánět mléčnýma výrobkama a masem a to jako nevlezlo do peněz. No, dneska by to bylo drobet něco jiného.
3: Ale bylo to zdraví, protože měl vždycky tvaroh a hovězí maso se vařilo a to je na kila prostě hodně. No. A ještě když jsme se právě brali, tak manžel mi říkal, nemysli si, že s tím sportem přestanu. A já jsem věděla, že to tak leze do peněz, i když tenkrát nebylo to tak drahé, ale zase nebyly ty platy takové, já jsem ještě dělala školu, ne. Tak jsem si říkala, no tak nechám mu to, on to vydrží nějak to. Tak asi 2 roky ještě potom, no na 4 vlastně. No, ale pak už taky poznal, že jako přeci jenom se takhle nedá živit, že má už tu rodinu, takže to pomalu opustil, no, ale...
5: Jak vypadal tedy váš muž, když takhle sportoval a věnoval se i kulturistice?
3: No, byl svalnatej. No, líbil se mi svalnatej a sice jsem předtím o kulturistice nikdy v životě neslyšela, ale měl pěknou postavu, no. Malej zadek a... Velký svaly.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Jak řekl americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald, láska může být nádherná, ale bolest, kterou přináší, je skutečná.
2: Bolest v srdci přichází, když o toho druhého máte strach. Své o tom ví i Eva a Václav Hrubých.
1: V roce 2020 Václav dostal covid a 14 dní o sobě nevěděl. Vysoké horečky ho sužovaly celé 2 týdny. Přidal se zápal plic a potíže s dýcháním.
3: Jenom jsem spál prostě. Manželka mi dávala antibiotika. Já jsem přešel občas na toaletu. Zase jsem zalehl, já jsem nevěděl, jestli je den nebo noc. Pak to skončilo a na plicní mi řekli, že jsem měl i zápal plic, to tom jsem taky nevěděl. Tak jsem chodil na to plicní a potom říkal, jo, máte snímky ze štítu, všechno máte v pořádku.
4: Měla jste strach?
5: No, to jsem měla, protože opravdu on už vždycky v těch očích měl takový ten děs, že věděl, že mu není dobře, ale nejhorší bylo, že doktoři mu, když jsme, vímte si, jak to bylo hektický, tak do nemocnice, tak jsme šli na vyšetření a oni se ho tam chtěli nechat, no. A však tady já nebudu v žádném případě. No, tak jsem říkala, že ho teda vezmu doma, ale z toho jsem měla strach. Vzít si ho domů v té době, když lidi umírali okolo a nevěděl jste, ten zápal plic byl prokázaný, antibiotika. A ještě když jsem ho potom viděla ty oči takový vyděšený, že mu nebylo dobře, tak taky mi nebylo dobře.
3: No. Nemocnice. Jsem byl vyděšený, ne? že bych z toho covidu. Prostě se nemocnice pro mě hrob.
4: A jak je dobré a důležité, že vedle sebe máte ženu, která má starost?
3: Nedovedu si představit, kdybych byl sám. Já bych si nebyl schopný ani brát ty antibiotika, že bych nevěděl kdy, jak to. Takže v tomto je dobrý, jako bejt s někým.
4: No, za to podle mě Evě patří velký dík.
3: No jo.
4: Poděkoval jste jí?
3: Jo, jo, moc krát.
5: Myslím si, že byl rád, že mi tady měla, že jsem se o něj postarala, no, protože nebylo to lehký ani pro mě, protože furt jsem poslouchala, jestli dejchá, tak, nebo jestli dejchal vždycky, takže dobrý.
4: Václave, měl, vy jste někdy v životě strach o svou ženu? Nebo o někoho z rodiny?
3: No, v podstatě po každý, když šel na operaci a měla narkózu, tak to tam není nikdy vyhráno.
4: Nad čím tak člověk přemýšlí? Že by se neprobrala, nebo že by narkóza měla nějaký negativní vliv?
3: No, jako, že bys to nemusel, ale jako ne, to tak člověku jenom blesklo hlavou, ale jinak jsem doktorům věřil. Že to dopadne dobře, protože já mám železný koleno ze sportu, taky vlastně zničen druhý funguje dobře, takže taky jsem to poznal. A jako vůbec by to každému doporučil, někdo říkal, že by z toho měl strach, jako jo, nechat si to kuchnout. Udělali mi koleno a já jsem spokojený. Ne, že bych řekl, že se člověk smrti nebojí, ale jako beru to jako nutný zlo, no. Já jsem si uvědomil, že mě táta odešel, když mi bylo 16, to ještě nebylo. Bylo mu 43, no. A máma ta zemřela tady na tom místě, jak sedím. Takže teď bylo za tři dny 70.
4: O to více asi důležité, že třeba na tyhle věci jste dva, ne? Že no, si můžete pomoct.
3: Taky, no. Ale jako říkám, zatím jsme, kromě toho covidu, tak nebylo zatím nic takového strašného.
5: Tak já si jako nedostavit, jako zůstat tady sama. Jo, to, jako, kdyby to šlo, tak kdyby jsme mohli odejít oba na jednou, no třeba. No, to nejde.
3: To se nedovede představit nikdo.
5: Jako. Zůstat tady ty sám, nebo já sama. Ne. Ale, protože vlastně moje mami byla hrozně čiperná, čila, tady s náma bydlela, bylo jí 88, necelých. A já jsem jí teda taky dost nutila, aby chodila, ale ona byla štíhlá a furt běhala s těma hulčičkama. No a potom najednou, taky jako věřím, že to bylo možná díky covidu, ale neměla ho nějak, ale bylo to v té době v roce 21, tak najednou ona s náma vždycky jezdila na wellness víkendy se mnou a s mojí sestrou. No a jednou jsme jeli do té Kupovo hutě a mami se udělalo v sobotu jako zlé, nemohla vůbec chodit a to. Tak ji odvezli do Prachatic do nemocnice, tam odsaď jsem si ji v úterý přivezla domů, ale řekli mi, musíte druhý den na internu, do nemocnice musí v každém případě. No, tak jsem ji tam trdlo odvezla. No a v neděli tam chci jít a najednou sestra mi volá, mami umřela. Tak to byla hrozná rána, je to 4 roky, bude 10. října. A člověk se s tím nedá jako smířit, když je to takhle bez toho rozloučení. Jako. To mi mrzelo nejvíc, že jsem to nestihla. No ale udělala jsem možná takovou hloupost, že jsem tam přijela a sestřička mi říkala, chcete maminku vidět, ona tady ještě je. Tak jsem tam s ní hodinu seděla a povídala jsem. A asi to nebylo dobře, nebo nevím, co bylo dobře, ale no. Vždycky, když takhle ještě tam nahoře, co mami bydlela, tam je hrozný bordel, viď. Já nejsem schopná tam něco udělat, uklidit. A... Takže je to, není to, jako říká si člověk, je to život, ale když je to takhle nečekaný a hlavně, že se člověk nerozloučil, no to mi mrzelo nejvíc.
4: Je v takovém okamžiku, kdy vám třeba odchází takhle maminka, prostě důležité, že se můžete o Václava opřít, že pomůže, že tu vedle vás je?
5: Určitě. To bylo veliká pomoc, že jsme byli spolu takhle, že v tom smutku vždycky máte někoho, kdo vás vyslyší nebo tak odlehčí nebo pomůže, no, psychicky, tak určitě, jo.
4: Václave, slyšíte to? Vy jste pro svou ženu taková skála, vy jste prostě ten chlap, hora, sportovec, tvrdák.
3: Je manželka taky.
4: Taky vám pomáhat.
3: Víte, že určitě.

0: Život Evy a Václava Hrubých si zaslouží aspoň malé ocenění v podobě daru, který jsme se jim rozhodli poslat.
1: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle. A tak jsme poprosili

0: Děkujeme za to moc a když je uvidíme naživo, budeme ještě šťastnější. Pojďte se... 50 let potom budeme šťastný.
1: Já myslím, že se vám to hodí na to kafe, co si dáváte spolu.
2: Jo, jo, jo.
0: Krásný, jo, zlatá láska. To je nádherný. Aha, to. Ještě jsou zlatý vlastně, teď. To je ještě zlatá láska, krásný.
2: To vypadá jako retro rádio, ale je to přitom digitální.
1: Je to tak?
0: Budeme s tím umět zacházet?
2: Jo.
0: To se uvidí.
2: To se dědí sebe blbku, ne? si poradíme.
0: Tak, Slave,
2: to jsme dostali retrogramo. To krásné bylo, že v barvách to vyveden, jako kdyby to bylo starý. No tak jsme tam dali malou desku, dobrý, dali jsme tam velkou desku a on to dělal. Vůbec to ne, tak jak no, to mělo být, ty otáčky to mělo být, tak jsme to museli vrátit.
1: Tak já doufám, že tady bude čistý obraz a ostrý zvuk, jak říkal Miloš Skalka.
0: Je to závislý na internetu, nebo na signálu?
1: Ne.
0: Nám tady rádia hrajou špatně, takže jsem zvědavá, jestli budeme ho přenášet někde po bytě.
1: Dobře, tak uvidíme, zkusíme. No tak zapojí se to normálně do programu, má to přívodní kabel, normálně se to naladí knoflíky podobně. Jenom by ten signál je podobný, jako je klasický FM, ale měl by být čistší, prostě je tam ta technologie jiná. A tohle je rádio uspůsobené pro ten příjem. Tak snad se tam uslyšíte.
0: Snad jo.
2: Takže my děkujeme.
0: Děkujem.
3: Rádo se stalo.
4: A za chvíli zjistíme, jak dobře se tihle dva znají a po čem ještě touží.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Evy a Václava Hrubých je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: I oni už jsou spolu více než půl století. Čas, který některým ani není dopřán, pokládají za své velké štěstí.
1: Zkusíme si ověřit, jak se za tu dobu poznali a jestli umí číst v tom druhém.
2: Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Pamatujete si, jak chutnala ta první pusa, kterou jste od Evy dostal?
4: Jo, sladce.
5: Bylo to vzájemně hezký, tak si myslím, že mu snad chutnala taky.
3: Jaký účes jste měla, když jste se seznámili?
5: Já jsem chodila si tak normálně nakrátko ostříhaná. Neměla jsem, potom později jsem měla trošku delší vlasy, ale jinak jsem byla...
4: Krátký.
5: Nakrátko ostříhaná.
3: Kdo vybíral svatební prstýnky?
5: Jo, manžel.
4: Společně.
3: Čeho se vaše žena nejvíc bojí? Z čeho mívá strach?
4: No, ona je jako narozená ve znamení Berana, ta se jen tak něčeho nebojí.
5: Myslím si, že čím jsem starší, tak mám toho strachu míň. Když jsem se bála v lese, bála jsem se leckde. A teďko, jestli si říkám, že už toho mám hodně jako za sebou zažito, že by to nebyla taková katastrofa, tak jako se fakt míň bojím, no.
3: Kolik knih v životě přečet?
5: No, asi hodně málo. Manžel moc nečet.
4: Řeknu to blbě, já nečtu. Je to vošklivý, ale nečtu prostě.
3: Měli jste někdy nějaké domácí zvíře, nebo máte?
4: Měli jsme psa tady, šarpě.
5: Psa.
3: Kolik hodin se u vás obědvá?
5: No, teďko celkem pravidelně, již kolem tý 12. hodiny, no.
4: Já mám rád v oběd v podstatě v poledne. Jo, manžel co jedno, ta by jedla třeba v jednu, ve dvě, a to už je třeba pro mě kolikrát dlouho.
3: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
5: No, tak možná, že i já toho mýho manžela, no. On je hrozně pomalý teďka, ale možná, že řekl opak, já nevím, ale...
3: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
4: No, spíš manželka mě.
3: Které domácí práce byste raději zrušila?
5: Asi to mytí nádobí.
4: Se kolika nadává, když musí žehlit. Já jí pomáhám s vařením, třeba nestučila jsem škrabla brambory nebo takhle. Když nemám nic důležitějšího na práci, tak jí rád pomůžu.
3: Kdyby to šlo, nebo to mělo nějak vás vystihnout, co by bylo psáno ve vašem rodinném erbu? Nějaké motto nebo heslo?
5: Úcta, trpělivost, možná. Ta láska by tam taky mohla být věčná láska, ale to taky věčná láska je, ale taky, no ne se mění, ale je to prostě jiný, že jo, je to prostě ne, když jsme byli zamilovaný, no ale.
4: Tak láska na věky.
3: V čem vaše žena vypadá ve vašich očích sexy?
4: No v šatech, když jsme chodili ještě tančit na plesy, tak v šatech a v té výbavě taneční.
5: V nějakých hezkých šatech možná, tak to určitě řekne, sluší ti to, jo, ale... Asi nezrovna nahatá teďko už.
3: Kterou část jeho těla vy jste kdy v tom životě nejvíc obdivovala? Jako vás přitahovala, líbila se vám ta část těla?
5: No asi ta postava, ty svaly, jak jsme o tom mluvili, jo? Protože měl hezkou postavu, svalnatou.
4: No tak ještě říkám, v té době, když jsem ještě trénoval, tak snad celé tělo, no. Že tam muselo to, co se dělá sport, tak tam to celé tělo muselo být v pořádku.
3: Umíte vy svou ženu, nebo uměla jste třeba, svádět i pohledem?
4: To asi ne, to asi pohledem určitě ne. Sváděl, nesváděl, to vždycky tak nějak přišlo. Ne, přišlo samo, ale nějak to bylo, no.
3: On sám je dolňák nebo horňák?
5: Spíš bych řekla dolňák.
4: Dolňák.
3: Jak vnímal váš zamilovaný pohled? Jak by ho popsal? Jaký byl, když vy jste se na něj s láskou dívala nebo se podíváte?
5: Člověk se dívá tak jako... V těch očích má takovou radost, úsměv, nebo nevím, no. Si myslím.
4: Krásně.
1: Jak už kdysi někdo moudrý řekl, v lásce nás vedou oči. Jaký pohled na sebe, na svůj 50letý společný život mají Eva a Václav Hrubých z Čižic na Plzeňsku?
2: Zajímalo nás, jestli se ještě dokáží něčím překvapit.
4: No asi jo, asi překvapit, ale už hodně málo.
3: Každý už ví o tom druhém téměř všechno. Asi i co udělá, jak by se zachoval, co by řekl.
5: No teďko právě to, jak říkáme, čím dál horší, jak říkáme, že něco chceme říct nebo řekneme a ten druhý řekne, že to v té chvíli chtěl říct taky nebo udělat. Jako. Takže to začíná být čím dál asi opravdu to spojení nějak horší nebo lepší, já nevím.
3: No já v tom vidím právě...
4: Lepší.
3: No,
4: lepší,
3: že jo.
5: Že já... si vidíme do hlavy, ale to taky není třeba dobrý.
4: Ježíš, ještě aby si mě viděl do hlavy.
3: Jak vypadá takový den manželů po 50 letech?
4: No v podstatě o tom víkendu, nebo když jsme doma spolu a nemáme nic důležitého, tak v podstatě stáváme pravidelně kolem té 8 hodiny.
5: Postupně jdeme do koupelny, ale stáváme ráno, že snídáme potom společně. No.
3: Kdo připravuje snídaní?
5: Většinou teda asi já, ale občas, když se stane manžel dřív, tak... Manžel, no. Míň být než já, ale...
3: Máte nějaké koníčky, něco, co vás baví, co děláte, že nemusíte, ale jenom proto, že prostě je to vaše hobby?
4: To kolo.
5: Asi to kolo.
4: To kolo. Když to byly lyže, takže oba už teďko máme ty údy operovaný nebo to, nebo zničený, takže lyže už ne, takže ty kolo, to kolo, no.
3: Máte nějaký společný sen, co byste ještě chtěli?
5: To cestování. Aby nám zdraví vydrželo co nejdýl, aby jsme mohli cestovat. Tak.
4: Teď máme objedno na příští rok ještě to Tajsko, tak já jako se musím zeptat ošetřujícího lékaře, toho kardiologa, jestli to můžu. Jako jo. Já to risknu klidně, ale abych to vydržel. No snad jo, těch 14 hodin.
3: Co byste poradili svým dětem, vnoučatům, kdyby přišli a zeptali se mami, tati nebo babi, dědo, co máme dělat pro to, aby nám to vydrželo jako vám?
4: To není recept. To záleží na nich.
5: Taková nějaká tolerance, nebo neustupovat, to ne, aby byl tak vyvážený ty váhy, že aby nebyl někdo utiskovaný a to jeden poslouchal a druhej ne, ale aby to tak nějak bylo vzájemný a vždycky dokázal ten druhej pochopit toho druhýho.
3: Já mám pocit, když se dívám toho Václava, on je tak jako spokojený, on se usmívá, věčně dobře naladěný, nic ho nerozhodí, spokojený bužek.
5: Tak on to umí.
3: Je něco, za co byste svojí ženě třeba poděkoval v tom životě, to, jak vám v něčem pomohla, jak se zachovala, no, jaká byla?
4: Takže to se mnou vydržela. Já nejsem taky takový jednoduchý týpek, protože říká, že se snadno rozčílim, když to třeba tak nevypadá, ale jako to, že to se mnou měla kolikrát těžký. No.
5: No já si myslím, že hlavně v začátku, když byla i ta zamilovaná soututa, tak jak se říká, hodně mi pomáhal, to jsem jako oceňovala, že jsme prostě dělali všechno jako spolu a věnoval se hodně rodině i nám, ale myslím si, že byl takový ohleduplný, dobrý, no.
3: Čeho si na něm nejvíc ceníte?
5: Že jsme tak nějak furt v pohodě spolu, jo, že si vyhovíme a v tom, že žijeme, že se můžeme bavit a být spolu a
4: zdraví.
5: A zdraví, no.
4: To hlavně.
3: A jaká je ta láska takhle po těch 50 letech?
5: Je to úplně jiný, je to takový už, kolikrát, jako když mě štve nebo to, tak si říkám, teď vlastně já ho mám stejně strašně ráda furt, jo. No, mám ho ráda takovou nějakou trvalou láskou, nebo jo, nevím. Protože jsem ráda, že jsme spolu, jsem ráda, že jsme tady, říkám, oba dva a že ten vztah je takovej trvalej, jako no.
4: Kolikrát manželka mi to vyčítá, že si to jako nedáváme znát najevu, jako jo. To snad ne, ale já se říkal, tak to asi dáváme najevo v něčem jiným, že si vcházíme vstříc, jo.
3: A milujete jí?
4: Určitě.
3: Milujete svého muže?
5: Už jsem řekla i dceři, že vlastně ho miluju pořád.
3: Kdyby tu nebyl, bolelo by to?
5: Říkám, že si to nedou představit, no. Nechci si to představovat.
4: Když by jeden nebyl, druhý by nebyl, tak to si to člověk musí vážit a má ho rád.
5: Ať je cokoliv vždycky, tak furt je lepší. Máte za kým mít všechno tuto. A tím, že ho mám ráda, tak jako nevím, nechci to. Ale to se nemá říkat, nechci. Chci bejt s ním, tak.
3: A vy jste rád, že jí máte.
4: Tak, asi tak.

0: Eva a Václav Hrubých už vědí, že lásce stačí jeden prchavý okamžik, aby přišla a zůstala v člověku celý život.
1: Perský básník Rumí kdysi napsal: Láska je most, který spojuje lidská srdce. Most, po kterém proudí dobro, něha, starost i štědrost.
0: Postavte i vy mosty lásky. Stačí tak málo. Tyhle neviditelné lávky mezi našimi srdci nezničí nic, budeme-li milovat. To už během svého dlouhého života poznali
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Růst spotřebitelských cen v červenci mírně zrychlil, zdražila hlavně paliva. Na průtahu Libercem přibudou nové připojovací pruhy. A zítra bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
2: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
3: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
2: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny. Zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
4: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
2: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Na průtahu Libercem chce ředitelství silnic a dálnic prodloužit nebo postavit nové připojovací pruhy. S jejich výstavbou počítá v letech 2027 až 2028. Pruhy vzniknou v rámci opravy mostu nad Sousedskou ulicí a stavbou nového mostu v lokalitě na Letce. Rozšíření průtahu v těchto místech by mělo zlepšit dopravu během dopravních špiček, uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
5: V rámci rekonstrukce tohoto páru mostů počítáme s tím, že bychom prodloužili připojovací pruh od Jungbanky směr Děčín a že bychom zároveň udělali průpletový úsek vlastně od Globusu až po tu Šelku. Takže tam by měl být třípruh.
1: Investor plánované spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova musí Ústeckému krajskému úřadu doplnit podklady pro posouzení vlivu na životní prostředí. Zařízení má ročně zpracovat až 50 tisíc tun odpadu. Požadavky přibližuje mluvčí krajského úřadu Magdalena Franková.
6: Jako příklad uvádím povinnost aktualizovat vymezení dotčeného území, neomezovat se pouze na nejbližší referenční body, ale zahrnout širší obytné území Mostecka a Litvínovska, dále podrobněji zdůvodnit potřebnost samotného záměru, podrobně specifikovat složení, původ a předpokládané množství jednotlivých nebezpečných odpadů.
1: Společnost Zoe Waste má na předložení dokumentace 3 roky. K podkladům se poté budou moct vyjádřit úřady i veřejnost. Krajský úřad nechá zpracovat také oponentní posudek a následně vydá závazné stanovisko. Sport. Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sémanová skončila v Paříži 7. Na znakařské dvoustovce prošel do finále Jan Čejka z celkové 3. příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj. Počasí. Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a na horách čekáme 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Opatrně na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 probíhají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh a dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné? Ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim pošklebovalo. Nikdy své auto nemyl.
3: Však on dá pámbu v lažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
3: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle podporu myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa, a co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo a tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
5: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
3: Kdepak skřípe, drahý účetní, copak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
5: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
3: Kdepak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
5: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
3: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá. Dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
3: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
3: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
6: Ostuda veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá. Hele, neslyšeli jste nikdy o nějakém plivníkovi?
7: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
8: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
9: Jo, ty myslíš asi plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispano Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
9: Milej zlatý, plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
9: Takový plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
9: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
9: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
10: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
10: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
11: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička, tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten plivník.
12: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
12: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. a jede dál. Už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
12: Pane řidiči, vaše papíry.
7: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo, to dělá plivník.
7: Kdo, prosím?
12: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
7: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
12: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
7: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl. A ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
12: Pane Rotný, co to děláte?
7: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balónek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balónku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balónkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No, a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších, tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Enem si mě nekupuj. No tak, jako novinu?
3: Povídala se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. Tož od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: A trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz. No. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšu. Sníh, slunce, veselé nové rok, v rekreační chatě Jitřenka.
2: Nepovíde. Ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Jsme něco horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale... Ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš. Aha. To je včil moda.
2: Ty tak rozumíš modě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel.
2: Aha.
3: Co má té svetry, který dělají takový ty velitý tento očistka.
2: Ale ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož... Musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu. No,
3: měl jít otápkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav.
2: No
3: Vánoce jsme s nimi neslavili, tože aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Pane Čtu, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípitek štrndnem šliovico.
2: No vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřenka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo, já plkám, že? Já. A ty si stichá, že?
2: A co, jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jí optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
4: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobě pohovořit?
5: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
4: Ne.
5: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
4: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy?
5: No.
4: Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
5: Jenom jestli to není namožené od zdvíhání půl litru.
4: Ale no tak, Mileno.
5: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec zdrželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos budete pilně slavit.
4: O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali k Václavovi.
5: Ach, tak,
4: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit náš Cadillac.
5: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
4: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
5: Jistě.
4: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
5: No, tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
4: No jo, no, doma je doma.
5: No tak.
4: Ale aby si zase Václav nemyslel, že si nějak odtahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
5: No to...
4: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
5: No jenomže, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
4: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
5: Karle.
4: Na holku má ještě čas.
5: Já vím.
4: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále. A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
5: No, něco na tom je.
4: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A nashledanou Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
5: Pochopila.
4: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
5: Jasně.
4: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
5: Začínám balit, Karle.
4: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
5: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
4: No tak, v principu jo, ale v detailech. Aha. No, prostě chce to své.
5: Aha.
4: A tomu ty nerozumíš.
6: Bracho, počkej, pojď sem.
7: Hele, sestra, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
6: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za strýdou Václavem.
7: Neříkej. No ale to je teda...
6: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
7: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já to totiž...
4: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
6: Jo, úplnej šok.
4: No co je?
7: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
4: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
6: Lituju, já nevyrážím.
4: A proč?
6: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
4: Jak to mluvíš o našem voze?
7: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
4: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádný kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
7: Hm? Třeba vůbec nejde.
4: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
7: Bez rodinného dozoru?
4: Tak to ať si rozhodne maminka.
6: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
7: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
6: Jo, tak Anděla.
7: Paní Kusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
6: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
7: No tak na nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Václave, vysílačka.
9: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
8: Nestalo se něco?
9: Tady Vondra, chata Horská Louka.
10: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
9: Vondra, slyším.
10: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
9: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
10: A topení?
9: Jo, tak ty už to víš.
10: Pozdravuji tě, Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
11: Vyřídím.
10: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
11: Všechno nejlepší. A vyřídit gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
5: Tak to je prima, naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
11: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď Milenko?
5: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
11: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
5: To teda jdu.
12: Zivam chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
11: Vondra, slyším.
12: Tutaj gurská služba. Žičimi českým kolegům u daného Silvestra. Dužo śniegu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
11: Děkuju.
5: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
11: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrůcá.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky přeju všecko nejlepší.
7: Je, vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
8: My jsme teda pořádně oslavovali.
6: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, je, děvčicu. Aha. Kamarádku ze školy.
7: Snad ne, Andělku.
3: Jo, náhoda, co?
7: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
3: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
7: Což?
3: Teda, ze začátku.
7: Bože, Mirku, už i ty začínáš mít tyhle problémy.
5: A kde máš Karla, milinku?
7: Ještě před chvíli vyspával ženského samou vděčnosti za to topení úplně zničili.
9: Nic jí nevěřte, vítám vás.
5: No, to ještě přece jenom vidím, no. Toť máš slivovicu, však jsem ji od čereška nosil po kopcát, aby si zvykla.
7: Takže nakonec jsme přece jen rodina pohromadě.
6: Když jsme spolu neoslavili půlnoc, oslavíme nový rok.
5: Jakíme vás, Mankovi.
10: Sakra, člověče, vy vypadáte jak mladík,
5: že já jsem se sem nedostal. Byl bych vám taky pomohl a mohl jsem se taky trochu vytancovat, ne?
10: A co pak vy jste si s Marišou nezatancovali?
6: Jde pak, my jsme se procházeli, víc staré.
5: Milé,
6: až ti to budu všecko vypravovat, tak se budeš divit. No, však znáš tátu.
1: Já se vám teda všem moc omlouvám. Představovali jsme si rodinného Silvestra jinak, ale nedá se nic dělat. Příště to napravíme, ne?
3: Ale proč, strýdo? Teď my jsme všichni úplně spokojení.
1: Co pak to? Že by spravili telefon? Haló, Horská Louka.
11: Cože?
1: Ahoj. No jistě, jistě, předám. Volá Jana.
7: Jana? Tak ses dovolala. Co ty nevoláš z Prahy? Z Pece, a cože si odjela sem? A no dobře, povíš mi to pak, nic si z toho nedělej, Janičko, prostě v životě vždycky každý Silvestr nevyjde, no. Ne, počkej, v Peci řeknu Václavovi, někdo pro tebe přijede. Ahoj, ahoj. Není tohle blázinec? Jana je dole, v Peci přijela stopem.
6: Zatrápená děvčica, a až ráno.
9: No, my jsme rodina k neutání.
1: Tak prosím vás, všecko přichystejte, uděláme si novoroční oslavu za chvíli, já jedu pro Janu
5: tak,
1: sám.
5: Tak
7: přece jenom všichni spolu. Povedlo se to.
5: Václave, jeď. A my se zatím napijeme na Janu, a na tebe, a potom na nás, na všechny. Aby jsme se měli ještě dlouho, dlouho tak rádi.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou dvacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám.

Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká, zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No jo, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta ženská... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavektivého náručí. Mohla to být ona? No, samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, hleda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec. Proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrata čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida, mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
4: A kde je ten milej?
5: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
4: Jak se jmenuje?
5: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
4: Pan Richard Motl?
0: Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou a ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Nadej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne, pan továrník povzdechl.
1: On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti, připomněl pan Rada.
0: Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení. No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana Rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Vytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby Magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby Magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka právě otevírá přesně tak, jako odbí 23. hodina a krásný pozdní večer vám všem nespavcům, především a našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás těším, před námi jsou opět dvě celé hodiny potkávání se, povídání si a také pro vás máme spoustu skvělých písníček, příjemné muziky. Doufám, že i ta vám udělá radost. No a o čem to dnes bude? Na vaše e-mailová přání. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Nebo odpočinku s otazníkem na konci. Mimochodem, těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás, to je problematická otázka, ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z fůry volna, nic nedělání a také méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se bude vlastně také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom politické téma, protože lidé o něm hovoří a jiný názor mají třeba vysokoškoláci, kteří manuálně nepracovali. A jinak se na odchod do důchodu dívají ti, co strávili celý život například v těžkých provozech, ve slévárnách a tak dále. U těch prvních si asi dokážeme představit, že v kanceláři nebo kdekoliv jinde zůstanou a budou přesluhovat, ale práce v těžkých provozech po 65. není úplně představitelná pro každého. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se bude zvyšovat a tak postupně jakoby zvyšuje. Tak jaké jsou vaše zkušenosti, názory, telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a pak máme samozřejmě i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a podíváme se společně, jak se nám líbí, jak se těšíme anebo netěšíme, prostě do důchodu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbirka a také Marika Gombitová, jak jste určitě všichni poznali, a jejich slavný duet V slepých uličkách. Tolik písnička. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Standa z Mostu. Toho času, kde jsi v přírodě. Krásný večer, Stando.
1: Já to víť, taky a všem jsem u jezera, krásného rybníka mezi Mostem a Chomutovem.
0: No. Nádhera, nádhera. Měla jsem tu čest zavítat k přátelům do Litvínova vlastně v půlce toho minulého týdne a zjistila jsem, že tam máte, teda to není asi pro vás rybáře, ale ta krásná jezera na koupání, že teda v dobrém přeju a v dobrém závidím. Fakt ale.
1: No, tak blížej šachci a teď máme jezera.
0: No, Barbora, jezero, Most, pak je tam, co tam je, Milada a tak dále a tak dále.
1: Matilda.
0: Matilda, ano, přesně tak. No, máte se tam krásně s přírodou. No, ale pojďme k tomu našemu tématu. Stando, když se řekne důchod, je to podle tebe čas zaslouženého odpočinku?
1: Je.
0: Jo?
1: Já nevím, jak někdo může ještě v důchodu chodit do práce.
0: No, s jedním takovým mluvíš.
1: Jíťo, jsem 20 let v důchodu a nešel bych ani na hodinu.
0: Jo, máš v tom jasno zkrátka.
1: Jo.
0: No to ale pozor, ono jde taky asi o to, jaký druh práce člověk celý život třeba dělal, že jo? Jestli to byla těžká fyzická práce, nebo jestli
1: tak
0: to byla...
1: Tak já dělám na šakě, že jsem budozérem.
0: Tak to je...
1: Namakal dost.
0: Ano, těžká práce, není to žádná třeba teď ve vší úctě k úředníkům, ale úředničina v kanceláři je přece jenom trošku něco jiného, než pracovat na šachtě, no.
1: No ono, když to tak začali ty deště a všechno a chodil tam poklené balné, tak myslím, že nám do směvu nebylo. A lidi jsme rozvážili budozerama se vším možným, protože ničím tam neprojelo se tím pastovkám.
0: Šel jsi klasicky do důchodu nebo si požádal třeba o předčasný důchod?
1: Mě uřízli kus nohy, tak jsem šel dřív, o 4 roky.
0: O 4 roky dříve ze zdravotních důvodů.
1: No, jsem dostal ze té teďko.
0: No. Jo. No a jak si toho důchodu užíváš teď v současné době?
1: Víte, já jsem furt na rybách, furt někde pocestuju, ale mě se tady líbí na tom světě, já nechci ještě jít.
0: Ano, no to taky nikdo tě nikam neposílá, nevyhání, to zase vůbec ne, když se bavíme o důchodu, chraň pámbu. No. Takže si užíváš důchodu v přírodě, na rybách, jak známo, to už my tady na tebe víme a jsi spokojený, šťastný tam s přáteli, se kterými se vídáš a tak dále.
1: Ano, to mám tady zrovna Vika Pavlíka, mám tady jeho vnuka z západního Německa, tak jsme na rybách a prostě chybí mi ta manželka, jako prostě.
0: Jo.
1: Bez tě zosmuzní, no. Snažím se žít, jak to jde, no.
0: Tak to je dobře.
1: Důchod mám taky slušnej, takže...
0: Takže hlavně pevné zdraví přeju, samozřejmě, tak. Aby si toho důchodu mohl užívat především ve zdraví a s radostí a bez řešení nějakých zdravotních problémů, protože to je potom vždycky peripetie, takže ať se v té přírodě daří, ať seš tam spokojený. No a mimochodem, jak se v té přírodě rybářům teď daří?
1: No nic moc, vůbec to nebere.
0: Ryby jsou líný, jo?
1: Nejsou líný, nežerou svině.
0: Padají horkem ke dnu, ano.
1: Nepadají, no ale vůbec jako to nebere, no přesto to říká brát, jako když to sebe třeba, tak pojedu domů teďka a v neděli už jedu domů po 5 měsících nebo nějak
0: jako
1: tak, no.
0: úplně jako do bytu?
1: Ne, pak zase na 14 dní
0: ještě
1: budu doma a pak jdeme ještě zase na přehradu, na Nechranice.
0: Na jiné místo, no jasně, no tak to budu držet palce, ať vyjde počasí, ať to všechno klape, jak máš v plánu a ať se ti tam všude líbí. A Stando, děkuju moc za návštěvu, hezký večer.
1: Já tobě taky a všechny zdravím, jo?
0: Děkuju moc krát. Naslyšenou.
1: Ahoj, měj se krásně.
0: Děkuju, nápodobně takto Standa z Mostu, toho času rybář v přírodě a u nás je nachystána skupina Kamelot.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik skupina Kamelota, jejich písnička Pálava, a během písničky se k nám dovolala také paní Eliška z Olomouce. Eliško, krásný večer, moc vás zdravím.
1: Děkuji, Vítuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se pochlubit s mojím důchodem.
0: Povězte, jak jste na tom, jak se těšíte z důchodu.
1: Já jsem měla 3 děti, tak jsem šla do důchodu v 54 letech.
0: No to je nádhera potom, mladá holka do důchodu.
1: Přesně tak, jenomže já jsem byla v důchodu jeden den.
0: Jak to?
1: Já jsem druhý den nastoupila jinému podniku, já jsem dělávala přes 25 let vedoucí skladu.
0: Ano.
1: Tam byla strašně hmotná zodpovědnost. Musela jsem si všechno hlídat. Bylo to trošku takový namáhavější, nevím, fyzicky, ale...
0: Zodpovědný.
1: Ano. A já jsem si vždycky říkala, až půjdu do důchodu, tak já hned první den půjdu. A skutečně se stalo. Já jsem jeden den měla narozeniny a druhý den jsem šla do důchodu, ale rovno do toho podniku. Tehnala jsem si bezva podnik. A tam jsem dělala, uklízela jsem jedno patro ubytovny a první patro, kde byly úřady a pan ředitel a to jsem uklízela. A představte si, tam jsem vydržela do 70 let.
0: Pánečku. Tak do to jste 70... si tím šťastným důchodem moc jako nespestřela život, protože vy jste pokračovala v práci vlastně.
1: No, ale to jsem ten důchod dostávala.
0: Já vím, rozumím. Šla... Tomu rozumím. No,
1: no ale jeden den jsem byla v důchodě. A tam jsem byla do 70 let, ale na ně ráda vzpomínám, protože
0: tak to je
1: když
0: dobře.
1: Jsem ten, byli děti malé a neměla jsem ty možnosti. A tam se pořádali, tenkrát byli ty poznávací zájezdy.
0: Jo.
1: Všude mě brali s sebou, byla jsem jim vděčná za to.
0: Tak to je fajn.
1: Protože to bylo pomalu, každé 14 dní se někde jelo.
0: Ano.
1: Poznala jsem celou pomalu Evropu.
0: No nádhera.
1: A to bylo skutečně pro mě velký dar. Takže potom v těch 70 letech už to bylo trošičku takový, já bych tam, oni mě nechtěli pustit. Ale já jsem musela, protože manžel onemocněl a já už jsem se ho bála nechat samýho doma.
0: Jo, přišly jiný povinnosti.
1: Že teda jako jsem ho musela trošku hlídat. A jinak mě to nepomohlo. Šel jednou paní doktorce čeká, z mě zemře.
0: Takže
1: jsem ho neuhlídala.
0: Neuhlídala jste, neuhlídala.
1: A pak jsem si to vyčítala, já jsem tam za ním běžela, ke paní doktorce a už jsem tam přiběhla do té čekárny a bylo pozdě. Takže jsem ho neuhlídala, ale vydržela jsem to do těch 70. Pokud ještě on byl zdravý, on jezdíval se mnou na tý zájezdy.
0: Ano, ano.
1: Takže jsem si tam užila, byla jsem jim strašně vděčná, ráda na ně vzpomínám.
0: Tak to je fajn.
1: Ten podnik neexistuje, ale existuju já pořád dál. A co se necítím, těch 93 let, když se cítím na důchodkyni, jak pochoduju denně někde,
0: pořád
1: si dávám nějaký úkol.
0: Tak to je dobře.
1: Já musím být v pohybu. Takže to dělalo hodně to zaměstnání. A už potom, když jsem papáš, já jsem od 27 let pracovala už fyzicky teda namáhavě, že? Šla do toho skladu a tam už to taky jsem nemohla mít ruce za zády.
0: Jasně,
1: to,
0: jasně.
1: Že přišlo zboží odebrat zase to. Takže jsem si to užila. A ráda na to vzpomínám a říkám, že ten důchod ještě pořád není on tady doma, protože nemůžu tady zůstat, já nemůžu být sama. Tak já musím ven mezi lidi, aby byla pořád.
0: A na výlety a na procházky.
1: A jsem pořád, takže tak to je s mojím důchodem.
0: Tak to je dobře, že si to užíváte, takže já přeju také samozřejmě především pevné zdraví, abyste si to mohla takhle pěkně užívat stále. Jo,
1: Děkuji, já mějte se moc a moc
0: děkuji. Eliško, já děkuji za návštěvu, za povídání, přeju krásnou noc, hezký pozdní večer a zase příště. Mějte se moc hezky.
1: Ano, děkuji moc a děkuji. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Hana Zagorová a písnička Lásko, vítej. No a dovolila se paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Děkuju, já mám taky. Přeju krásný večer a všem posluchačům. A chci říct, že jsem šla do důchodu taky ve 54, protože jsme měli 3 děti, jenže já jsem tu mateřskou měla jen 4 roky, nejmladší dcerce bylo 6 měsíců, když já jsem nastupovala, protože mamka se nabídla, že nám to jako pohlídá, to děcko. No, nastoupila jsem do cihelen jako závoznice, kde jsem jezdila s manželem a tam u těch cihelen jsem byla 20 roků. No, nadřela jsem se teda dost, až jsem se prostě dožila toho, že jsem ze zdravotních důvodů musela jít pryč od toho auta a bylo volné místo ve fotoateliéru, tak jsem nastoupila do fotoateliéru a jako učení a prostě tam jsem byla 11 roků, ale prostě pak se vraceli v restitucích domů, kde jsme měli laboratoř a děvčata, která tam pracovala, přešly do těch ateliérů. A já když jsem viděla, že prostě si tu práci udělají sami, že si zastanou, tak jsem měla ještě 14 dnů dovolený a pak jsem jako odešla. Oni mě přemluvali, ať tam zůstanu aspoň do Vánoc, ale já už to nebylo to, když jsem tam byla jenom s paní fotografkou. No tak jsem prostě skončila v 90. letech, no a měla jsem mamku nemocnou, no už jí bylo přes 80 a nemohla být sama, tak jsem si ji vzala k sobě. A můj syn, abych se nenudila, tak mě přinesl 5 malých prasátek od stavčat, tak jsme museli vzít káť, prostě a já jsem se o ty prasátka starala. Když přišel veterinář, tak říkal, no kdyby to byl manžel propil v pivě, co jste za ně dali, tak by to bylo možná lepší, protože já ani nevěřím, že je vychováte. No tak prasata jsme vychovali. Jedno to poslední mělo 180 kilo.
0: Pánečku.
1: To, ten se divil, že opravdu jsem jako to mohla takhle vychovat. No a aby se to nepletlo, to bylo tak nějak v březnu, jsme prasátka dali do chlívku, no a na druhý den, nebo tak nějak za 2 dny, mě přines 40 brojlerů. Já jsem říkala pro Krista Pána, co ty mě pořád scháníš práci nějakou. No ale i ty brojlery jsem tak nějak vychovala. No a teď užívám, mamku jsem dochovala k smrti a užívám si důchodu, no předužívám v letu a prostě tak nějak táhnu 90 a nemůžu na nohy, po covidu jsem zůstala jako, no ne, nechodící, ale špatně, tak aspoň se bojím o ty ruce, tak pletu ponožky. Takže já pořád tak nějak musím držím nějaký ty činnosti, jako rád mě chybí zahrada, že nemůžu prostě na zahradu, no. Takže,
0: ale jinak si důchodu svého v podstatě užíváte v rámci možností.
1: Jinak si užívám, všechno jsem nechala na dceru a ty starosti a to. Tak jsem se toho zbavila.
0: Jo, no tak aspoň tak.
1: Takhle v pohodě.
0: Dobře, tak Boženko, taky vám moc děkuji a přeju klidný důchod ve zdraví.
1: Děkuju, děkuju a všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Člověčina a dovolil se k nám Zdeněk z Kolína. Zdenku, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím taky srdečně. Přeju všem krásnou noc. Mm-hmm. No, říkáte tadyhle o tom důchodu.
0: No povězte, jo, mimochodem jste v důchodu tady... už nebo stále ještě takový jste čekatel?
1: Prosím?
0: Jste čekatel nebo už jste v důchodu?
1: Ne, už jsem v důchodu,
0: jste v důchodu, tak důchodu. Víte, o čem mluvíte, tak prozraďte, jak to vidíte.
1: No, vidím to hodně špatně.
0: Ale, co po?
1: Hodně špatně. No, ale víte, od 12 let vlastně točím volantem.
0: Mhm.
1: Jo. A když mi dali důchod, tak mi dali 10 000 korun. Jo, takže jsem musel chodit do práce, jako každý druhý, asi normální člověk. Ale z toho se vyžít nedá, takže jsem musel jezdit a dál a dál a dál. A minulý rok mi sebrali řidičák. Jo. Takže to je takový sporný zase, no. Tamhle kolegovi ho sebrali taky, dali mu asi 3 roky zákaz, ale za chlas. Jo, a za 2 měsíce ne, a za 2 měsíce zase zpátky jezdí, tak já nevím, kde je chyba. No. Já jsem to musel, protože bohužel tachografy do toho dali, že ho do těch aut. A já jsem to měl do finální vykázky, vlastně jsem to měl jenom přes dálnici, jenom jsem to také bobil 4 kilometry. No a to bylo tadyhle u Berouna. A viděl jsem Litevci a tyhle ty Balkánci, že jo, všechno v levým pruhu. Mrskali to tam, tak jsem se počkal, až se zase to poskočí, nechal jsem si tam díru. Viděl jsem, že tam je místo, tak jsem vystřelil, no a mě vylosovali, že jo. A byl jsem bez papíru v tu ránu, že jo. Že tam je zákaz předjíždění kamionu.
0: Rozumím, ale my se bavíme o důchodu, Zdenku.
1: No, teď to právě chci říct.
0: No, povězte.
1: Abych k tomu došel. Takže my jsme byli papíry, takže jsem nucenej žít z toho důchodu.
0: Jo, vy byste jinak ještě, jako mluvíte o tom, protože byste jinak pracoval, tudíž v překladu jezdil dál, jo?
1: No, pochopitelně.
0: A nechcete třeba zatím zkusit nějakou jinou práci, než se propracujete
1: ale
0: zpátky?
1: To jsem zkoušel. No, nenašel. Já nic jiného neumím, než točit volante. Jo. A tak jsem to zkoušel tady u firem různých, ale nějakýho skladníka.
0: Něco, cokoliv. Ano, aspoň na chvilku, jo. Rozumím.
1: No, ale vy jste starý. No, to byly odpovědi všude, že jo? Takže to je takový...
0: Takže zatím se neradujete z toho vašeho důchodového období.
1: Ne, to se nedá, to je státní výsměch, tomu říkám.
0: Ne, myslím obecně i z toho období, že nechodíte do práce a že byste si měl třeba užívat volného času, což se neděje v podstatě teda.
1: No, já vám to dopovím. Já jsem musel pustit byt, protože jsem na to neměl.
0: Aha.
1: Jo. Takže teďko, protože jsem ještě tady jezdil brigádně, takhle přes léto, tak jsem jezdil tady s klukama do Rumunska, že jo, tam se jezdili takový ty závody a takovýhle věci. No, tak jsem to říkal klukům, taky, že jsem pryč. On říká, hele, tak si tady nech ten autobus, který byl teda zařízený jako karaván. Takže z Moravy to dojelo do Kolína a konečná. Jo. Takže bydlím teď v autobuse, jo? Jak nějaký bezdomovec. Kamarádi, že jo, co byli, tak ty se na mě vykašlali všichni, že jo, pochopitelně. No. Takže to je takový tragický, no.
0: Tak tomu rozumím, že úplně nemáte šťastné období. Nicméně přeju, aby třeba se vám tak nějak v brzké době navrátil řidičský průkaz, abyste mohl aspoň...
1: No nevím, no, tady jsem byl už párkrát na tom dopraváku a ta slečna tam za tím bokníkem říká, co tady zase děláte, už se tady popásí, no.
0: Jo, zatím s vámi moc nekomunikují v Líně, rozumím.
1: Mě to stalo 70 tisíc, který jsem měl učitelný. Jo, takže už nemám ani korunu. A víc se s tím dělat nedá, takže s řidičákem už je asi na dosmrtí konec. No.
0: Jej. No dobrá, tak každopádně popřeju všechno dobré, protože se dějí různé věci a já věřím tomu, že určitě o nějaké alespoň malé štěstí zakopnete a hlavně přeju pevné zdraví a ať se daří a zkuste proto něco udělat třeba z nějakého jiného konce.
1: Jo, zdraví, já jsem Marek Vůk, akorát občanku mám starou. No.
0: Jo. Tak aspoň, že to berete s humorem a že se o něco určitě pokusíte. Mějte se hezky, Zdenku, děkuju.
1: A děkuju.
0: Naslyšenou, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik ostravská skupina Buty a písnička Nad stárem koní. A teď jste se mi tam někdo z telefonní linky ztratil, ale hned se někdo dovolává, takže zjistíme, kdo pak to je. Krásný večer, kdo pak se nám dovolal.
1: Tady je Kopřivnice.
0: Tak, Oline, moc vás zdravím. Krásný pozdní večer vám přeju. Vidíte to. Tak se naštěstí všechno dobře dopadlo. Slyšíme se. No a už se vás ptám, co vy a důchod. Užíváte si důchodu? Vlastně jste vůbec důchodce? A nebo jak pak je to s vámi?
1: Jsem důchodce už dlouho.
0: Dlouho.
1: Nemám čas.
0: Klasika, říkáte, jo?
1: To říká každý důchodce, že nemám

0: Cení včelstva, tady dneska jsem točil jedný, mám ve sklepě, už mě v tom v kyblíku, zítra to přijeli do skleníček a teď mám ještě další včely a no prostě a pořád se něco děje. Teď jsem víkendy od čtvrtka, vlastně jsem byl na Bystřičce, tam je každý rok, tam je country festival, dneska byl, teda teď byl 27. ročník, bohužel už poslední. Takže jsme se loučili s kamarádama, se kterými jsme se tam vždycky potkávali po těch vystoupení těch našich umělců. Jsme pak hrávali ve Starole, takzvané jimování, to víte, že jsou to každý.
1: Ano,
0: krása. Banjo, foukačky. Ze zpátku na sobotu jsme vydrželi to půl čtvrté.
1: Panečku, důchodci.
0: No právě. A ze sobotu na neděli to bylo kratší, to bylo do 2 hodin, pak jsem to už jsem fakt neudržel ani oči.
1: Jo.
0: Hraní spal.
1: Tak to jste takže, dobří, to jste v kondici všichni, no, ano.
0: Takže bylo to fantastické opravdu. Jak říkám, to je místo, nebo když jsou lidi šmrnci stejným bacilem, jak já říkám.
1: Jo.
0: Takže prostě tam není žádných sporů, není tam to všechno, je opravdu všechno pozitivní a nádherné.
1: Tak to je dobře.
0: Přijde to každému tak, no, protože já nevím, někdo na ten důchod nadává, a nebo hlavně na ty důchodce nadává spousta lidí, jo. Důchodci jsou, použiju to slovo vyžírky, že pořád chodí po těch Kauflandech, Lidlech, hledají slevy, dělají tam frontu, a tak dále, tak dále. Tady u nás na té dědině, jak já říkám, i když je to město, tak to jako tak nevadí. Ale třeba v těch městech, jak ti důchodci jezdí těma tramvajema, to tak prostě vím, opravdu, párkrát jsem to viděl, když jsem byl v Praze.
1: Jo.
0: Že to taková, ti mladí, že jsou takový nevrlí. A oni si vůbec neuvědomují, že ty budou těmi důchodci taky.
1: No jo, tak každý si to jednou vyzkouší, no, tak to prostě no, je.
0: Nebo nadávají třeba na své rodiče, kteří jsou v důchodu, nebo na dědečka, babičku. Nemají to prostě hlavně srovnané. Jak třeba byla taková ta jedna epizoda, jeden mladý mladík, když tam důchodci seděli v parku. Co vy, prosím vás, teď byste neměli tablety, vy jste neměli mobily, vy jste neměli počítače, vy jste neměli nic. A ten zvedl se tam jeden důchodce a říká mu, ty mladé, hovado, a kdo to myslí, že vymyslel?
1: Jo.
0: Pro vás, abyste to mohli. Když myslíte, že to spadlo z nebe, nebo co?
1: Ano.
0: Tak mu to tak krásně řekl, ozval se bohutný potlesk, protože ten mladý, někdy, neříkám všichni, ale ti mladí někdy mají takový prostě názor, nenázor, prostě neuvědomují si, co říkají. Takže to je takový věčný boj. Ale ducho se zvítězí vždycky. V úvodovkách, jak tady, no. Takže asi tak, já už bych to nerozváděl, protože mi zase přetavil určitě čas.
1: Ne, jsme úplně v pořádku, zatím je to dobrý.
0: Jo, tak
1: takže to svého důchodu si ale užíváte tím, že máte spoustu zájmů a spoustu nebo přátelé, se kterými se rád vidíte a zkrátka jste rád, že to vůbec stíháte, že jo?
0: Teď ještě doplním jedno, no konečně rádio, každý má nějaké rádio, takže Country Radio má 35 roků teď. V sobotu se to slaví v Pikovicích. Byly vydány, nebo se soutěžilo takový vouchery, aby jsme se tam dostali, někdo si to koupil. Bude tam 350 těch příznivců. Víc se tam údajně nevleze, takže bude to v sobotu. Já teda už jdu do Prahy v pátek, protože kdybych měl brzy ráno, tak to bych asi nestihl. Prostě je to už připravené a těším se na to. Takže
1: každopádně vám přeju pěknou oslavu, ale nemůžu tady dělat úplně pozvánky pro jiné rádio, Oli, ne? To zase takhle úplně
0: ne, nejde. To není pozvánka, to je konstatování, co budu dělat.
1: Já vím, ale přeci jenom je to naše zase, sice to jsou kolegové, samozřejmě moc je zdravím a gratuluju k narozeninám, ale úplně zase nemůžu tady dělat jejich aktivity. Jo, to zase by nebylo fér. Tak, každopádně, moc to užijte, přeju krásnou noc, hezký večer a zase příště, ano?
0: Ano, a zdravím všechny své kamarády, kteří a tak dále.
1: Ano, mějte se hezky, naslyšenou, děkuju.
0: Taky, díky moc.
1: Dobrou noc.
2: Noční

0: František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a blížíme se pomalu k půlnoci. Před půlnocí pozdravíme paní Evu Nachrudimsko. Krásný pozdní večer, Evo, přeju.
1: Taky vám přeju dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a důchod? Máte představy o svém důchodu nebo už to prožíváte reálně? Jak pak jste na tom, pověste?
1: Já už ho prožívám reálně druhým rokem.
0: Takže čerstvý důchodce.
1: Tak nějak si zvykám. Asi bych řekla, že mám neděli po 42 letech práce každý den.
0: Jo.
1: A nemůžu se toho nabažit.
0: Ráda, takže máte ráda ten svůj volný čas a to, že už nemáte pracovní povinnosti.
1: Nemám pracovní povinnosti. I když k účetnictví, který jsem dělala, se jakoby vracím, protože daňová přiznání a veškeré možné rady potřebuje celá rodina, kamarádi, okolí a tak dále. Ale to už není povinnost, to už je takový jako dobrovolný. Že můžete poradit vlastně tou radou nebo tím, v čem jste se pohybovala tolik let, tak
0: ano.
1: Takže to má ten člověk jako jednodušší. No a jinak si teda užívám v rodinném domku se zahrádkou.
0: No krása. No.
1: Takže kultura, cestování, kamarádky, i když ne moc, když vám řeknu, že druhý rok v důchodu a byla jsem asi třikrát s kamarádkami na obědě, musím to polepšit.
0: Jo.
1: Nemají ti důchodci opravdu mnoho času, když vás rodina vytíží, no ale jako jsem tomu ráda, protože vlastně 17 let jsem babička a teprve teď vlastně jsem ta babička. Jo. Že teď je na mě větší spolehnutí, no, než při tom zaměstnání. A do práce zpátky nešla bych. Ani
0: už ne, už ne. Ani nějakou třeba takovou, já nevím, na 4 hodiny, 2 dny v týdnu, nic takového nechcete ani slyšet.
1: Ne. Já žiju ode dne. Já jsem pracovala 3,5 roku navíc, takže já jsem nešla do důchodu, kdy jsem měla, takže já jsem si vlastně ještě ty 3,5 roku nastavila. A víceméně nedobrovolně, ale to nebudu rozvádět. No a nešla bych a vlastně na budíka už nechci nikdy vstávat. V 5 ráno taky nikdy. Takže ne. Jako už jenom tak poradit a dost. No. Bez docházky kamkoliv a bez povinností.
0: Takže spokojená. Spokojená ve svém zaslouženém odpočinkovém období zkrátka.
1: Spokojená, no. Přeju to každému, aby každému, já nevím, sloužilo zdraví, stačilo mu teda ty peníze, které jsme si jakoby odpracovali.
0: Ano.
1: A měli lidi radost vlastně z toho, že můžou být doma. A
0: že si můžou zase naplánovat svůj čas úplně jinak, než tomu bylo.
1: Tak, nemusí čekat, až přijde víkend, a jestli ten víkend vyjde, nebo nevyjde, bude počasí, nebude. Je to úplně něco jiného. No.
0: A dokážete třeba rozumět v současné době, když vy si ten důchod užíváte, lidem, kteří mají strach z toho, že najednou jako nejsou schopni ten čas využít, protože byli zvyklí na nějaký zajetý režim. A pak se stane jako něco úplně zkrátka jiného. Úplně ode zdi ke zdi, jak se říká, upside down zkrátka, všechno je jinak. Najednou nejsou povinnosti, je to opravdu velká změna. Dokážete pochopit mnohé, že třeba jsou z toho nervózní, že chtějí pracovat dál, nebo že si to neumí představovat, že budou bez té aktivity hlavní?
1: To jo, to určitě je chápu. Mám i takové známé, ne snad kamarádky, co jsme kamarádky, tak jsme stejně naladěni, tomu jsem hrozně ráda. Ale jako právě v těch Kauflandech a tak potkávám třeba ze sousedství a jako a co teď budeš dělat a takový jako by takový nešťastný výrazy. Říkám, já jsem ale hrozně ráda, jako já se netrápím tím, co budu dělat, já spíš přemýšlím, že i v tom důchodovém věku jde všechno člověku pomalej. Ti důchodci nestíhají, proto ne, že toho mají až tolik, ale měli to taky všechno pomalej.
0: Logicky, samozřejmě.
1: Jo, je to logicky, já to nebudu zapírat.
0: Ano.
1: já už ani jako nemám ani důvod, proč bych třeba umyla okna v celém domě, když si to můžu uložit.
0: Přesně tak. A
1: tak mi to i díl jakoby trvá z tohohle důvodu, ale já to takhle upřímně řeknu. A ne, že jako nemám čas, jo, to zas tak není. Ale jako jsou takhle lidi tím, nebo já nevím, nebo třeba nemají tu rodinu tak třeba blízko, jako je máme my, nemají ani tu zahrádku, tak třeba jsou lidi na sídlišti, v bytovkách.
0: Jasně, a přemýšlejí, co budou dělat se svým volným časem.
1: Mají k tomu svoje důvody a pak teda to samozřejmě chápu, že jdou do té práce a jako chtějí být taky mezi lidmi, chtějí být užiteční, jestli třeba přivydělat teda ty peníze.
0: Ano.
1: Tak,
0: dobře,
1: to pochopení mám pro kohokoliv, je to každýho, volba každýho z nás, jako já jsem volila tuhle cestu.
0: A jste za ní ráda, přesně tak. Paní Evo, moc vám děkuju, ať se vám daří, ať si to krásně užíváte, to svoje období ve zdraví samozřejmě především a s radostí a děkuju moc za návštěvu a za povídání a mějte se moc hezky.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou.

0: Tak se zpěvačkou Eňou a její písničkou Orinoco Flow jsme se přehoupili do nového dne a je tady středa s datem 12. srpna. Na prahu nového dne nám všem přeju krásný středeční den uprostřed týdne. Pokud je to pro vás den pracovní, tak jde všechno dobře od ruky. Pokud je to den vlastně v důchodu anebo prázdninový, tak vám přeju krásný sluneční den podle vašich představ a samozřejmě hlavně s těmi, které rádi vidíte a se kterými jste rádi, a jinak hlavně opět ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma důchod, čas zaslouženého odpočinku. Těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z hodně volna, nic nedělání a také třeba méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo mnohem později, nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže asi čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se vlastně bude také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom téma pro politiky, ale lidé o něm hovoří a jiný názor mají vysokoškoláci, jiní zase ti, kteří trávili celý svůj život vlastně v těžkých provozech a v těžké práci. No, u těch prvních si asi dokážeme představit, že třeba v kanceláři budou moci zůstat a budou i třeba rádi přesluhovat. U těch dalších skupin je to velmi diskutabilní. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se pravděpodobně zvyšovat stále bude. Tak co vy a jak vy vnímáte právě toto téma? Telefon nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal David a písnička Nenapovídej, tak tolik muzika v noční lince na vlnách Českého rozhlasu a dovolil se také Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer, paní Tušku.
0: Moc vás zdravím. Tak Roberte, vy máte, soudím, do důchodu ještě daleko, ne?
1: No já to vysvětlím, no, u mě to hodně složitý.
0: Povězte.
1: Takže zaprvé syn je mladší a v důchodě je, protože on je autista. To znamená, že on má ten invalidní, protože ho nikdo nezaměstnal.
0: Jo, rozumím.
1: To je jedna věc.
0: Mm-hmm.
1: A tak je tady druhá věc, protože jsem vdovec, tak jsem měl důchod, vyzkoušel jsem si to rok a půl, protože jsem měl vdovské důchod. Ovšem tady v tím státě, tak jak říkal ten pán s tím volantem, je špatná legislativa, já to vysvětlím. Když člověk ovdoví, tak oni ten vdovský důchod, když je v práci, dávají na rok a pak je konec. Mně to dávali rok a půl, což jako splete nějaký úředník, jo? Což je taky špatně. A pak jsem vracel peníze. Naštěstí jsem dostal peníze, protože utopení je úraz z té pojistky, jinak bych měl dluhy, jako, což bych teda někdo, kdo chce mě dluhy. Jo? Takže si myslím, že je tady špatná legislativa, že ten vdovský, pokud člověk je vdovec, tak by ho prostě dostávat měl. A mělo by se to rušit tím, že pak se třeba podruž někdy ožení, tak už je to jiná situace. Takže si myslím, že v tom státě je špatná legislativa a takhle. Jako. A klidně se mě ptáte, jako si chcete.
0: No já s vás nemám na co konkrétně ptát, protože téma je jasný důchod, tak spíš jak vnímáte ten svůj důchod, až přijde čas bez toho, jestli budete pracovat. Já vlastně nevím, jestli teď pracujete nebo nepracujete.
1: No chodím do práce.
0: No a jak si představujete svůj důchod? Jako těšíte se na něj, že budete mít volný čas a budete ho trávit třeba se synem, nebo se vám do něj nechce a spíš říkáte, že byste si našel další práci a tak dále. Jak vy to vnímáte?
1: No to záleží na finanční situaci, protože tady v tom státu se všechno zdraží, ale ono je to jako v celé Evropě. Takže otázka je, jestli mě ten důchod bude stačit k tomu, abych byl schopen fungovat, jo? Protože někdo chce chodit do důchodu z důvodu, jo? Teda do práce, když je v důchodě, že protože když platí nájem, jo, tak co by mu zbylo. Jo? Takže to je možná důvod, o kterém ty posluchači nemluvili. Takže já to nevím. Jo? Možná, budu samozřejmě, když to půjde.
0: Tak byste rád pracoval, jo? Služit,
1: protože chodit celé, jak bych to řekl, život do práce, dělat udržbáře, tak to taky není žádná sranda, ale nevím. Záleží, jaká bude finanční situace.
0: Ale zatím do práce chodíte rád, neuvažujete o předčasném důchodu, prostě je to tak, jak to je.
1: No, jako já to mám za 13 let, jo, protože teďko mám 2.
0: Tak to je ještě dlouhý čas, samozřejmě, relativně,
1: ano. Jako ještě o tím tak nějak jakože neuvažuju, protože to se ještě může tisíc věcí změnit. No a jinak chci pozdravovat závěrem paní Barbořikovou. Včera taky vypadlo mě spojení a dovolal se Olin, tak zase jsem byl rád, že se dovolal někdo další, to je takový hodně nečinný, spojení. Ale tak jsou horší věci. No a chci pozdravovat paní Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Paťačku, no a všechny linkaře a vlastně i všetci moderátory značně linky, no. Držte mě palce v hřebíkách, jo, mi se vůbec nedaří, dneska byly krásné otázky a to mě to pomůže, když se nedovolám, dvě jsem nevěděl.
0: Dobře.
1: Jsem během dvou měsíců osmkrát vyfičil a zkouším to znovu, tak člověk přece nemůže mít furt smůlu, jako to taky nande.
0: Dobře, tak ať se vám dobře hraje, tak jinak přeju krásné dny, mějte se taky hezky.
1: A jinak vám chci poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, krásnou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Olympik, nech to být. A dovolal se pan František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc taky přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já taky přeju krásnou noc ve studiu moc a všem posluchačům u rádia.
0: Moc děkuju. Tak Františku, co vy a důchod, jak vnímáte tohleto období v životě lidském? Pracovat, nepracovat, užívat si důchodu a tak dál.
1: Paní Tuško, já se to mě takový strašně zajímavý s tím důchodem. Já jsem dělal rok v tom Řecku, jo, pak jsem se vrátil, začal jsem pracovat, a potom po nějaké době jsem se prostě dal na soukromou dráhu, jo, a tak jsem se do toho vžil, že jsem vůbec prostě zapomněl, že mám taky do důchodu. to se má do komu stane, víte, každý na to čeká, že já dopředu a někdo jde i dřív, ale u mě to bylo tak, že jsem se to prostě vžil. A pak mě jednou účetní říká, pan Švarček, vy jste měl být už rok v důchodě, co s tím uděláme? No já říkám, tak to napíšu, žádost něco a všechno, jo. Tak to udělal a oni mi je potom poslali, prostě poslali mi, buď to si vyberu peníze, 95 tisíc, anebo zvýšit důchod o nějaký procento, jo. No, tak já říkám, já si vyberu ty peníze, tak jsem si vybral ty peníze, něco jsem k tomu přidal a koupil jsem si nějaké starší stroj, UVCčko, jo, nějaký starší. No, tak jsem teda jel, no a teď furt pracuji, jako, jo, teď, no co mám dělat, že jo, co mám dělat, takže důchod, no, potom zase po nějaké době, to jsem už ale před 10 roku pracoval, zase učení říká, pan Švarček, můžeme zažádat o nějaké peníze a tak. Tak zase to jsem dostal 10 tisíc, jo, 10 tisíc jako pracující důchodce. No a teď už nevím, jestli zase o to můžu zažádat, protože zase už přijdu do dalších 10 roků, tak nevím. No a o to si musím zažádat sám, to automaticky od mě nenavrhnou.
0: Ano, je to takové jako si navýšení důchodu, nebo to, že pracujete
1: tak prostě důchod, nedůchod, furt se jede.
0: A těší vás to, že vlastně pořád se věnujete svým pracovním aktivitám? Máte z toho radost?
1: Mám to, ale už začínám trochu polivovat.
0: Jo.
1: Už jsem stroje prodal synovi, jo. A nechám si jenom tu vedoucí činnost takovou, jo.
0: Ano.
1: Vedení té agendy, jak chlapi pracují, kdy pracují a co dělají a tak. No a syn už má ty stroje a s dcerou jsem jim ještě rozdělil celou tu haru. Takže už jsem si toho nechal na těch bedrech míň. No,
0: jo, tak to předělá. To je taková ta klasika, ale jak se říká, no.
1: Asi už spěju k tomu cíli svýmu, jako jo.
0: Že budete pozorovat, jak to přebírají ti mladí, jo, jak říkáte.
1: Ano, ano, protože
0: pomůžete radou jedno a ostatní, ať pracujou, ano.
1: Ano, ano, takže musím taky trošičku podevit, že jo.
0: No, dělat.
1: No, nemůžu to dělat až do truhly, abych, jo. Takže takhle to já.
0: A dokážete si představit vlastně svůj důchod úplně bez práce, když jste pořád vlastně takový akční a plný aktivit?
1: No, asi ne, to by bylo
0: hrozný. Něco málo aspoň si necháte zkrátka.
1: No, něco takhle, něco bych dělal okolo baráčku, ale samozřejmě ty chodil na fušky, to už tě nejde.
0: To už nejde.
1: Fyzická práce už tě tak nějak nejde, takže jenom tak ufit strávník okolo baráku a tak, takový ty lehčí práce, nákupy, obstarávat, víte.
0: Ano.
1: Ono je ještě všelijakého vyřizování, takže žiju tak, no.
0: Dobře.
1: No a musím se taky na to trochu těšit, na to nic nedělání, jo.
0: Ano, to je pravda.
1: Na to těšit, na, jako všichni ostatní, no. Toho důchodu jsem teďka dostal 8 tisíc, teda, protože jsem si málo odváděl. A teď dostávám tak necelých 20, jo.
0: Tak, no, už se to trošku vylepšilo, ano, to je pravda.
1: Někteří pracovníci jsou na tom lepší jak já, jo, Ale zase nám něco slibujou, tak se zvědavě, jestli to ještě stínu.
0: Co se stane a co se bude dít. Dobře, Františku, tak vám přeju hlavně pevné zdraví, hodně optimismu, ať vás práce těší a jinak také přeju, ať si najdete čas na svůj odpočinek a na svoje volno, abyste si užíval života. A děkuji moc krát za návštěvu, mějte se hezky.
1: Ano, paní Tuška, vám taky děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott dospívá písničku To musím zvládnout sám. Vy stále můžete telefonovat, číslo k nám 731 800 900. Teď se mi tam ztratila paní Marie před chvilkou z linky, ale určitě se zase někdo z vás dovoláte znovu. No a máme tady také písemné vzkazy, tak se podíváme právě teď také do pošty a píše třeba paní Iveta. Zdravím vás, Jitko a Nespavci. Jak vnímají důchod mladí? V důchodu už jsem dlouho, ale nikdy nezapomenu na otázku mého vnuka, který ukončil první třídu a měl před sebou své první prázdniny. Tenkrát přišel s otázkou, kdy já budu mít prázdniny, a když slyšel, že nemám prázdniny, že už jsem v důchodu, zamyslel se a pravil. Aha, to jsou ty prázdniny na furt, že jo? To bych chtěl taky. Nedávno oslavil dvacetiny a jako vysokoškolák stále ještě prázdniny užívá plnými doušky. Na ten důchod si bude muset ještě asi hodně dlouho počkat. Dobrou noc všem, Iveta. Tak paní Iveto, děkuju moc za veselý příspěvek. Přeju vám krásné důchodové vaše období. Užívejte si ho. No a u nás je s písničkou nachystána Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová, sní také Jindra Malík, písnička Obyčejná slůvka. Jinak máme za minutu půl jedné a na telefonu pozdravíme pana Petra na sever Čech. Petře, krásnou noc přeju.
1: Já vám taky přeju.
0: Děkuji.
1: Ale chtěl jsem se jenom zmínit a souhlasit s tím pánem, co tam byl předtím, že jak mluvil o té špatné legislativě, jo, že prostě tady jako bylo třeba, jako jsem byl já v situaci, kdy teda jsme dělali v těžkém průmyslu a už tam pak se ten podnik zrušil, jo, a že prostě my jsme dělali u Petří a prostě máme třeba podlomený trošku to zdraví, jo, a že prostě se to všechno zametlo pod koberec, jo, je to špatná legislativa, jo, za to my nemůžem, ale prostě, že máme to podložený zdraví, podlomený zdraví a že prostě nám prodloužili ten odchod do toho důchodu.
0: Jo. Prodloužili ještě, jo? No.
1: Já jsem dělal u Pecí, pak ten podnik zrušili a teďka, jo, jsme v situaci, kdy nám prodloužili odchod do důchodu a prostě nemáme podložený zdraví. A že prostě je to tady ten problém a že prostě bude mít problémy vůbec se dožít toho důchodu. Jo,
0: stále pracujete, nejste ještě v důchodu.
1: Ještě ne, ale že právě, že bude mít problém se toho důchodu dožít, protože já jsem v tom dělal pár let, x let, vyučil jsem se pro ten určitý podnik a teďka podnik se zrušil, jo, a prostě ten pozdraví už máme pod.
0: No ale tak vy máte doklad, že jste pracoval v nějakém třeba těžkém provoze na to, o tom, že jste tam byl mnoho let třeba, ne?
1: Ano, nebo to mám, ale to se.
0: A to vám není nic platný, prostě, jo, jakoby k tomu?
1: Není mi to teďka nic platný, protože zažil jsem tam, protože jsem tam dělal nějaký ten pátek a vím, že prostě, no dělal jsem tam 17 let.
0: No tak je to kus života, lidi, jasně.
1: No a že prostě ty lidi, málo kdo se z nich dožil víc jak 65 let. To je ten právě ten problém.
0: Rozumím, jo? Rozumím.
1: A i když máme papíry, jsme tam dělali, ale prostě zametlo se to pod koberec. Prostě nevyřešilo se to právě, co tady ty lidi, co tam dělali, že prostě je tady ten, že prostě co dál. Jo? Že prostě musíme dělat do těch 65, ale už prostě, když přijdeme o tu práci, tak už prostě mě je třeba dneska 59, jo, a už těžko budu skánět práci jinou. Už jsme starý. Pro ty zaměstnavatele.
0: Ano, ano, jo. Ano.
1: Jo, takže prostě, když člověk přijde o práci, tak co dál?
0: A do klasického důchodu vám tedy chybí kolik roků třeba?
1: 6 let ještě.
0: Ještě 6 let, no pánečku, to je docela dost, no.
1: No, ale já jsem přišel o práci, ale těžko budu skládět jinou práci. A navíc mám jeden problém, jestli se toho dožiju. Jo, protože máme tam prostě to, ty provozy, my tam měli šílený teplotní výkyvy, jo, u těch pecí. Jo, a ještě ty splodiny, to nám taky nepřidalo na zdraví. Jo, a právě, jo, že je to všechno tady to nedořešený, jo, to legislativou a že prostě co tady s těma lidma, co dál. Člověk si svým způsobem dělá to srandu, jo, svým způsobem srandu, protože svým způsobem ušetří na důchody. Prostě, no, tady u těch lidí. Jo, protože já jako nevím, jako, jak to ještě líp říct. Jo,
0: protože ne, říkáte to srozumitelně. Dobře, no tak samozřejmě to je problematika, kterou můžete tady přednést, já na to nemám odpověď, protože tu problematiku samozřejmě neznám konkrétně a neřešila jsem ji ze svého pohledu, takže nevím, jaké máte nároky nebo nemáte nároky na co a možnosti a tak dále a tak dále. Ale co se týče takového toho klasického důchodu, umíte si představit, že nebudete chodit do práce a budete si užívat volna, nebo máte to, že máte nějaké aktivity pracovní, tak máte rád?
1: No, jako No, já to řeknu asi takhle nějak. Když zdraví dovolí, tak by člověk si rád přivydělal.
0: Jasně, jasně.
1: Protože ty důchody nejsou zase tak vysoký. Jo. A všechno se dneska zdražuje. Jo, a že prostě to je asi největší problém, jo.
0: Dobře, tak...
1: Ale tady se... No?
0: No, nic.
1: Tak se říct. Právě, že tady se jedná jenom o to, že hromada lidí, kteří dělali tady u těch pecí jako já.
0: Rozumím. Tak to jo, zkrátka mají ten problém, že nemáte doklady, nebo máte doklady, ale není to uznané do toho, abyste měli nižší důchody. Každopádně, Petře, moc vám děkuju, přeju vám hlavně pevné zdraví. A všechno dobré a abyste si svého důchodu ve zdraví užil, popřeju, jo?
1: No, já vám děkuju a... Vy se zatím opatrujte.
0: Dobře, děkuju. Mějte se moc krásně a krásnou noc. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik pánové Baláš, Střihavka, Pavlíček a Země vzdálená. No a krátce po půl jedné se dovolil také Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno, moc vás zdravím.
1: Teď pěknou noc, je jasno, je nádhera, tak teď vás zdravím a i posluchače.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak vidíte vy důchod?
1: No, paní, jako dobře, no. Já jako si nemůžu naříkat. Teď jako jsou ty horka trošku větší, ale jinak se to všecko dá přežít. No. Musí se člověk jako nesmí být lenivý, no, pohybovat se.
0: Jo.
1: Protože já ještě mám koně, takže musíte každý den vyjet, kromě neděle, že?
0: Ano, ano, ano.
1: Takže ještě jezdím do Hustě a ještě tak popotahovat dřevo, kde jako hajny nechce posílat techniku pro pár kusů dřeva, že tak mu to přitáhnu, ale už říkám, teď jak je tak horko, tak ráno skoro jedu.
0: Jo.
1: Že?
0: Pak si dáte volno spíš. Se
1: kolem té 11. hodiny domů. Takže už klidečku. No a tak máme jako nějaký máme krabičku, že a takové, takže kolem toho máte pořád co.
0: Takže jste zvolna. Pořád aktivní a akční, jo. Že jo? I v důchodu svém vlastním.
1: Jo, takže a jsme soběstační, takže my
0: to je dobře.
1: Nějak moc nepotřebujeme, že ale tak. Ale jak říkám, pohyb. Musíte pohyb. Ne to.
0: Takže doporučujete každému prostě pohyb.
1: No a jako a zdravý jezd, no, nepřejídat se, že? Takže...
0: A kontakt s přírodou a chodit na procházky a no, tak, že jo?
1: No, my tady... Tak já mám s tím koníkem procházku každý den.
0: No, vy jste v krásné přírodě, takže to tam máte.
1: No, přika sebu, že? A tak to... To je takové ten... A zdravé jako v přírodě, no tak to je... My jsme na polosamotě, takže my to máme v klídečku.
0: Jo.
1: S lidma moc, jako jsem tam nějakého lukťáka, když člověk potká...
0: lidi nerušejte, dobře, u vás.
1: Ryby nerostu, je sucho.
0: Jo,
1: je
0: tak, takže na chouby no, nechodíte.
1: No, tak já to při práci jako na to narážám. Že to jako, no... To je hafery byly, že, takže to ten, a jinak jako říkám, co, ale ještě při tom odchod, já jsem u firmy bez 3 měsíců 50 roků dělal, že, takže jak člověk odejde do důchodu, to trvá to ještě aspoň u mě, skorem rok, než vám to úplně vypne, protože to je takový koloběh v tom těle, že to stávání a všecko to neodvoráte ze dna na den.
0: Ano, ano, ano.
1: Je, no, ale říkám, nic si nestěžuju, jsme spokojeni s manželkou, tak je to jako ten.
0: No. Tak to je dobře, to je dobře. Takže hlavně zdraví a hodně radosti do přírody, aby se vám tam hezky žilo,
1: hodně,
0: že?
1: Hodně vás zdravím, jsem se po dvou době dovolal.
0: To je dobře, no. To je dobře. Tak Pepíno, co byste popřál těm, kteří ještě v důchodu nejsou třeba, těší se na něj?
1: Ať jim zdraví vydrží a...
0: Ano, to je nejdůležitější.

0: takže tak, no.
1: Takže tak, dobře, Pepíno, tak vám moc děkuju za návštěvu. Přeju vám krásné dny, hezké léto, užívejte si ho a hodně zdraví, jo?
0: No, bude zatmění slunce.
1: Ano, ano, ano, mnozí určitě jsou připraveni. Mějte se krásně, děkuju.
0: Dobře, děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a jeho písnička Padá hvězda. Tak, tolik hvězda a písnička a teď se pojďme podívat do pošty, protože jste se hojně k našemu tématu důchod, čas zaslouženého odpočinku či nikoli hodně rozepsali. Paní Michála dodává: dobrý večer všem. Já jsem se na důchod velmi těšila. Celý život jsem velmi pracovala, mám jedno dítě, na mateřské dovolené jsem byla necelý rok. Jak krásně jsme si to s manželem naplánovali. Já se v důchodu budu věnovat domácnosti, péči o dům a zahradu. Manžel bude nadále pracovat jako aktivní advokát, ale celé léto si vyhradíme na cestování. No a jak se říká, člověk míní, pán Bůh mění. Manželovi se před 3 roky začal zhoršovat zdravotní stav a skončilo to amputací nohy. No a já jsem se stala pečovatelkou na plný úvazek. Nikdy by mne nenapadlo, čemu se budu v důchodu věnovat. Bohužel, nedá se nic dělat a postupně se s touto situací začínáme vyrovnávat. Dobrou noc všem z Brna přeje Michaela. Paní Michaelo, moc vám děkuju a přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, alespoň v rámci možností.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jana Kratochvílová a V stínu Kapradiny. Písnička nám končí a my jsme ve finále Noční linky. Tentokrát je úterně středeční. Pojďme se podívat ještě do pošty. Pan Franc k tématu píše, jeden otec nebo jedna matka uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Toto úsloví nemá jednoho konkrétního autora, ale jedná se o tradiční lidové přísloví a projev kolektivní moudrosti, které v různých obměnách najdeme v mnoha kulturách po celém světě. Nejčastěji se objevuje ve formě historický a společenský původ. Pořekadlo vzniklo v dobách před zavedením moderních sociálních systémů a starobních důchodů, kdy byla péče o zestárlé rodiče výhradně povinností rodiny. Za mě by jsem zrušil důchod a ponechal povinnost na rodině a stejně i na aktivitě možností rodičů. Tak tolik další a poslední příspěvek k tomu našemu tématu. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Přátelé, náš čas vypršel, patří se poděkovat za vaši pozornost a za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, pokud jdete spát, a krásné sny, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a budu se těšit zase brzy, velmi brzy příště s vámi naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

mám vždycky místo k sezení. A ženy se mnou se jí radí.

hladině planou. Když sám se toulám pokojem, šalám s kouzlem pláchli někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale ano.
3: Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Jo? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek kopce. Se líbí pánu.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokyvují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ano. Ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak už se na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
2: taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě. Co si budeme povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A sem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě některou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, já z toho mám velkou radost, že to mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal dělám. Kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám. A je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda naběh, prosím vás. 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita, řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: To je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak je...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktor, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou já krizi.
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy i nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: příliš. To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne,
2: jo? Kukadle jako zrcadla, myslíte, že to zabírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo? A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to.
2: No jo, pane doktor, ale co když,
3: nebude,
2: co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví. Krásná žena patří všem. Ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brnk, brnk a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mě se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeněurek to byl.
2: Teď vám to vysvětlil pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Čím mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý ten kluk obojímal tu holku nebo holka kluka a já jsem vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog doktor Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Burna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárníme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledníka, je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají. Jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jeden z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický pud, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ti toť mé a sčítat ti vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. Ne, to nejde. To nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pastím si dát, rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně. Že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluji švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jícnem dolů. vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se nedíváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotíte.
0: Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný. To jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopne, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mně to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, tam ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou oni zhasnou a říká, hergorím je ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem naloží, že jo. Říká, ven okamžitě, já mám, říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastane.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, tak ji nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil.
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě, že to musí. Já řekl, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním, vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že, o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnaná, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že jo? Než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: rovně. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
0: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má
0: pravdu. Já se dážu.
1: No
0: se
1: ano.
0: Dážu. No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
1: No to
0: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znaménko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Tady třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
0: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem tam jenom...
0: To je zajímavé, je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to, já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství no. Daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak si v příjmem, tak i v přenesném slova smyslu. Proč ho leze? Neleze za štěstím.
1: Ne, za neze... čím?
0: Manželství je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
0: No jo, no tak já už jsem z červené knihovny dávno vyrostl. Manželství no opravdu ještě... není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn ve svazku. To opravdu ne. Asi to má nějaký jiný smysl, protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplo. A to není potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasíš. Znalost jeden druhýho.
1: To je.
0: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
1: Trpělivost,
0: že? Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmí to už zase pozor.
0: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
0: Ne, ale opravdu mě to nebaví nikoho. Žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych nepřišel, no přišel bych, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Ne, tohle stačí, já
0: ale
5: jsem se ptal,
0: manželství.
5: S čím začít vlastně?
0: Svoboda, tolerance,
1: humor,
0: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
1: No vážit si musí jeden.
0: No a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Teda, jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo, tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkej, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle, kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: my o sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku Dostaveníčko. Tam jsme se čumák na čumák viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy přesně, to bylo?
2: Úplně přesně to nevím, čemu se tenkrát nechtějte. Říkalo čumák na čumák, ale jako, jo, tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti pšeničníky.
3: A víš, proč se jim říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože
3: jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste takhle asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali E s háčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhle ty a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
4: Ještě, protože vidět ti Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70 let, to skoro nevydržel.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šrouje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Hornička, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibyde už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k Borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak se milý diktafon položil na střechu Borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k Borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé jasanové aleje, a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných

0: jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, před scénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese. A hned víte, co je vzdálenost a co je váha po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen 2 části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas. Bez veškerého spěchu, SMS-ek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv, to poslední nám zůstalo dodnes.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.